0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zdravý magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku.
3: A pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No, máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a pne se mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: lékařský kalendář.
1: Podle pranostik, a ty nelžou, je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert. A ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert. A to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce

Věrečné informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Je Světový den roztroušené sklerózy. V Česku se s ní léčí na 25 000 pacientů. Poslanci včera nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Mistrovství republiky v jízdě zručnosti s traktorem s vlečkou vyhrál student z Tišnova a bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
2: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
3: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
4: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
3: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Sněmovna včera za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdříve poslanci řešili pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystoupili hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin bez výsledku. Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14 hodin. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to, ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Mistrovství republiky v jízdě zručnosti traktorem s vlekem vyhrál Jan Grigar ze střední a základní školy v Tišnově. Obhájil tak svůj loňský titul. O ten letos usilovalo 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo třeba vyhýbání se kuželům. Pokračuje spoluorganizátor klání Roman Přikryl.
5: Tady se dá postavit vždycky trošičku specificky jinak. Zkrátit vzdálenosti, prodloužit vzdálenosti. Rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Souvání do garáže pod 90 stupněma, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje.
0: Mistrovství republiky v jízdě zručnosti traktorem s vlekem se budeme dál věnovat v průběhu dnešního rána.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost. Zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami, odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer čekejte od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky teď ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 5 hodině začíná naše ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je sobota 30. května 2026. Svátek má Ferdinand, tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Více zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Nabídnu také předpověď počasí. I vám se někdy stane, že narazíte na zcela nové slovo, o kterém jste neměli tušení? Jiřímu Trachtůcovi se to stalo nedávno. A pátral, až vypátral, jak vzniklo. Krátce před 17:30 vám to v čerstvé jazykové dílničce poví. tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

Dospívala Marie Rotrová, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 12 minut po 5. hodině. Je sobota 30. května 2026. Dnešek připomíná památku moravské světice svaté Zdislavy z Lemberka. Narodila se v Křižanově na Moravě. Je patronkou rodin a manželské věrnosti. Před 592 lety se odehrála bitva u Lipan. Smutně tím skončila nejvýznamnější fáze husitské revoluce. Vojsko panské jednoty porazilo vojsko radikálního husitského tábora a sirotčího svazu. V jeho čele stál kněz a vojevůdce Prokop Holý, řečený Veliký. 30. května 1640 zemřel vlámský malíř Peter Paul Rubens. Jako dvorský malíř se dostával do soukromí mnoha vlivných osobností. Získané informace pak uměl patřičně využít. Působil tedy i jako zvěd a vyjednavač. Jeho obraz Hlava medúzy je ve fondech Moravské galerie v Brně. Před 178 lety si nechal William Young patentovat historicky první stroj na výrobu zmrzliny. 30. května 1914 se narodil Jiří Marek, spisovatel a scénárista, duchovní otec Rady Vacátka. Před 73 lety byla prostřednictvím rozhlasu vyhlášena měnová reforma. Těsně předtím uklidňoval prezident Antonín Zápotocký veřejnost, že naše měna je pevná a žádná reforma nebude. Začala hned druhý den a občanům rozhodně neprospěla. Před 17 lety zemřel výrazný český zpěvák a herec Valdemar Matuška. Rodák z Košic se vyučil sklářem. Prošel divadly Reduta, Semafor, dvakrát vyhrál Zlatého slavíka. Zahrál si ve filmech Všichni dobří rodáci, Noc na Karlštejně, Phantom Morrisville a dalších. Fanoušci ho milovali a mnohé z jeho písní zlidovily natolik, že jsou slyšet v hospodách i u táboráků. Je 5:14. Už za malou chvíli vás čeká předpověď počasí. Ještě předtím skupina No Name.

0: počasí.
1: Je 5:17, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 9 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Tuřanech a v Lednici 14 stupňů a nejchladněji máme ve Strážnici 9 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne více proměnlivou oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a mohou se vyskytnout nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4:54 a zapadne ve 20:49. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Na dva zámky zamykám.

0: Michal Tučný a hotel Zvon, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 17:30. Je čas na jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce.
1: Možná se budete divit, ale nová slova nevznikají jen přejímáním, ale také vymýšlením. Nedávno jsem se setkal se zajímavým slovem onofák. Například stiskni onofák nebo šáhni na ten onofák. A cože je to ten onofák? Je to tlačítko či přepínač on-off na elektrických zařízeních. Těmto novým výrazům říkají lingvisté neologizmy. Jsem zvědav, jestli se s onofákem ještě někdy zetkám, nebo zmizí v propadlišti času. Nějakou zákonitost, proč se některé slovo uchytí a jiné ne, lingvisté neznají. Přijatý neologismus musí být pro většinu lidí něčím jiskřivý, zpravidla nemoc dlouhý a dobře se vyslovující. A navíc, a to je moc důležité, pro jeho používání musí být takzvaná společenská potřeba, tedy potřeba lidí mluvit o tom, co to nové slovo označuje. V našem případě o onofáku. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachtulce.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Brněnský dopravní podnik letos pořídí další dvě dodávky pro provoz služby Seniorbus. Informoval o tom ředitel dopravce Miloš Havránek s tím, že zájem o službu, která funguje 10 let, je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Seniorbus je vytížený. Se dvěma novými auty už jich bude provozovat 8. Čeští odborníci se učí pracovat s palivem, které bude pro nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech dodávat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. Školení v Soulu se podle mluvčí společnosti elektrárna Dukovany 2 Alice Horákové účastní 24 lidí. Cyklisté už jezdí po nové asfaltové cyklostezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště Ujezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě ale není úplně hotová. Dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. Cyklisté by měli využívat značenou objízdnou trasu. Centrum Slavkova u Brna dnes ožije městskými slavnostmi. V celodenním programu na Palackého náměstí se představí převážně místní spolky a školy. Připravená je zábava pro rodiny s dětmi a večer koncerty. Dneškem pak bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost. Zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer pak čekejte od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor na exitu 190 na výjezdu ve směru na Brno. Tam v pravém pruhu pracují silničáři. Pozor i na odstavené auto na kruhovém objezdu v Brně Bohunicích na Hraničkách. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matuška, píseň To se nikdo nedoví na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5:40. Mistrovství republiky v jízdě s ručností s traktorem a vlekem. I v takové disciplíně se dá soutěžit. Studenti zemědělských škol závodili v Tišnově, protože tamní žáci si z loňského klání odvezli mistrovský titul. Teď se o něj utkalo 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo slalom mezi kužely.
1: Uvidíme, teďka se dostal na klapačku. Jestli zůstane stát červená, ano, zůstala, takže úkol splněn.
2: Komentuje učitel odborného výcviku a v tuto chvíli i rozhodčí Luboš Jílek. Soutěžícím se čas počítá od doby, co stisknou tlačítko a rozjedou se, až do té doby, kdy s traktorem zastaví přesně v cíli, vystoupí a znovu zmáčknou červené tlačítko.
1: Odsouvne a objede klapačku a vyjíždí do osmičky. Osmička je něco podobného jako slalom, akorát má z jedné strany kruhu vjezd, musí se projet křížem a vrací se zpátky do úvozu.
3: Teď projíždí tady kolem nás.
1: Zatím jede takovou bezpečnou, střížnou jízdou, bez nějakých problémů.
2: Do jízd v republikovém kole se letos znovu dostal i Jan Grigar, právě z třetího ročníku tišnovské školy, který loni získal mistrovský titul.
4: Tak jelo se mě vcelku dobře, párkrát jsme tady trénovali, takže jsem si zvykl. Nejvíc mě asi zarazilo to couvání. Traktor řídím de facto od malička, bráme doma zemědělství.
3: Myslíte, že obhájíte vlastně to vítězství?
4: Tak zatím to vypadá, že jo, ale uvidíme, ještě přede mnou spousta soutěžících.
2: O vítězi rozhoduje celkový čas, rozhodčí ale dávají i trestné body, říká za organizátory zástupce ředitele pro odborný výcvik Roman Přikryl ze střední a základní školy Tišnov.
5: To trest se dá postavit vždycky trošičku specificky jinak. Zkrátit vzdálenosti, prodloužit vzdálenosti. Nejdůležitější bezpečná jízda. Ta je hodnocená velmi tvrdě bodovým hodnocením. To znamená tak, aby nám kluci jezdili bezpečně, aby se nic nestalo, to jsou vlastně první body, pak samozřejmě penalizace za nějaký trestní body, nějaké překážky.
2: Podle něj je důležitá přesnost.
5: Vidíte, že v podstatě rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Když se podíváte na couvání do garáže pod 90 stupněma, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje. Když se dneska podíváte, kam všude musí řidiči traktorů a všechny tyhle logistiky zajet, to jsou někdy velmi náročné situace. Je důležité, aby si ty kluci v těch situacích uměli dobře poradit.
2: A teď už můžeme říct, že titul se loňskému vítězi Janu Grigarovi z tišnovské školy na domácí půdě podařilo obhájit. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Tlo.
1: Počasí.
2: Je 5:46, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 9 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Brně Tuřanech a v Lednici 14 stupňů. A nejchladněji máme ve Strážnici 9 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky, odpoledne mohou být přehánky četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer budou od severu postupně srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Vád bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a mohou se vyskytnout nárazy kolem 15. Rozptylové podmínky ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou a zapadne ve 20:49. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oscar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oscare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oscara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vača už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oscar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oscarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině. Poprvé už 1. června.

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vyškovský akvapark otevírá venkovní koupaliště, od prázdnin zdraží vstupné. Na silnicích v Česku umírá víc motorkářů. Dobrovolníci dnes ručně posečou vzácnou louku nad Klentnicí na Pálavě a bude oblačno až zataženo s přeháňkami teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vyškovský akvapark dnes otevírá venkovní část areálu. Lidé mohou využít bazén, skluzavky, lavice s vířící vodou a travnaté plochy k odpočinku. Sezóna by měla trvat zhruba do poloviny září. V červnu vstupné zůstane stejné jako loni. Od července by se ale podle ředitele správy a údržby majetku města Vyškova Jaroslava Hastíka mělo zdražit.
3: Pokud nám to schválí rada města, tak bychom chtěli od července zvýšit vstupné. Především je to díky energiím, rostoucím cenám energií a nárokům na mzdy. Vstupné zvyšujeme po 4 letech.
1: Vyškovský akvapark pojme na jednou až 2000 návštěvníků. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je vysoká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoci nové elipsové značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Ochranáři a dobrovolníci na Pálavě dnes budou ručně sekat vzácnou louku nad Klentnicí na západním svahu Pavlovských kopců. Klentnické sečení kosou nebo srpem připomíná starý způsob hospodaření, který pomáhá zachovat druhovou pestrost místních luk, vysvětluje vedoucí správy HKO Pálava Jiří Kmet.
4: Pokud člověk kosí ručně kosou, tak se dokáže zastavit u rostlin, pokud je zná, kterým zrovna to sečení úplně nevyhovuje, nebo spíš jim pomůže, pokud zůstanou na té posečené louce ponechány, lépe se mohou vysemenit, což je v tomhle případě třeba škarda ukousnutá. To je rostlina, která se vyskytuje na Pálavě pouze tady na tomhletom místě.
1: Klentnické sečení má pak tak na Pálavě pomoci zachovat cenné luční biotopy. Ve Vlčnově na Slovácku dnes začíná program Jízdy králů. Připravená je celá řada folklorních vystoupení nebo řemeslný jarmark. V amfiteátru se uskuteční soutěž tanečníků Verbuňku, na které se představí nejlepší verbíři z celého Uherskobrodska. Hlavním bodem dnešního programu je večerní pořad s předáním vlády králů. Samotná Jízda králů, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO, se pojede v neděli. Věnovat se tomu budeme v závěru této vysílací hodiny.
2: Počasí.
1: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytovat bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: A v ní opět dobrá zpráva s tím, že silnice na jihu Moravy jsou sjízdné bez vážnějších komplikací, nejsou hlášeny ani nehody. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 30. května roku 2026. Svátek má Ferdinand. Všem nositelům tohoto jména a také všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Už za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události spojené s dnešním datem. Přibližně ve 16:15 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět písničky, které nestárnou. Zaspívají nám Jiří Štědroň, Martin Maxa nebo Marta Kubišová. Přeji vám krásné ráno.

Martin Maxa na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 10 minut po 6. hodině, listujeme kalendářem. Před 106 lety byla slavnostně otevřena Sokolovna v Brně Králově Poli v Srbské ulici. Tělocvičná jednota Sokol byla v Králově Poli založena už v roce 1891. Nejprve se cvičilo v hostincích, proto členové začali sbírat prostředky na stavbu vlastní Sokolovny. Před 102 lety se narodil Vilém Kraus, uznávaný moravský odborník v oblasti vinařství a vinohradnictví. Před 100 lety zemřel v Brně Eduard Babák, zakladatel srovnávací fyziologie a spoluzakladatel a první rektor Vysoké školy veterinární v Brně. Před 100 lety se v Brně narodil operní pěvec a herec Jiří Přichystal, známý i z dabingu a mnoha zábavných pořadů z Brna, kde zářil svým nezaměnitelným projevem. Před 81 lety začalo na základě rozhodnutí tehdejšího zemského národního výboru poválečné vystěhování Němců z Brna, které předešlo souhlas s takovým krokem vítěznými mocnostmi. Okolnosti odsunu jsou dodnes předmětem diskuzí. Dodnes se vedou spory o počtu lidí, kteří pochod nepřežili. Obětem brněnského pochodu smrti je věnován mimo jiné památník nedaleko Pohořelic v místě hromadného hrobu. Před 31 lety byl v Brně po rekonstrukci znovu otevřen besední dům. Jeho obnova začala v roce 1989. Důvodem byla narušená stabilita budovy. Postaven byl podle návrhu architekta Teofila von Hansna v letech 1871 až 73. A spojený je také s působením významného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Je 6 hodin a 12 minut a to byly významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Už za chvíli předpověď počasí s brněnskými meteorology. A právě teď Cliff Richard.

0: počasí.
1: Máme 16 minut po 6. hodině, je tu předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjí teploty v našem kraji?
2: Tak máme to takové trošinku pestřejší, na některých místech je spíš taková větší oblačnost, naopak hlavně v té jižnější části kraje, tak máme té oblačnosti méně, teploty se nám pohybují nejčastěji od 14 do 10 stupňů, k tomu nám vane vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tak spíše ze začátku bude převažovat taková velká oblačnost, ráno a dopoledne se může lokálně vyskytnout slabý déšť nebo přehánky, odpoledne by ta oblačnost měla být taková více proměnlivější, ty přehánky můžou být četnější, také se tam mohou vyskytnout i bouřky, ale na večer by nám potom od severu mělo začít postupně ubývat jak srážek, tak oblačnosti, ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů, vítr ze začátku slabý, proměnlivý, postupně se nám bude rozfoukávat na mírný severozápadní až západní do 25 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách nám přechodně bude zesilovat a můžou se tam taky vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu.
1: Jaké počasí bude v noci?
2: Tak tam očekáváme noc s malou oblačností, takže většinou skoro jasno až polojasno, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu.
1: A na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Tak ta nejvyšší hodnota 33,6 stupně Celsia je z roku 2017. Naměřili jsme ji na stanici Brod nad Dyjí a Brno Žabohřesky a minimum máme z roku 1934, kdy jsme na stanici Štítary na Znojemsku zaznamenali minus 3,5 stupně Celsia.
1: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěknou sobotu. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
3: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas.

Dospívala Marta Kubišová, posloucháte Český rozhlas Brno. 7:08 zavítáme na web brno.rozhlas.cz, kde najdete nejnovější díl pořadu O čem se mluví. Jak náročná jsou vyšetření, které je třeba podstoupit v rámci nových preventivních programů a kolik si na ně lidé musí udělat času? Jaký bude další postup, pokud lékaři zjistí problém? Více prozradili lékař a garant projektu Kardiovize 2030 Robert Prosecký a koordinátor prevence Štěpán Pokorný. Poslechněte si záznam pořadu O čem se mluví, který najdete na webu brno.rozhlas.cz a na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Medián mzdy dosáhl na jihu Moravy za loňský rok 44 819 korun a byl tak o 7 261 korunu nižší než průměrný plat za celý rok. V kraji vzrostly rozdíly mezi průměrným mzdovým ohodnocením nejlépe a nejhůře placených pozic i rozdíly v průměrném platu mužů a žen. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo brněnské pracoviště Českého statistického úřadu. Cyklisté už jezdí po nové asfaltové cyklostezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště Ujezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě není ale úplně hotová, dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. V domově pro seniory u Kašny na Rýgrově náměstí v Kroměříži se připravuje výměna výtahů. Ty stávající po více než 20 letech provozu nahradí nové bezbariérové s moderní technologií. Zajistí tak bezpečný provoz odpovídající současným technickým požadavkům i potřebám klientů. Brněnská zoologická zahrada dnes pořádá vzdělávací program na oslavu Mezinárodního dne biodiverzity. Letošní ročník nese téma globální změny optikou zvířat. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer čekejte od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez nehod, s omezením tak počítejte kvůli kulturním akcím nebo práci silničářů, jako třeba na Bítejské ulici v Brně za Pisáreckým tunelem. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Skupina Elán a Človečina na vlnách Českého rozhlasu Brno je 6 hodin a 40 minut. Už v neděli se ve Vlčnově na Uherskobrodsku pojede jízda králů. Její hlavní postavou je samotný král, který podle legendy představuje uherského krále Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad. Neméně důležitá je ale jeho družina tvořená takzvanými legruty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčnově pojede jízdu králů 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále a jít prostě i takzvaně přes mrtvoly, jak se říká.
2: Vysvětluje jeden z legrutů Martin Darek Franta.
1: Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legruti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrut, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů. Já jsem byl v roce 2018, brácha byl, takže si to tam jako v tom folkloru pěstujeme.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrutů Honza Heinrich, který je také členem folklorního souboru Vlčnovjan. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si zvykne na toho koně, než se přestane bát, protože to je nejdůležitější, nebát se na tom koni, protože ten kůň to vycítí, když se člověk bojí a pak si ten kůň s tím jezdcem dělá, co chce, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají prý kluci z únavy. Jet 5 hodin v kuse v kroji na koni prý nebude žádná legrace.
3: Protože jenom po chvilce, jak teď zkoušíme na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na jízdu králu dost horko, takže ještě to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no, udržet tu energii po celý den, ale odjedeme to až do konce a hlavně s hrdostí.
2: Nervozita nějaká z těch davů lidí, přece jenom tady opravdu bývá vždycky hodně lidí.
3: Nervozita, ta bude vždycky, ale po chvilce to opadne a začne si to spíš člověk užívat, jak se z toho stresovat.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčnově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice, líbí se jim celkově jízda králů, takže velmi podporují.
2: A co se týče třeba spolužáků a tak, ví, že to pojedete. Máte nějaké reakce z okolí od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčnova?
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit a spíš jsou takový, že si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové. Ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat. A dojedu na štamprlu, na řízek, na vdoleček.
2: Přestože jsou legruti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít. Normálně s náma jakože navazovat konverzaci, zapojovat se i do naší konverzace. Máme našeho krála rádi a jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králů, to ve Vlčnově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 47 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 10 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích a v Lednici 14 stupňů a nejchladněji v Diákovicích a ve Strážnici 10 stupňů. Dnes očekáváme velkou oblačnost. Ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne mohou být přehánky četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer budou od severu postupně srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a mohou se vyskytnout nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou a zapadne v 20 hodin a 49 minut. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí a také v Brně Žabovřeskách v roce 2017, a to 33,6 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1934 ve Štítarech, kde bylo naměřeno minus 3,5 stupně. Je 6 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
5: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
4: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
5: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
4: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
5: Jakože všichni?
4: No všichni, přidejte se.
5: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

s místní komunitou pestrý nejen hudební, ale i taneční, divadelní, literární program pro brněnskou veřejnost. Buďme ale konkrétní. Návštěvníci se mohou těšit na hlavní stage na náměstíčku pod platany před Káznicí, kde mimo jiné organizátoři domluvili i poměrně exkluzivní vystoupení vězeňské kapely Katrband, kterou tvoří odsouzené ženy a zaměstnanci z věznice ve Světlé nad Sázavou. Dále zde vystoupí například dance pop funky uskupení Na Mars, skupiny Předkočky nebo Delirium. Park Eugena Horváta nabídne řadu vystoupení romských tanečních souborů. V areálu Káznice budou hrát písničkářské či alternativní projekty, jako například Elka v doprovodu Martina Kišperského, Parna Stančí nebo Dech pralesa. V kapli Káznice proběhne i diskuzní setkání na téma Romů a jejich mediálního obrazu ve společnosti. A to rozhodně není vše, co festival nabídne. Veškeré podrobnosti najdete na webu festivalu www.getofest.cz, jeho sociálních sítích či na webu www.káznice.art.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brambor je přebytek, pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesl. Vyškov dnes pořádá festival uprostřed města a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
5: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
4: Maximální povolené ceny pohonných hmot na víkend klesly o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 koruny a 97 haléřů, to je o 61 haléřů méně než včera. Cenový strop na litr nafty oproti pátku klesl o 54 haléře na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom Ministerstvo financí. Střední odbornou školu v Novém Městě na Moravě čeká modernizace. Cílem je mimo jiného navýšení kapacit pro výuku a ubytování. Kraj momentálně hledá dodavatele projektové dokumentace za 6 milionů korun. Na samotnou stavbu pak hejtmanství počítá zhruba 250 milionů. Turistickou sezónu ve Vyškově dnes zahájí festival uprostřed města. Celodenní akce na Masarykově náměstí nabídne zábavu v podobě koncertů, tanečních vystoupení a aktivit pro děti. Zájemci se dostanou na vyhlídku z radniční věže. Přístupná bude od 10 do 18 hodin. Novinkou letošního festivalu je trh pod radniční věží. Podrobnosti k programu doplňuje Michaela Štěrbová z pořádajícího infocentra.
6: Spoustu jako spolku a organizací se zapojilo z Vyškova. Máme tam nachystané nějaké sportovní aktivity, taneční workshopy, různé dílničky pro děti a od 4 hodin už začínají kapely. Budeme tu mít vyškovskou kapelu Caviky a potom kapelu Na Mars a taková známější ještě Poletíme kapela.
1: Počasí.
4: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer čekejte od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Opatrně projíždějte po Královopolské ulici v Brně, nefunguje tam světelná signalizace. Pozor i u Adamova na silnici do Křtin, tam je vyvrácený strom, který hrozí pádem. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7. hodině, prožíváme poslední květnovou sobotu s datem 30. května 2026. Všem Ferdinandům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. A co dalšího nás čeká v našem ranním vysílání? Přibližně za 10 minut to bude aktuální předpověď počasí. No a dnešní babské rady ocení všichni milovníci čokolády. Jarka Vykoupilová totiž poradí, jak si co nejvíc užít kakao. Ať už právě teď vstáváte, snídáte nebo někam cestujete, jsme rádi, že nás posloucháte a přejeme vám krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Rocková skupina Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 13 minut po 7 hodině. Po všechny všední dny, hodinu před polednem, vysíláme poradny a rozhovory s pozoruhodnými osobnostmi. Například ve středu 27. května mluvila moderátorka Sandra Silná s kožní lékařkou Alenou Vičíkovou z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně o psoriáze neboli lupence.
1: Co tedy vlastně je psoriáza neboli lupenka, kvůli čemu a proč vzniká?
2: Psoriáza je neinfekční autoimunitně zprostředkované onemocnění, které postihuje kůži a kromě kůže může postihovat i kůži kštice, postihuje nehty, může postihovat klouby. Jak jsem řekla, je to teda neinfekční onemocnění a patří mezi jedno z nejčastějších chronických kožních zánětlivých onemocnění. Postižena je asi tak 2 až 3% celosvětové populace, můžete ji dostat v kterémkoliv věku a je podmíněná geneticky.
1: Jak poznáme vlastně první příznaky lupenky a kdy je vhodné vyhledat lékaře?
2: Lupenka se projevuje tvorbou takových zarudlých ložisek kdekoliv na těle, které jsou pokryty šupinami. Ty ložiska můžou být různě velkého rozsahu, můžou být tvaru jako mince, můžou být velké jako vaše dlaň a nejčastěji se vytvářejí v oblasti loketních, koleních, kloubů, v oblasti jakoby bederní, postihují často i kštici, ale ty projevy lupenky můžou vypadat i jinak. Jestliže onemocníte třeba lupenkou po nějaké akutní infekci, tak ta lupenka vypadá jako takový rozsev mnoha drobných ložisek velkých asi jako peníz.
1: Vy už jste to tady říkala, lupenka není nakažlivá, ale přesto mnoho lidí má tak různě obavy, když třeba vidí lidi, kteří mají ať už ty viditelné projevy, nebo třeba nehty zdeformované a podobně. Co byste k tomuhle ještě možná řekla?
2: Tak já to řeknu ještě jednou. Je to opravdu neinfekční onemocnění. Lupenkou se nemůžete vůbec od nikoho nakazit a to, jak vypadá, je opravdu pro ty pacienty velmi stresující, protože oni jsou od toho okolí určitým způsobem oddělení. Ale dobrá zpráva je, že v současné době moderní medicíny existuje spousta prostředků, jak lupenku léčit, ať je to lupenka jakéhokoliv rozsahu, tak vždycky existuje pomoc.
0: Celý rozhovor s kožní lékařkou Alenou Vičíkovou z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně o lupence si zpětně můžete poslechnout na našem webu a také v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. Zajímavá povídání pak chystáme i na příští týden. V pondělí přijde odbornice na byliny Blanka Kocourková. Připomínám, že po 11. hodině. Ve stejnou dobu o den později vám představíme jízdní policii a její poslání. A ve středu bude přichystaná opět zdravotní poradna. Tentokrát bude s Martinou Šupkovou z Unie neslyšících Brno o životě s nedoslýchavostí. Ve čtvrtek se vám představí 18-letý Vojta Konopáč, nejmladší závodník, který dokončil soutěž Ironman. A v pátek vás vezmeme do brněnské zoologické zahrady. Tak nám zůstávejte věrní a opět si naleďte Český rozhlas Brno.

0: Počasí.
1: Je 7 hodin a 19 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 12 až 16 stupňů. Nejtepleji je právě teď v Lednici 16 stupňů a nejchladněji je v Diákovicích a ve Strážnici 12 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky, odpoledne mohou být přehánky četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer budou od severu postupně srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí a mohou se vyskytnout nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou a zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí a také v Brně Žabovřeskách v roce 2017 33,6 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1934 ve Štítarech, kde bylo naměřeno minus 3,5 stupně. Je 7 hodin a 20 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: České rady.
1: Kakao historicky pochází z Ameriky. Propojeno bylo s kulturou Olméků, Májů a Aztéků. A kakaovník je stále zelený tropický strom. Z jednoho plodu se vyrobí 4 tabulky vysoce kvalitní hořké čokolády. A ta má pro naše zdraví mnohé bonusy. Flavanoly s antioxidačními účinky, které kakao obsahuje, pozitivně působí na cévy a srdce. Pokud si denně dopřejete čtvereček hořké čokolády s obsahem alespoň 85% kakaa, upravíte si hladinu cholesterolu a zlepšíte krevní oběh. Kakao má navíc vliv i na výkonnost mozku. Pokud ho chcete ochutnat v podobě doslova božského nápoje, který zvyšuje odolnost a bojuje proti únavě, postupujte podle dávného receptu následovně. 20 gramů kakaa smícháte se špetkou čili a s vanilkou. Zalijete horkou vodou, osladíte agávovým syrupem a zlehka zahustíte kukuřičnou moukou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
3: Vyškovský akvapark, který pojme na 1 až 2 000 návštěvníků, dnes otevírá venkovní část areálu. Sezóna by měla trvat zhruba do poloviny září. V červnu vstupné zůstane stejné jako loni. Od července by se ale podle ředitele správy a údržby majetku města Vyškova Jaroslava Hasníka mělo zdražit. Blanenské kino čeká modernizace, minimálně měsíc bude zavřené, úpravy zvýší pohodlí a komfort návštěvníků, v sále budou například nové sedačky. Blanenská radnice za to zaplatí více než 4 miliony korun, s financováním pomůže i 800 000 dotace ze Státního fondu kinematografie. V Brně dnes začíná Mezinárodní festival ohňostrojů Ignis Brunensis. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci ohňostrůjci první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posílí několik linek městské hromadné dopravy. Ochranáři a dobrovolníci na Pálavě dnes ručně sečou vzácnou louku nad Klentnicí na západním svahu Pavlovských kopců. Chtějí tak pomoci zachovat cenné luční biotopy. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přehánkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: V Brně počítejte s omezením na Bítežské ulici ve směru k Pisáreckému tunelu, tam pracují silničáři. U Adamova projíždějte opatrně po silnici do Křtin, tam zůstává vyvrácený strom. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: To byli brontosauři z písní Ptáčata. Máme 7 hodin a 38 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Mistrovství republiky v jízdě, zručnosti s traktorem a vlekem. I v takové disciplíně se dá soutěžit. Studenti zemědělských škol závodili v Tišnově, protože tamní žáci si z loňského klání odvezli mistrovský titul. Teď se o něj utkalo 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo slalom mezi kužely.
1: Uvidíme, teďka se dostal na klapačku. Jestli zůstane stát červená, ano, zůstala, takže úkol splněn.
2: Komentuje učitel odborného výcviku a v tuto chvíli i rozhodčí Luboš Jílek. Soutěžícím se čas počítá od doby, co stisknou tlačítko a rozjedou se, až do té doby, kdy s traktorem zastaví přesně v cíli, vystoupí a znovu zmáčknou červené tlačítko.
1: Odsouvne a objede klapačku a vyjíždí do osmičky. Osmička je něco podobného jako slalom, akorát má z jedné strany kruhu vjezd, musí se projet křížem a vrací se zpátky do úvozu.
3: Teď projíždí tady kolem nás.
1: Zatím jede takovou bezpečnou, svižnou jízdou, bez nějakých problémů.
2: Do jízd v republikovém kole se letos znovu dostal i Jan Grigar, právě z třetího ročníku Tišnovské školy, který loni získal mistrovský titul.
4: Tak jelo se mě vcelku dobře, párkrát jsme tady trénovali, takže jsem si zvykl. Nejvíc mě asi zarazilo to couvání. Traktor řídím de facto od malička, bráme doma v zemědělství.
3: Myslíte, že obhájíte vlastně to vítězství?
4: Tak zatím to vypadá, že jo, ale uvidíme, ještě přede mnou spousta soutěžících.
2: O vítězi rozhoduje celkový čas, rozhodčí ale dávají i trestné body, říká za organizátory zástupce ředitele pro odborný výcvik Roman Přikryl ze střední a základní školy Tišnov.
5: Ta trest se dá postavit vždycky trošičku specificky jinak. Zkrátit vzdálenosti, prodloužit vzdálenosti. Nejdůležitější bezpečná jízda. Ta je hodnocena velmi tvrdě bodovým hodnocením. To znamená, tak aby nám kluci jezdili bezpečně, aby se nic nestalo, to jsou vlastně první body, pak samozřejmě i penalizace za nějaký trestní body, nějaké překážky.
2: Podle něj je důležitá přesnost.
5: Vidíte, že v podstatě rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Když se podíváte na couvání do garáže pod 90 stupněma, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje. Když se dneska podíváte, kam všude musí řidiči traktorů a všechny ty logistiky zajet, to jsou někdy velmi náročné situace. Je důležitý, aby si ty kluci v těch situacích uměli dobře poradit.
2: A teď už můžeme říct, že titul se loňskému vítězi Janu Grigarovi z Tišnovské školy na domácí půdě podařilo obhájit. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 44 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 12 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Lednici 16 stupňů a nejchladněji máme ve Strážnici 12 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne mohou být přehánky četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer budou od severu postupně srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a mohou se vyskytnout nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou a zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Ještě přidám dnešní teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí a také v Brně Žabovřeskách v roce 2017, a to 33,6 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1934 ve Štítarech, kde bylo naměřeno minus 3,5 stupně. Je 7 hodin a 46 minut. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduší. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: na čase být.
1: 10 minut před 8 hodinou nám dospívala Lucie Bílá, posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu čas pro námět na výlet. Ten dnešní má Květoslav Havlík. Dobré ráno.
2: Já vám přeji krásné ráno.
1: Kam nás pozvete?
2: Tak já jsem si pro posluchače připravil takový krátký a pohodlný výlet z Drnholce do Jevišovky. No a proč právě tam? Protože právě Jevišovka je taková malinká nenápadná obec u hranic s Rakouskem, která společně s nedalekým Novým Přerovem a Dobrým Polem byly v 16. století osídleny nebo doosídleny Chorvaty, přímo z Chorvatska. A tady ti tam žili v podstatě až do konce druhé světové války a mnozí z nich zůstali i do současnosti. A dnes po nich zbyla řada různých zvyků, artefaktů a zajímavostí. A já sám jsem nevěděl, že právě tady v Jevišovicích se nachází takové speciální muzeum, Chorvatský dům, které tady tyto všechny věci schovává a archivuje. A to právě dnes mezi 17. a 20. hodinou otevírá své dveře a požádá muzejní noc u moravských Chorvatů. Takže to jsem trošku přeběhl. Nejprve si musíme protáhnout nohy, aby byl čas na kulturu. No a ta cesta naše dnešní nebude moc komplikovaná. Začneme tradičně v Brně a vyrazíme z hlavního nádraží vlakem S3, který odjíždí každé 2 hodiny v 9.09, 11.09, případně až po obědě 13.09 a pojedeme do Vranovic. Tam na nás už bude čekat autobus 530, se kterým dorazíme do Drnholce na náměstí. Ta cesta trvá zhruba hodinku a doporučit můžu celou jednodenní jízdenku, protože právě dnes, protože nepracovní den, platí pro 2 dospělé plus 3 děti a bude se nám hodit pro cestu zpátky, protože to už nepojedeme stejnou trasu, ale můžeme to vzít třeba přes Břeclav. No a v Drnholci na náměstí začneme naši pěší cestičku. Můžeme se nejprve podívat na bývalou radnici, faru, zající do kostela, všechno je to tam na jednom místě a případně kolem kostela projít až k veřejnosti nepřístupnému zámku a podívat se, jak to tam zrovna teď vypadá. Následně budeme pokračovat ulicí Volkrovou kolem místního Žlitůvku k takové první zajímavosti naší cesty. Dojdeme k placenému světu Bludišť, to je taková zajímavá atrakce, o které se moc neví a vlastně nabízí takovou docela hezkou procházku pro rodiny s dětmi a aktuálně tam probíhá výstava Svět větrníků, kdy tam mají v podstatě na obrovském poli jeden větrník vedle druhého.

0: buď můžeme si zhruba po kilometru odbočit ke dvěma lesním rybníčkům a následně se zase navrátit na hlavní trasu a odpočinout v místní útulně, což je také takové zajímavé místo, nově postavené, a budeme mít nohou 5 kilometrů a ideálně v té útulně si můžeme dát třeba nějakou svačinku z našich zásob. No a pak už budeme pokračovat zase přímou cestou lesem zhruba asi kilometr, až dorazíme k řece Dý a to už budeme v Jevišovce. Než se nadějeme, uvidíme soutok řeky Jevišovky z Dý, což je možná také krásné místo na zastavení. A pak už se vydáme ke kostelu svaté Kunhuty, právě vedle něhož leží chorvatský dům, kde, což je cíl naší cesty. No ale kdybychom měli ještě chuť a čas, tak si můžeme podívat k místnímu bělostnému kostelíku neposkvrněného početí Mladé Marie, ten je na druhé straně Jevišovky a vrátit se zase zpátky. No a cesta nám zabrala zhruba 8 kilometrů, není třeba nikam spěchat a tom program v chorvatském domě by měl začínat kolem 17. hodiny. V 18 hodin tam proběhne vernisáž výstavy Moravští Chorvaté v barvě, což jsou fotografie z roku 1932. 19 hodin potom přednáška Ornament Moravských Chorvatů. Během celého dne to muzeum bude běžně otevřeno pro návštěvníky, budou probíhat i komentované prohlídky a bude tam i nějaká hudba, předpokládám, nějaké občerstvení. A potom, jak se dostat zpátky, poslední dva spoje jsou v 19.35 vlakem do Břeclavi, případně 21.38, kdybych se nám tam hodně zalíbilo. A z Břeclavi se snadno dostaneme třeba jak do Brna, tak i do Hodonína nebo kamkoliv po našem kraji.
1: Říká Květoslav Havlík a to bylo jeho pozvání na cesty. Děkuji vám, přeji vám pěkný víkend a naslyšenou.
0: Naslyšenou, krásný víkend.
1: Krásný víkend.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Hodoníně cyklisté využívají novou cyklostezku, i když ještě není dokončená. Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda asi odmítne. Brněnská zoologická zahrada slaví Mezinárodní den biodiverzity a bude oblačno až zataženo s přeháňkami teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Cyklisté už jezdí po nové asfaltové cyklostezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště Ujezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě ale není úplně hotová. Dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. Cyklisté by měli využívat značenou objízdnou trasu. Plán dokončení popisuje manažerka Svazu obcí pro Baťův kanál Martina Kočvarová.
4: V tuto chvíli už vlastně máme souhlasné stanovisko vlastníka toho plynovodu. Teďka se zpracovává dodatek ke smlouvě, který půjde ještě na kontrolu vlastně k národnímu kontroloru. A teprve pak se budou moct zahájit znovu ty stavební práce a oficiálně jakoby dokončit ta stavba. Nejpozději do konce června by to mohlo být hotové.
2: Do budoucna Hodonín plánuje vyměnit také panelový povrch v části cyklostezky u cvičiště, který není vhodný pro bruslaře. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Kroměřížská radnice koupila jednotce dobrovolných hasičů z místní části Zlámanka dodávku na přepravu osob. Jde o starší vůz z roku 2007, za který město zaplatilo téměř 380 tisíc korun. Auto je zařízeno jako vozidlo integrovaného záchranného systému, má na střeše výstražné majáky a je upraveno pro potřeby hasičů. Brněnská zoologická zahrada dnes pořádá vzdělávací program na oslavu Mezinárodního dne biodiverzity. Letošní ročník nese téma globální změny optikou zvířat. Zájemce provede tím, jak klimatické změny, invazní druhy nebo proměna krajiny ovlivňují život zvířat po celém světě. Součástí programu jsou i komentovaná krmení vybraných zvířat, aktivity pro děti a krátce popoledni naučná přednáška o motýlech.
5: Přednášku povede Oto Petřík z Českého svazu ochránců přírody Hradec Králové. Vysvětlí, proč jsou právě motýly jedním z nejcitlivějších ukazatelů změn v přírodě a jak se díky nim dá sledovat například úbytek jiného hmyzu. Brněnská zoologická zahrada program pořádá společně s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ema Slámová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost. Zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami, odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor mezi Vyškovem a Kroměříží. V pravém pruhu se tam pohybují silničáři. Opatrně projíždějte i na exitu 230 na nájezdu na D46. Tam zůstává nákladní auto s defektem. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 30. května. U mikrofonu Eliška Zárecká. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Začneme počasím s brněnskými meteorology. Už za pár minut. Kolegyně Julie Kalodová vás krátce před 8:30 pozve na pouť do Vranova u Brna. A ráno si můžeme zpříjemnit písničkami a zaspívat si například s Marií Rotrovou, Ilonou Čákovou či se skupinou Lucie. Pohodové ráno a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 12 minut po 8 hodině, je tu předpověď počasí. Na druhé straně linky mám právě teď meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak budíme se do rána většinou zataženého, případně pokud ne zcela zataženého, tak je na obloze skoro zataženo a na části území se momentálně potkáváme také s dešťovými kapkami a pokud nedopadají na zem, tak je můžeme vidět nad námi a suchý vzduch pod oblačností je stihne vysušit, než dopadnou, ale ten pocit z toho pravděpodobně přeháňkový je. A každopádně teploty se pohybují většinou mezi 13 a 17 stupni Celsia.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: A ta obloha s velkou oblačností by měla vydržet. Odpoledne potom ta oblačnost může být trošku víc proměnlivá a ten déšť nebo přeháňky, které máme teď, by měly v dopoledních hodinách na přechodnou dobu ustat a odpoledne by zas mohly být přeháňky četnější. Také se mohou vyskytnout nějaké bouřky a večer od severu budou srážky postupně ubývat a jak budou ubývat srážky, tak s nimi bude ubývat také oblačnost. A maximální teploty by dnes měly vyšplhat mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: Noc bude oproti dnešku i zítřku s malou oblačností, převážně skoro jasná, případně polojasná a zítřejší ranní teploty klesnou mezi 13 až 10 stupňů Celsia a zítřek bude zpočátku právě ještě z té noci s malou oblačností a během odpoledne a večera od západu oblačnost začne přibývat. Později odpoledne a večer a potom v noci, zejména potom v západní nebo jižní části kraje, už se mohou vyskytovat přeháňky, případně i bouřky a zítřejší maximální teploty budou stejné, nebo by měly být stejné, jak ty dnešní 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Maximum pochází z roku 2017, 2005 a znovu 2017. Rok 2017 je to Brod nad Dyjí a Brno Žabovřesky a v Brně Žabovřescích bylo maximum dosaženo také v tom roce 2005 a to maximum je 33 stupňů a 6 desetin, naopak minimum, tam je to dneska jednodušší, 1934 ve Štítarech na Znojemsku minus 3 stupně a 5 desetin.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez, divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne-

0: Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 8 minut bude 8:30. V pořadí třetí rozhlasová pouť se uskuteční zítra ve Vranově u Brna, kde se posluchači v 15 hodin mohou zúčastnit mše. Připraven je i bohatý doprovodný program. Jaké to je na pouť vyrazit a jít několik dní pěšky, nám řekne kolegyně Julie Kalodová, se kterou jsme ve spojení. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno ze Křtín, z Nablanensku.
0: Kolik kilometrů už máte za sebou a kolik vám ještě zbývá?
1: Celkově jsem to spočítala asi zhruba 87 kilometrů, dnes to mám už jenom asi 13, to znamená 87 minus 13, nedokážu to rychle spočítat, 74 zhruba mám za sebou. Takže teď sama jsem překvapená, kolik to je.
0: A zažila jste během putování nějaký slabší moment?
1: To zažívám teď, Eliško, protože začíná pršet a já nemám pláštěnku, takže nevím, jak to dnes dopadne. Já jsem počítala s tou předpovědí, která byla zhruba před 2 dny, kdy bude hezké slunečné počasí. Takže to mě trochu překvapilo. Teď tady se dívám z oken na ten nádherný křtínský kostel. Střecha je celá zapršená. Doufám, že se to trošku umoudří a třeba kolem 9, kdy budu vyrážet, ten deštík přestane. Takže na to se těším. Ale jinak mě čekali, nebo zažila jsem samé fakt opravdu příjemné chvíle, neměla jsem žádnou krizi, takže bylo to velice fajn a vždycky se těším na vysílání, kterých mám několik denně, že se uslyším s posluchači. A doufám, že i uvidím zítra.
0: No a co byste poradila posluchačům, kteří se právě zítra do Vranova chystají? Jak si program co nejvíce užít?
1: Určitě přijeďte, neváhejte, bude to moc fajn, je to v pořadí třetí pout, bývá to, kdo jste byli s námi, ať už na svatém Antonínku nebo v Hlubokých Mašovkách, tak to bývá velice příjemný den, takové výletní, my říkáme odpoledne, ale tentokrát jsme ten program trošku posunuli směrem i k poledni, protože ve 12 hodin se potkáme v Lelekovicích u hřbitova s těmi, kteří chtějí zhruba 5 kilometrů jít s námi pěšky. Není to nutné, kdo má chuť, může se k nám přidat. Potom na konci té cesty už skoro u Vranova bude Jarda Knajzl s cymbálem, Vojta Halaš s houslemi, zaspíváme si, potěšíme se, pokud samozřejmě nebude pršet, já doufám, že ne. No a potom už společně všichni k tomu krásnému poutnímu areálu, kde nás čeká, tam se můžeme setkat, podepsat, máme razítko speciální poutní, takže kdo máte třeba nějaký deník, můžete si přinést sebou. No a v 15 hodin je mše, v 16 hodin koncert Brolnu a v 17 hodin se všichni společně vyfotíme. Na to se také moc těším, protože to bude ta chvíle, kterou vlastně zhmotníme, protože ta fotografie potom my ji vytiskneme a všichni, kteří se zúčastní, si potom u nás mohou vyzvednout.
0: Říká Julie Kalodová, kterou jsme po rozhlasových vlnách vyprovodili na třetí den putování do Vranova u Brna, kde se zítra koná třetí pouť Českého rozhlasu Brno. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný a úspěšný víkend. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou a ve 12:10 se uslyšíme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Brněnský dopravní podnik letos pořídí další dvě dodávky pro provoz služby Seniorbus, informoval o tom ředitel dopravce Miloš Havránek s tím, že zájem o službu, která funguje 10 let, je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Seniorbus je vytížený. Se dvěma novými auty jich bude provozovat 8. Medián mzdy dosáhl na jihu Moravy za loňský rok 44 819 korun a byl tak o 7 261 korunu nižší než průměrný plat za celý rok. V kraji vzrostly rozdíly mezi průměrným mzdovým ohodnocením nejlépe a nejhůře placených pozic i rozdíly v průměrném platu mužů a žen. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo brněnské pracoviště Českého statistického úřadu. Čeští odborníci se učí pracovat s palivem, které bude pro nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech dodávat jihokorejská společnost KEPCO Nuclear Fuel. Turistickou sezónu ve Vyškově dnes zahájí festival uprostřed města. Celodenní akce na Masarykově náměstí nabídne zábavu v podobě koncertů, tanečních vystoupení a aktivit pro děti. Novinkou je trh pod radniční věží. A dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost, zpočátku s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami, odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytovat bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž pak zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor na exitu 230, na sjezdu na D46 zůstává nákladní auto s defektem. Na D2 počítejte s omezením mezi 3. a 9. kilometrem, v levém pruhu ve směru na Břeclav se tam pohybují silničáři. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Z Mexika cestujeme zpátky do studia Českého rozhlasu Brno. Je 8 hodin a 39 minut. Mám tady něco pro hokejové fanoušky. Více nám prozradí hokejový expert Jaromír Meixner. Dobré ráno.
1: Dobré, mírně podmračené ráno. Přeji vám i všem posluchačům.
0: Naše hokejová reprezentace nepostoupila na hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku do semifinále. Celkově skončila na 5. místě. Dalo by se to označit za velký neúspěch?
1: Tak samozřejmě z toho pohledu je to neúspěch, to je bez debaty, protože to, jestli jste na tom mistrovství světa byli dobří a uspěli, to zaručují medaile, samozřejmě, nejlépe ta zlatá, a potom ještě ty další dvě, tak z tohoto pohledu je to jasné. On ten současný systém turnaje je takový, že není rozhodující, jak hrajete v té skupině, ale jestli uspějete v tom čtvrtfinálovém zápase, je to takzvaný KO systém, to znamená, že prohrajete, dostanete tu ránu, KO, ležíte na podlaze a jedete domů. Tak samozřejmě dřív se to hrávalo v jedné skupině, body se sečítali a pak na konci byl jasný vítěz, druhý, třetí. Dneska v rámci atraktivity se to celý změnilo, takže v tomto smyslu je to takové, nebo v tomto směru je to takové trošku jaksi opravdu náročné. No, samozřejmě na trenéry a na hráče se snáší kritika, někteří takoví ti rádoby experti, kteří možná ten hokej viděli z rychlíku, mají samozřejmě vynáší neúprostné soudy, všechno bylo špatně, mohli být jiní hráči, ti stávající hráli mizerně a tak dále, flákali se. Tak já bych souhlasil s trenérem Radimem Rulíkem, který řekl, že kritiku přijímám, ale jen od těch, kteří už mají odtrénováno a něco o hokeji vědí a jsou odborníci. Tak to beru, to je jasné. Samozřejmě osobně já si nemyslím, že prostě ten mančaft měl potřebnou formu a z toho výsledku také nejsem nadšený, to je pravda, ale prostě taková ta jaksi teorie, že hráči se trošku aj třeba flákali a jaksi to nechtějí, to prostě tak není, jsou to profici a jistě chtěli vítězit, ale prostě to nešlo. Ta forma, nepotkali se s tou formou, takže vracím se k tomu, té otázce, je to samozřejmě neúspěch, ale není potřeba z toho zase udělat prostě národní tragédii. To já myslím, že toho už jsme daleko, takže asi tak, ano, takže asi takhle tady k tomu národnímu mužstvu, samozřejmě bychom o tom mohli vykládat půl hodiny, že jo, teď jsou ty rozbory, všechno možné, ale tak to prostě je.
0: Dnes se v boji o postup do finále utkají Švýcarsko s Norskem a Kanada s Finskem. Které týmy si zahrají o zlatou medaili?
1: No, to je dobrá otázka. No, tak samozřejmě je tam jeden velký favorit, který je v těch dvou dvojicích, a sice Švýcaři z Nory. Tak ti mají skvělou formu, ještě tam nestratili ani bod, prostě nezaváhali. Hrají v domácím prostředí, které samozřejmě jim nahrává, že ne k tomu, to je to stejné, jak když jsme udělali před těmi 2 lety tu zlatou medaili v Praze. Přijeli jim hráči ze zámoří, z těch profesionálních klubů, to je samozřejmě taky důležitý aspekt. No a tak, ale Norové jsou překvapení, to je pravda. To se jim, myslím, podařilo snad poprvé, mám takový pocit, dostat se až do semifinále, ale v tomto případě určitě bych preferoval, že tedy Švýcaři už dnes v 15 hodin 20 minut budou tím, kteří postoupí do finále. No a to ta druhá dvojice Kanada s Finskem, tak tam je to takové, samozřejmě mírný favorit bych typoval javorové listy, tedy Kanaďani, ale nebudou to mít lehké, Finové jsou zarputiví, brusliví, tam si netroufám tak až moc říct, kdo tedy je vyloženě nějakým větším favoritem, opravdu. Tak to je asi tady k tomu, máme se, a ten zápas se hraje potom v 20 hodin dnes večer, no a zítra samozřejmě se bude hrát o třetí místo, o tu bronzovou medaili, tomu poraženému zbyde ta Bramborová a pak se, a večer se bude hrát finále. Takže to je dneska k hokeji všechno, těšilo mě.
0: To byl hokejový expert a náš stálý spolupracovník Jaromír Meixner. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 48 minut, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 13 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Lednici a v Kobylí 16 stupňů a nejchladněji v Tišnově Hájku 13 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne mohou být přehánky četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer budou od severu postupně srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Vád bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a mohou se vyskytnout nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno ještě místy mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5 hodinou a zapadne ve 20 hodin a 49 minut. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí a také v Brně, Žabovřeskách v roce 2017, a to 33,6 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1934 ve Štítarech, kde bylo naměřeno minus 3,5 stupně. Je 8 hodin a 49 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
3: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
2: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
3: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
2: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
3: Jakože všichni?
2: No všichni, přidejte se.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Ilona Čáková a Malý vůz na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 8 minut bude 9 hodin a to znamená, že naše ranní vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Mezi nebem a zemí. Krátce po 10. hodině to bude Hobby magazín a pár minut po 11. se můžete těšit na srdcovky Zdeňka Junáka. V tradičním čase na netradičním místě. Kvíz a soutěžní otázky tentokrát přímo z centra dění Zlínského filmového festivalu. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí a krásný víkend vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou!

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vyškovský akvapark otevírá venkovní koupaliště. Od prázdnin zdraží vstupné. Veterináři i letos omezí přepravu zvířat při teplotách nad 30 stupňů Celsia. Ve Slavkově u Brna pokračují městské slavnosti, nabídnou jarmark, hudební i taneční vystoupení. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vyškovský akvapark dnes otevírá venkovní část areálu. Lidé mohou využít bazén, skluzavky, lavice s vířící vodou a travnaté plochy k odpočinku. Sezóna by měla trvat zhruba do poloviny září. V červnu vstupné zůstane stejné jako loni. Od července by se ale podle ředitele správy a údržby majetku města Vyškova Jaroslava Hastíka mělo zdražit.
2: Pokud nám to schválí rada města, tak bychom chtěli od července zvýšit vstupné. Především je to díky energiím, rostoucím cenám energií a nárokům na mzdy. Vstupné zvyšujeme po 4 letech.
0: Vyškovský akvapark pojme na jednou až 2000 návštěvníků. Veterináři podobně jako v předchozích letech také během letošních teplých měsíců omezí silniční přepravu zvířat z Česka. Nepovolená bude přeprava zvířat nad 8 hodin, pokud v daném čase v místě odjezdu na trase anebo v místě dojezdu budou předpokládané venkovní teploty vyšší než 30 stupňů Celsia, informovala o tom státní veterinární správa. Centrum Slavkova u Brna dnes ožije městskými slavnostmi. Dny Slavkova připomínají udělení znakového privilegia králem Václavem IV. Letos od této události uplynulo 610 let. V celodenním programu na Palackého náměstí se představí převážně místní spolky a školy. Připravená je zábava pro rodiny s dětmi a večer koncerty. Pokračuje slavkovská radní Veronika Slámová z Hnutí STAN.
3: Dny Slavkova jsou příležitostí také pro ocenění sportovních talentů a letos poprvé také vyzdvihneme osobnosti, které se dlouhodobě podílejí na rozvoji kultury. Večer pak Dny Slavkova vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy a místní kapely Vinohard.
0: V domově pro seniory u Kašny na Rýgrově náměstí v Kroměříši se připravuje výměna výtahů. Stávající zařízení, která jsou po více než 20 letech provozu na hranici životnosti, nahradí nové bezbariérové výtahy s moderní technologií. Zajistí tak bezpečný provoz odpovídající současným technickým požadavkům i potřebám klientů.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytovat bouřky. Večer čekejte od severu postupně ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. S omezením tak počítejte kvůli kulturním akcím nebo kvůli práci silničářů. Ti se třeba pohybují mezi 3. a 9. kilometrem dálnice D2 v levém pruhu ve směru na Břeclav. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Jak souvisí včelaření a duchovní život a co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Dne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně ví, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce, ale zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem, obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval kerelská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož si jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na Papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, k tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovice a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky, a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, biřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let Nic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, uštěpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství boží trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brambor je přebytek, pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Je světový den roztroušené sklerózy, v Česku se s ní léčí na 25 000 pacientů. Dobrovolníci dnes ručně sečou vzácnou louku nad Klentnicí na Pálavě a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
2: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
0: Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevu se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci. K vysoce účinným lékům se podle ředitele pacientského registru REMUS Jiřího Drahoty dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Ochranáři a dobrovolníci na Pálavě dnes ručně sečou vzácnou louku nad Klentnicí na západním svahu Pavlovských kopců. Klentnické sečení kosou nebo srpem připomíná starý způsob hospodaření, který pomáhá zachovat druhovou pestrost místních luk, vysvětluje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
3: Pokud člověk kosí ručně kosou, tak se dokáže zastavit u rostlin, pokud je zná, kterým zrovna to sečení úplně nevyhovuje, nebo spíš jim pomůže, pokud zůstanou na té posečené louce ponechány, lépe se mohou vysemenit, což je v tomhle případě třeba škarda ukousnutá. To je rostlina, která se vyskytuje na Pálavě pouze tady na tomhletom místě.
0: Klentnické sečení má na Pálavě pomoci zachovat cenné luční biotopy.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytovat bouřky. Večer čekejte od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. K tomu by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi 3. a 9. kilometrem dálnice D2 se v levém pruhu ve směru na Břeclav pohybují silničáři. Na 20. kilometru pak zůstává auto s poruchou. V Brně počítejte s omezením na Táborské ulici, hasiči tam zasahují u požáru. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a pne se mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek. No, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď. Dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější. Je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení teplných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo u starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového oken.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení teplně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: hospodářský kalendář.
1: Podle pronostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu

0: pondělí 1. června přivítají dopolední Dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Hodoníně cyklisté využívají novou cyklostezku, i když ještě není dokončená. Medián mzdy na jihu Moravy byl loni 44 819 korun, rostl rozdíl platu mezi pohlavími. Vyškov dnes pořádá festival uprostřed města a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka.

0: Cyklisté už jezdí po nové asfaltové stezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště Ujezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě ale není úplně hotová. Dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. Cyklisté by měli využívat označenou objízdnou trasu. Plán dokončení popisuje manažerka svazku obcí pro Baťův kanál Martina Kočvarová.
1: V tuto chvíli už vlastně máme souhlasné stanovisko vlastníka toho plynovodu. Teďka se zpracovává dodatek ke smlouvě, který půjde ještě na kontrolu vlastně k národnímu kontroloru. A teprve pak se budou moct zahájit znovu ty stavební práce a oficiálně jakoby dokončit ta stavba. Nejpozději do konce června by to mohlo být hotové.
0: Do budoucna město Hodonín plánuje vyměnit také panelový povrch v části cyklostezky u cvičiště, který není vhodný pro bruslaře. Medián mzdy dosáhl na jihu Moravy za loňský rok 44 819 korun a byl tak o 7 261 korunu nižší než průměrný plat za celý rok. V kraji vzrostly rozdíly mezi průměrným mzdovým ohodnocením nejlépe a nejhůře placených pozic i rozdíly v průměrném platu mužů a žen. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo brněnské pracoviště Českého statistického úřadu. Medián ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdílu dělení a vypovídá tak víc o mzdové úrovni než průměr. Turistickou sezónu ve Vyškově dnes otevírá festival uprostřed města. Celodenní akce na Masarykově náměstí nabízí zábavu v podobě koncertů, tanečních vystoupení nebo aktivit pro děti. Zájemci se dostanou na vyhlídku z radniční věže. Přístupná bude do 18 hodin. Novinkou letošního festivalu je trh pod radniční věží. Podrobnosti programu doplňuje Michála Štěrbová z pořádajícího infocentra.
2: Spoustu jako spolku a organizací se zapojilo z Vyškova. Máme tam nachystané nějaké sportovní aktivity, taneční workshopy, různé dílničky pro děti a od 4 hodin už začínají kapely. Budeme tu mít vyškovskou kapelu Caviky a potom kapelu Na Mars a taková známější ještě Poletíme kapela.
0: Počasí. Dneškem bude na jihu Moravy provázet velká oblačnost s lokálním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne mohou být četnější a také se mohou vyskytovat bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až západní. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 počítejte s omezením mezi 3. a 9. kilometrem v levém pruhu ve směru na Břeclav. Tam pracují silničáři. Opatrně i v místě nehody na Komenského ulici v újezdu u Brna. Dobré cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ať má dnešek obrátky, zahrajme si na svátky. Kdo je tady Ferdinand, nechť slaví či nechá fand. Jsem si jist, byť nejsem vědma, že zvítězí možnost jedna. V přenosu takzvaném přímém přiťuknem si... Třeba vínem. Tu část, co ho nemá ráda, uspokojí limonáda. Rukou mávnem nad obsahem, tetelice budem blahem. Vždyť za chvilku kratičkou, obšťastním vás písničkou. Tentokrát však jedině z festivalu ve Zlíně. Je právě tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Srdcovky Zdeňka Junáka.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dnes nevítám jen vás, posluchače u rozhlasových přijímačů, ale taky vás všechny, diváky, kteří jste přišli za námi do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Protože naše srdcovky opět vyrazily na výlet, a to proto do Zlína, protože právě v tomto čase ve Zlíně probíhá Zlínský filmový festival. Mimochodem, dnešní svátek Ferdinanda se pojí ke klaunu Ferdinandovi, což byl dětský filmový hrdina mnoha našich posluchačů. Filmy s ním měly premiéru v letech 1959 až 1963. A protože já nemám orientační smysl, tak abych z Brna našel ten krásný Zlín, vzal jsem si sebou koho jiného než člověka vzdělaného, editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře. Miloši, ahoj.
1: Pohádkový den.
0: Děkujeme ti. Miloš, počkej, měl jsi rád pohádky, nebo máš rád pohádky?
1: No mám, protože celý tento festival je mimo jiné o pohádkách, a tak pohádkový budeme dneska i my.
0: Výborně, takže jsi připraven?
1: Já ano.
0: My jsme sice tady, jak říkám, vyrazili do světa, nejsme doma.
1: Je ale to tady jsme tady jako doma, jsme tady jako doma ve Zlíně. Doma.
0: Takže co jsi připravil, jak to bude dneska probíhat?
1: Zůstaneme u těch pohádek, dětských filmů, seriálů, a bude to tak, že budou soutěžit opět posluchači u telefonu, ale i ti, kteří budou tady a jsou tady, já koukám, kolik jich tady je kolem nás, a oni další a další přicházejí sem do Zlatého jablka, takže já se těším, že budou opět tak trošku bojovat ti ve Zlíně, znalci pohádek a dětských filmů, proti zbytku světa.
0: Nebojte se přihlásit se, moji milí, protože, jak už Miloš naznačil, bude to pohádkové hádání, takže budeme se brodit krásnými pohádkovými příběhy. Takže my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: písnička dozněla, Valdemar Matuška dospíval. A protože budeme soutěžit, tak co? Máme prvního soutěžícího na telefonu. A to je pan Zdeněk. Zdeňku, slyšíme se, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: No tak já jsem Zdeněk, vy jste Zdeněk. Dneska bych řekl, ten éter zazdenčíme, vidíte?
1: Jo, jo, jo.
0: Máte rád soutěže?
1: Ano.
0: Jste připraven?
1: No to nevím, to uvidíme.
0: Tak já teď se zeptám Miloše, koho má z publika, koho já získal?
2: Já jsem sestoupil tady z našeho pódia dolů a mám tady tu výhodu mít nebudu, protože tady máme dívku, dámu, která říkala, že se v pohádkách vyzná. Odkud k nám přijela?
3: Z Otrokovic.
2: A na jméno se zeptám?
3: Beata Blahová.
0: Slečna Beata, dobře.
2: Tak, takže ta bude bojovat a teď uvidíme, kdo zná lépe pohádky, večerníčky a podobně, protože úkolem našich soutěžících bude na střídačku určit, ze kterého večerníčku je ta daná postava, kterou Zdeněk přečte. A ono to není tak úplně jednoduché, protože některé večerníčky se jmenují úplně jinak, než bychom si ve skutečnosti řekli, takže bude to chtít si vzpomenout, ale bude to třeba i pro ty starší, tak uvidíme, co bude. Tak, Zdenku?
0: Já jenom upřesňuji, že musí zaznít přesný název té pohádky. Jako třeba máme film Dařbuján a Pandrhola, takže ne, že řeknete, to je ten Dařbuján, no a nevím. Takže to nemůžeme uznat jako správnou odpověď. Budu vám klást otázky na přeskáčku. Začneme nejdřív posluchačem na telefonu. To je pan Zdeněk. Zdeňku, jste připraven?
1: No, tak uvidíme, no. Zkusíme.
0: Jste. Takže otázka zní. Křemílek.
1: A Vochomůrko.
0: Prosím?
1: A Vochomůrka.
0: Ne, nehledáme partnera. Hledáme, z které tato postava, z které pohádky je.
1: Křemílek.
0: Takže Křemílek a Vochomůrka říkáte.
1: Křemílek a Vochomůrka byl večerníček.
0: Dobře. Takže Křemílek a Vochomůrka. Co říká?
1: Pohádka. Mechu a kapradí asi. Typuju.
0: Tak Křemílek je postava pohádky, které, abychom tomu dali, bych řekl ten...
1: Z Mechu a kapradí.
0: Z pohádky z Mechu a kapradí, dobře. A teď Beata. Trautenberg.
3: Tak si nespomínám. Runcajs.
0: Takže to je nesprávná odpověď. Jdeme dál. Zdeňku. Duch Ruprecht.
1: Duch Ruprecht. Pohádka.
0: Zdeňku, máte odpověď?
1: Jo.
0: Nepočkejte, my nebudeme dlouho čekat, protože vy už tam jezdíte po svém bratrovi Googlovi.
1: Duch Ruprecht, pohádka.
0: Duch Ruprecht, do které pohádky patří?
1: Kopretiny?
0: Nesprávná odpověď.
1: Nesprávná.
0: Správná odpověď je pohádka o zvířátkách pana Krpce. Tak, Beato. Strašidlo Barbucha. Strašidlo Barbucha. Tady můžeme chvilku počkat, moji milí, protože já vidím, že Beata nemá žádný počítač před sebou. Ta je tady jen v tričenku a mobil v ruce teda, no, dobře. Tak co, Beato? Víme? Nevíme? Nevíme. Je to z pohádky Strašidlo Barbucha, je z pohádky Kubula a Kuba Kubikula. Tak, jedeme dál. Zdeňku, Řezník Krkovička.
1: Řezník Krkovička to bylo... Jája a pája?
0: Správně. Jája a pája. Beato. Vodník Kebule.
3: Rákosníček? Rákosníček?
0: Ne. Pohádka o vodníku Česílkovi. Zdeňku. Pes Jonatán.
1: Pes Jonatán to byly... Děcka, pes Jonatán.
0: Jo, děcka, vy tam máte pomocníky. Děcka, tak...
1: Macha Šebestová.
0: Macha Šebestová. Dobře, máte bod. Beátko, Havran Abraxas.
3: Ten...
0: Havran Abraxas.
3: Štaflík a špagetka.
0: To se, Beátko, ptáte, nebo to víte?
3: Teď typuju.
0: Špatně. Je to pohádka Malá čarodějnice. No a teď, Zdeňku, poslední. Kouzelník Zababa.
1: Kouzelník Zababa?
0: Kouzelník Zababa.
1: Pohádka o mašinkách?
0: Prosím?
1: Pan Blahoš a černokněžník Zababa.
0: Ne. Z které pohádky je postava Kouzelník Zababa?
1: Pohádky o mašinkách.
0: Pohádky YouTube. Ano, pohádky o mašinkách, dobře. Máte bod. A poslední pro Beátku. Pučmeloud.
3: Kanafásek.
0: Kanafásek? Tak to bylo těsně vedle. To je pohádka Příběhy včelích medvídků. Takže, Milošku, ty jsi byl u toho, jak, pane profesore, jak to vyhodnotíš?
2: Tak, je to jasné. Beáta vyhrála sledování dalších večerníčků, protože bude moct dál objevovat, ale my přesto nějakou drobnost za to dáme, že měla tu odvahu jít do souboje, ale vítězem tady tohoto souboje, tady této části, je pan Zdeněk.
0: Zdeňku, tak slyšel jste, jste vítězem, blahopřejeme.
1: Ano, děkuju.
0: Doufám, že děti odměníte, když vám tak vehementně pomáhali.
1: Vnuky.
0: No a tak vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Mějte se moc hezky a my si pustíme písničku.
1: Ano, na shledanou.
4: Český rozhlas Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, i vy, moji milí, kteří jste za námi přišli sem do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, protože srdcovky dnes opět vyrazily na cesty a do Zlína jsme přijeli protože právě v tomto čase probíhá ve Zlíně festival filmové tvorby pro děti a mládež. No a Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu, který každou sobotu pro vás připravuje tu hodinku hádání, tak volil nádherné téma, že dnešní úkoly a hádanky jsou skryty do různých pohádek a filmů pro děti a podobně. Miloš, je to tak?
1: Je to tak. Zdenku, který seriál dětský máš rád?
0: Tenhle, no, v Zeleném údolí, jak se to jmenovalo, člověče?
1: No, teď bys soutěži neuspěl, no. Když neumíš celý název. Přátelé Zeleného údolí.
0: Přátelé Zeleného údolí, když jsem to říkal skoro, no.
1: No skoro, ale já bych ti to neuznal.
0: Neuznal bys mě to, no, takže zaplať pánu, ne soutěží.
1: A který miluje, protože ty jsi sem dneska vzal svoji vnučku, já to prozradím.
0: Ano, ano.
1: Který má ráda ona.
0: Seriál? Tak to jsi mě zaskočil. To tě nemám tady někde za sebou. Který seriál máš, Sabine, nejradši?
2: Off Campus.
0: Co to?
1: Tak Zdenku, to bychom asi prohráli oba dva.
2: Off Campus a česky je to Na vejšce.
0: Jo, tak Off Campus a Na vejšce. No to je, vidíš, já to říkám, čučí do těch mobilů a počítačů a pak to tak dopadne. Nevzpomene si vůbec na nějaký krásný seriál. Třeba ono je právě Pohádky z mechu a kapradí, třeba, že?
1: No tak my právě se seriály budeme za chviličku soutěžit.
0: Ano, takže my už máme za sebou prvního vítěze, první soutěžní úkol už byl, a jak Miloš to vždycky nazývá, rozhlas proti světu, zbytku světa, že?
1: Přesně tak.
0: Takže pan Zdeněk krásně všechno uhodl, takže máme prvního šťastného výherce. Takže opravdu není to těžké, takže nám volejte na telefonní číslo 726 46 52 00.
3: Srdcovky Zdeňka Junáka.

0: písnička dozněla a my máme před sebou druhé soutěžní kolo. A opět to bude souboj, samozřejmě berte mě s rezervou v úvozovkách, mezi zbytkem světa a tady jedním z diváků, z posluchačů v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Na telefonu máme paní Silvu. Paní Silvo, dobrý den.
1: Zdravím vás ve Zlíně, krásné počasí přeji a dobrou zábavu.
0: Děkujeme, můžu se zeptat, odkud nám voláte?
1: Tak já jsem říkala Brno, ale jako bydlím kousíček od Slavkova.
0: Kousíček od Slavkova, tak. Takže my máme, tedy já mám, Milošku, na telefonu paní Silvu, ty máš koho?
2: Já mám taky dámu, která přijela z Luhačovic. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Jana Kolorovičová.
0: Paní Jana.
2: No.
0: Výborně,
2: a
0: dobře.
2: Odsud, domácí a, skoro.
0: Ne. Paní Jano, soutěžíte ráda?
3: No, to je premiéra teď.
0: Jako v soutěži premiéra. A co takhle pohádky máte ráda?
3: No, ta pohádky mám ráda.
0: No, tak to je úžasné. Tak se zeptám vaší soupeřky. Paní Silvo, co vy a pohádky?
1: Miluju pohádky.
0: Milujete pohádky?
1: Ano.
0: Máte nějakou zamilovanou?
1: Anděl Páně.
0: Anděl Páně, jedna, dvě?
1: Oba.
0: Oba, tak jo.
3: Já taky mám ráda.
0: Nemáte žádnou konkrétní, že byste...
3: Se Zlatou hvězdou na čele, princezna.
0: Princezna se Zlatou hvězdou, tak jo. Děvčata, já už vás nebudu natahovat, nebudu vás napínat, takže soutěž bude vypadat takto. Já vám přečtu 2, 4, 6 názvů televizních pohádkových seriálů. A vaší povinností bude určit ty seriály od nejstaršího po nejmladšího.
1: Jo.
0: Jo? Paní Silvo, je vám to jasné?
1: No, je, ale to teda pohořím.
0: Paní Jano, co vy?
3: Trošku strach.
0: Trošku strach, nebojte se. Takže začnu. Arabela. Bylo nás pět. Krkonošské pohádky. Křeček v noční košili. Létající Čestmír. Pan Tau. Zopakuji vám jednotlivé názvy seriálů. Arabela, Bylo nás pět, Krkonošské pohádky, Křeček v noční košili, Létající Čestmír, Pan Tau. Tak, to byly názvy jednotlivých seriálů a teď na vás bude určit, který je nejstarší, pak je mladší, mladší, mladší a nejmladší. Miloši?
2: Zdenko, ve kterém z těch seriálů si hrál?
0: Já v žádném. Já jsem hrál v seriálu o soudci Oaki. Čínský soudce Oaki. Oaki ho hrál Míra Donutil.
2: A potom v jednom takovém... To nikdo nezná, četnické humoresky, že?
0: No tak to je ale obrovský pohádkový seriál.
2: No to je veliká pohádka,
0: to je obrovský,
2: no.
0: To jako jo. Teď se to reprízuje, no, teď jako jo.
2: Tak já teď koukám tady na paní Janu, ta už vypadá, že má rozhodnuto.
0: A co říká paní Silva?
1: Takže může říkat?
0: Ano, samozřejmě, takže nejstarší.
1: Takže já bych nejstarší bych dala pana Pau.
0: Ano.
1: Po něm bych dala Krkonošské pohádky.
0: Potom
1: tam bylo, ježiš, ale já už jsem zapomněla ty názvy, mám, protože tam byla Arabela.
0: Ano.
1: Ne, jo, takže dala bych Arabelu.
0: Pak tam bylo nás pět, Létající Čestmír, Křeček v noční košili.
1: Takže asi bych dala toho Létajícího Čestmíra. Pak bych dala, to bylo nás pět a poskorýho toho...
0: Křečka.
1: Toho Křečka.
0: Dobře. Dobře. Tak a co říká Miloš?
2: A teď přijde na paní Janu.
0: Ano, tedy co říká paní Jana přes
2: pana
0: Miloše. A
2: pozor, ona si to tady značila už předtím, takže teď uvidíme, co bude, jak to určí ona, protože vůbec nemusí být správně to, co zaznělo.
0: Jasně, já jsem mlčel.
2: Tady se možná měla nápovědu, tady stojí vedle paní a ta tak znalecky pokřikovala, co to je, tak paní Jano, jaký dáte pořadí vy?
3: Tak já bych dala asi první Bylo nás pět. potom pana Tau, létajícího Čestmíra Arabelu, jo, mezi tím teda ještě, pardon, tak znovu bylo nás pět, pan Tau, Krkonošské pohádky, létající Čestmír Arabelu a pak Křeček v noční košili.
2: Tak, Zdenku.
0: No, já tedy, paní Silva, to měla seřazený výborně, akorát se spletla v Bylo nás pět a Křečko v noční košili.
2: Tak to možná odtajníme, co bylo nejstarší,
0: ano, takže,
2: a co bylo nejmladší.
0: Děvčata, správné řešení je pan Tau, premiéru měl v březnu roku 1971, Krkonošské pohádky v dubnu roku 1974, pak byla Arabela, ta měla premiéru na Vánoce roku 1980, pak to byl létající Čestmír, Vánoce roku 1984, pak to byl Křeček v noční košili, opět Vánoce 1988 ovšem, no a poslední nejmladší seriál je Bylo nás pět a ten měl premiéru v lednu roku 1995.
2: Tak, paní Jano, který si pustíte dneska?
3: Já mám ráda Krkonošské pohádky a Arabelu.
2: Tak Arabelu celou asi dneska už nestihnete, včetně toho pokračování. Každopádně paní Silva byla lepší.
0: Paní Silvo, tak tam ta dá, vy jste vítězka, blahopřejeme.
1: Děkuji vám moc krát.
0: A který z těch seriálů vy máte nejradši, pokud tak zabrousíte?
1: No, zaručeně Krkonošské pohádky a potom to bylo nás pět.
0: Krkonošské pohádky, ano, ano. Takže můžeme si pustit písničku.
2: Pustíme si písničku.
0: Tenhle ten Miloš rozdělí ceny, protože i pro paní Janu máme cenu a vy, paní Silvo, nám vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Jo?
1: Mockrát děkuji.
0: Mějte se hezky.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla, máme dalšího výherce, ním je šťastná výherkyně paní Silva. Ještě jednou blahopřejeme. A teď mám pro vás s Milošem další úkol. Co to bude, Miloši?
1: Bude to skrývačka. Budeme v jednom textu hledat pohádkové postavy. Budou tam zašifrované, vložené ve slovech, schované uvnitř textu, takže bude trošku potřeba to vnímat bedlivě, poslouchat ten text a vyhraje ten, který jich najde více. Bude to taková ta klasická skrývačka, takže se není čeho bát.
0: Není se čeho bát, příběh je celkem hezký, já vám ho pomalu přečtu, aby vám to bylo všechno jasné. Takže už se můžete chystat a můžete nám volat na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička pomalu doznívá a my máme před sebou, jak už jsem říkal, třetí úkol. Na telefonu máme paní Hanku, která bude soutěžit, a tady máme
1: pana Drahoše.
0: Výborně, zdravíme. Takže já vám teď přečtu krátký příběh a vaším úkolem bude najít ty pohádkové postavy. Hercův obrázek nelichotivý laxní grafici na schvál změnili. Když šel večer tichým zlínem na poradu, chytil ho proto záchvat paniky. Uši mám jak kupírované, kde je můj drahej kalhotovej oblek. Jsem jako trhan, dělník, co neumí pracovat, křičel. Ještě se označil za plesnivý hadr a k tomu dodal, že je z inkasovaných peněz nezaplatí. Pak ho ale něco uklidnilo. Ze dvora rachotila hudba. Došlo mu to. Je přece na festivalu dětí a pohádek. Já vám ten příběh ještě jednou zopakuji. Hercův obrázek nelichotivý laxní grafici na schvál změnili. Když šel večer tichým zlínem na poradu, chytil ho proto záchvat paniky. Uši mám jak kupírované, kde je můj drahej kalhotovej oblek. Jsem jako trhan, dělník, co neumí pracovat, křičel. Ještě se označil za plesnivý hadr a k tomu dodal, že je z inkasovaných peněz nezaplatí. Pak ho ale něco uklidnilo. Ze dvora rachotila hudba. Došlo mu to. Je přece na festivalu dětí a pohádek. Tak, moji milí, to byl váš soutěžní příběh a vaším povinností nebo vaším úkolem je vybrat pohádkové postavy, které jsou tam, bych řekl, napsány, nebo jsou tam prostě...
1: Jsou tam schované.
0: Jsou tam schované. A ten, kdo z vás ji uhodne nejvíce, ten se stává vítězem. Pustíme si muziku, abyste měli jak přemýšlet.
2: Český rozhlas Brno.

0: písnička doznívá a já se ptám našich soutěžících. Paní Hanko, máte nějaké ty postavy z pohádek, které jste našla v tom textu?
1: Moc se nedařilo. Mám, řekla bych, dvě postavy, si myslím, že tam patří, a dvě jsou takový s otazníkem.
0: Takže dejme čtyři, jo? A já jsem tam pana Drahoše, kolik mu jich vyšlo.
2: Takže já jsem objevil Vílu, Ducha, Čerta, Hejkala, Anděla, Draka, Jezinku, Raracha a to je vše.
0: Teda, pane Drahoši.
3: Napočítal jsem
1: osm.
0: To je teda, co říkáte, paní Hanko?
1: To je machrovina.
0: Teď si představte, že kolem něj stojí spousta lidí, každý do něj drcá, strká, radí mu, že prostě Hejkal se píše měkej polo, že jo. No a přitom tam vůbec není. Takže, paní Hanko, my vám děkujeme, ale vydržte nám na telefonu, nějakou cenu určitě dostanete, jo?
1: Děkuji a přeji pěkný den.
0: My vám taky přejeme pěkný den. No a my se budeme tady...
3: My bychom měli ještě říct, které ty postavy tam byly.
0: Jo, tak vidíte. Takže...
3: Protože ani pan Drahoš je nenašel všechny.
0: Ano, takže jich tam bylo 10, já vám to řeknu. Obr, Víla, Čert, Duch, Upír, Hejkal, Anděl, Drak, Jezinka, Rarach. To byly všechny postavy, které tam byly, bych řekl, za schovány. Takže... My se budeme pomalu loučit, pane Drahoši, vy nám neutečete, vy tady jste, takže...
3: Děkuji.
0: Miloši, byl spokojen?
3: No tak byl jsem spokojen. Tedy všichni si zaslouží se vrátit k těm pohádkám, seriálům a podobně. Dneska nebylo počasí moc příjemné, tak kdo nebude se pohybovat venku, kdo nebude tady ve Zlíně na festivalu, kdo nebude poslouchat rozhlas?
0: Ano.
3: Tak to už je vlastně nikdo. Všichni dělají tady toto, takže vlastně ti zbylí asi dva nebo tři, kteří budou mít čas, tak doporučuji pustit si nějakou hezkou pohádku. Mimochodem, Zdenku, víš, která princezna je nejkrásnější?
0: Se zlatou hvězdou na čele.
3: Kde pak? Ta rozhlasová přece.
0: Rozhlasová, podívejme na ní. Ještě jsem mu nepotkal v rozhlase, no nevadí. Já si dám pozor, možná koukám úplně někam jinam. Takže, můj milý, jak jsem říkal, v tomto čase probíhá ve Zlíně filmový festival dětských filmů a pohádek, takže ještě v neděli, dneska máme sobotu, je krásné počasí, tak pokud vám to čas dovolí, tak přijeďte do Zlína, přijďte se podívat, je tady spousta atrakcí, spousta zábavy, no a my tady to pomalu budeme, my budeme končit, viď, Miloši?
3: No končit, tady je spousta života, takže my se vrhneme do víru toho dění festivalového.
0: Do víru festivalového dění. Takže ještě máme 47 vteřin. Položím ti otázku. Je připravená, protože přátel, abyste tomu rozuměli, vy, co jste tady, tak Miloš Jenkýř, editor Českého rozhlasu, to je ten, který každý týden pro vás připravuje tu hádanku kdo, kdy, kde. Tak to je on. Pokud chcete mu...
3: Počkej, oni po mně teď budou něco házet.
0: Ne, určitě budou chválit. Tady už vidí, jak paní tleská.
3: Byl tady pán, který přišel a říkal, ty otázky jsou moc těžké. A no pak tak, říká, ale uhodl jsem je.
0: No tak vidíš to. A kdyby byly zase tak těžké, tak přece to nikdo neuhodne. Jo? Takže mějte se moc a moc hezky. My vám děkujeme, co jste tady v obchodním centru Zlaté jablko, že jste přišli a s vámi u rozhlasových přijímačů se loučíme. Užijte si víkend a v pondělí po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
3: Hezký den.
4: Český rozhlas Brno.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Česko odpoledne zasáhnou bouřky, zítra se k nim přidá taky přívalový déšť. Dopravní podnik města Brna kvůli festivalu Ignis Brunensis posílí dopravu. Muzejní noc v Jevišovce připomene historii moravských Chorvatů. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Jihomoravského kraje a Vysočiny. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Přidá se taky přívalový déšť. Mezinárodní festival ohňostrojů Ignis Brunensis začíná dnes v Brně. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci.

0: ohňostrující první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posílí několik linek městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
1: Tramvajovou linku číslo 12 ve večerních hodinách posílíme a prodloužíme její provoz přibližně do 12:45 v noci. Na autobusové lince 50 z Komárova na Osovou přidáme po 23. hodině 5 spojů po půl hodinách. Prodloužíme také provoz tramvajových linek 1, 8 a 9.
0: Dopravní podnik doporučuje, aby cestující ve směru z areálu do centra využili tramvajovou linku číslo 12, protože noční linku N95 neposílí. Kroměřížská radnice koupila jednotce dobrovolných hasičů z místní části Zlá Manka dodávku na přepravu osob. Jde o starší vůz z roku 2007, za který město zaplatilo téměř 380 tisíc korun. Auto je zařízeno jako vozidlo integrovaného záchranného systému, má na střeše výstražné majáky a je upraveno pro potřeby hasičů. Historii i současnost moravských Chorvatů dnes ukáže muzejní noc v Jevišovce na Mikulovsku. V chorvatském domě návštěvníci od 17 do 20 hodin uvidí expozici věnovanou jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku. Připravené jsou dobové fotografie, ukázky tradičních krojů a ornamentů nebo připomínka dialektu moravské chorvačtiny. Upřesňuje Lenka Kopřivová ze Sdružení občanů chorvatské národnosti.
2: Návštěvníci muzejní noci se budou moct seznámit s moravskými Chorvaty. Zjistí třeba, proč Chorvaté přišli v 16. století na Moravu, čím byli takový jako typičtí a čím byl ten jejich svéráz vlastně daný. A tady v Jevišovce díky Muzeu moravských Chorvatů vlastně připomínáme ten odkaz moravských Chorvatů přímo na místě.
0: Moravští Chorvaté přišli do regionu z oblastí dnešního Chorvatska. Z Břeclavska a Mikulovska je v roce 1948 násilně vysídlil komunistický režim.
3: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a objevit se mohou i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Vane mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v újezdu u Brna v Komenského ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem z nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Vladimíra Ondrůška Z Moravy lásku mám a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. Tak oba kalendáře se dnes shodují, oba občanské kalendáře se shodují, že dnes najdeme jméno v kalendářích Ferdinand a v církevním kalendáři je svatá Zdislava. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. A budeme se těšit na vaše milé gratulace a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. Takže už první písnička, kterou tady máme, Tak blízko lásky sú, Bohumír Kameník, Václav Babula a Tufaranka.

0: přátelé, a já mám teď takovou velmi milou, jak bych řekla, skoro ne povinnost, ale milou příležitost přivítat Julii Kalodovou, která právě putuje do Vranovic u Brna, neboť jistě víte a slyšeli jste v Moravě krásné zemi a v jiném vysílání, že vlastně rozhlasová pouť se chystá v neděli o 15. hodině. Je to pro posluchače Českého rozhlasu. Takže vítám Julii Kalodovou a prosím.
1: A já vám mávám krásné popoledne, Květuško, i krásné popoledne všem posluchačům, kteří poslouchají. Já jsem se ocitla chviličku tady, kousek už mám Adamov před sebou, takže my si vždycky v tento čas hrajeme písničku těm obcím nebo lidem, kteří žijí v obcích a městech, přes které putuje ta naše pěší pouť. Ta už trvá třetí den, nám vlastní tady svoje tenisky, to šlapu a zítra doufám, že se spotkáme s těmi, kteří mají zájem ve Vranově u Brna v 15 hodin mše na tom přenádherném poutním místě. Takže dneska jsem vyšla jsem ze Křtin, putovala jsem přes Babice, teď mě čeká průchod Adamovem a už směřuji do Vranova.
0: No to je úžasné. A v Adamově tam je taková úžasná studánka s moc dobrou vodou.
1: A možná, Květo, jsem šla kolem ní teď. Nenapila
0: jste se?
1: A tak možná se vrátím. Když to říkáte, tak stojí mi
0: to za to. Je taková nějaká prý kouzelná voda, ano, zázračná.
1: Tak vidíte, zázraky dnes potřebujeme, ale zázraky se dějí už jenom to, že máme dnes tak krásný den.
0: Ano.
1: Já si to musím, doufám, že ta atmosféra toho mého povídání posluchačům ukazuje, jak krásnou zemi máme a kde žijeme. Morava je opravdu nádherná.
0: Je nádherná a také velký obdiv vám, jak to vždycky zvládáte. Já na vás myslím tolik kilometrů. Tak kolik kilometrů už máte za sebou?
1: Já už mám celkově to 87 a myslím, že mě čeká posledních 6. A představte si, já mám na koleně, protože mám artrózu, tak mi můj lékař doporučil to koleno trošku zpevnit a mám ortézu a ta má takové kovové výstuže a oni začali vrzat. Takže já si tady vržu po lese směrem do Adamova.
0: Tak to je teda, no hlavně teda, ať jak jste zdravá, ať vás tak nějak žádné bolesti potom nemá. Máte, to bych byla moc ráda. No tak děkujeme za takovouhle krásnou, za takové krásné informace. No a teď vás cesty vedou kam?
1: Teď jdu právě do Adamova, cestou se ještě ošplouchnu tou vaší kouzelnou vodou a potom už Vranov u Brna.
0: No tak to je úžasné. Tak ať se vám vše vydaří a opravdu ať vše dobře dopadne a děkujeme a písničku rádi pošleme. Takže která že to bude? Ladislav Hrdlička, Stanislav Pěnčík, Dej si polku hrát, tak možná i polkovým krokem.
1: Možná budu poslouchat, ano, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Tak dohrála nám polka Ladislava Hrdličky, Stanislava Pěnčíka, Dej si polku hrát, dohrála Lácaranka a já chci přivítat paní Šáchovou z Veselí nad Moravou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc krát. Já posílám do Popovic rodině Švecové hodně zdraví a pěkný den přeje švagrová z Veselí.
0: Výborně. A je to všechno?
1: Ano, děkuju moc krát.
0: Tak paní Šáchová, pěknou sobotu vám přeji. Naschledanou.
1: A já vám taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď přivítáme paní Šilcovou Věru ze Sušic. Vítejte.
2: Dobrý den, paní redaktorko. Zdravím vás a taky zdravím zvukového mistra a všichni posluchače. Prosím o zahrátí písničky. Dnes oslaví své krásné 70. narozeniny bratr švagr strýc pan Zdeněk Vičánek z Jalubí. Přejeme mu hodně zdravíčka, štěstí, aby dobře jezdí rád na kole, se projíždí jeho vycházky ze psem a taky, aby měl radost z vnuku a tomu přeje sestra Věrka s manželem, neteř Monika s rodinou a synovec Roman s rodinou. Všichni jsou Šilcovi a Vodnicovi ze Sušic. Děkuju moc krát a přeju pěkný den. Naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří. Tak a pojďme na psaná přání. Dobrý den, 29. května oslavila své krásné 85. narozeniny naše maminka paní Marie Dvořáková z Budkovic u Ivančic. Celá rodina přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. Prosíme o pěknou písničku a my ji rádi samozřejmě pošleme. No a pojďme na další přání, které je pro milou maminku, babičku a prababičku paní Lidušku Procházkovou ze Zlína, která 24. května oslavila krásných úctyhodných 90 roků. Chtěli bychom jí popřát hodně zdraví, štěstí a aby byl každý další den naplněn klidem, láskou a úsměvem. Za celou rodinu vinšuje dcera Vlaďka a syn Jiří. Pravnoučátka Adélka, Barunka, Tereska a Vašík posílají velikánskou pusu a vzkazují: máme tě moc rádi, babičko. Tak předali jsme a pojďme na písničku. Lidová, Zasadil jsem čerešenku, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání pana Honzu z Libiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já zdravím všechny do Rádia Brna, moc vás rádi posloucháme a chtěl bych nechat zahrát do Mladoňova panu Karlovi Fickovi k 79. narozeninám, který slaví právě dnes, Mladoňov u Šumperka, a přejeme ti, strejdo, hodně štěstí, zdraví, životní pohody, lásky, božího požehnání a ještě jednou zdraví, všichni tě máme moc rádi a to ti přeje. Já to řeknu i za jeho manželku. Manželka Marie, dcera Blanička s vnučkama, s pravnučkama a ještě synovec s manželkou Jitkou, já jako Honza a s klukama. No a ještě jeho sestra Ludmila se přidává. Strejdo, máme si tě moc všichni rádi, užij si to tady hezkou oslavu a buď tady s námi ještě hodně, hodně dlouho let. Krásný den.
0: Ano.
1: Všem přeju.
0: Ano, ano, i vám přejeme krásný den, ať se daří a nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A teď se podíváme do Hrádku u Slavičína. Vítám paní Burešovou, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Srdečně vás zdravím a všechny posluchače tohoto pěkného pořadu. Chtěla bych vás poprosit o pěknou písničku dnešním kulatým narozeninám pro syna Josefa. Přeji mu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se mu daří v podnikání. Chtěla bych mu moc poděkovat za všechno, co pro mě dělá. A k přání se připojil bratr Radek s rodinou a sestra Ivana s rodinou. Vám, paní Navrátilová, děkuji za prostor a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať se vám daří.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A já připojím tady e-mailovou poštu. Z Luhačovic zdravím pořád, blahopřání s písničkou a posílám přání pro mého manžela Antonína Kociána. Milý Toníku, k tvým 65. narozeninám ti z celého srdce poděkovat za vše, co pro nás děláš a vůbec, jaký jsi. Jsi člověk s velkým srdcem, obětavý, hodný a vždy připravený pomoci, ať už jde o naši rodinu nebo kohokoliv kolem nás. Vždyť jsi se o nás staral a udělal bys pro nás první, poslední a toho si nesmírně vážím. Jsi úžasný táta pro naše dva syny Michala a Tomáše a dceru Jitku a ještě si úžasnější dědeček pro našich 6 vnoučat. Karinku, Markétku, Tomíka, Nelinku, Julinku a Elišku, které tě nadevše milují a posílají ti velikánskou pusu. Není větší radosti, než vidět, jak tě mají rády a jaký jsi pro ně vzor. Přeji ti do dalších let hlavně pevné zdraví, spoustu sil, klidu a radosti ze života. Ať tě neopouští humor a laskavost. Děkuji ti za vše, co pro nás děláš a jsem šťastná, že tě mám po svém boku. S láskou, tvá žena Alena a děti s rodinami. Tak přátelé, předali jsme přání a jdeme na další písničku. František Maňa starší, Stanislav Pěnčík. Byť už končí ten máj, ale pojďme si dát májovou polku, kterou pro nás bude hrát Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Poláškovou z Mařatic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Prosím vás, já bych chtěla vaším prostřednictvím nechat zahrát pěknou písničku pro naši maminku Ludmilu Jurčíkovou ze Zámance, která včera oslavila krásně 86 roků. Chceme jí popřát hlavně zdraví, štěstí, osobní spokojenost, ať se jí daří, ať jí nic nebolí a ať si to ještě tady dlouho s náma užije. Za to všechno jí děkujem, posíláme krásnou písničku, děkuje 5 dětí, 8 vnuků, 11 pravnuků a celá velká rodina ze Zlámance.
0: Výborně.
1: Takže moc děkujem.
0: Ano, ano. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Ať se daří. A teď už paní Jana z Novosedel, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych vás tam chtěla ve studiu všechny pozdravit a také všechny posluchače vašeho krásného pořadu. A já bych chtěla dneska písničku pro naši svatku, paní Jarušku, teda Jarmilku Černošovou z Novosedel, která se dožívá zítra krásných půlkulatých 75. narozenin. A přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky od celé rodiny, kterou má. A přeje jí to Jana a Jenda Janůvkovi a celá její rodina, 3 její děti s rodinami a také její krásní pravnoučci všichni. Tak bych chtěla pro ní nějakou pěknou písničku.
0: My ji rádi pošleme a přejeme vše dobré. Nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď ještě přiložím tady psané přání, připojím. Je to pro paní Boženu Winklerovou v tomto znění. Milá maminko, dnes slavíš krásné 85. narozeniny a proto ti chceme z celého srdce poděkovat za vše, co jsi pro nás během svého života udělala. Do dalších let ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných chvil s rodinou. A ti každý den naplněný láskou, radostí a štěstím. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přejí dcera Ivana s manželem, syn Radoslav s manželkou, vnoučata Deniska, Eliška, Radoslav a Tomáš a pravnoučata Nelinka a Patrik. Tak pojďme na další přání. 27. května oslavila své 87. narozeniny Marie Kopřivová z Brťova Jenče. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým krásným 87. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid, radost a spoustu dalších šťastných dní. Ať ti zahrádka dál roste pod rukama tak krásně jako dosud a přináší ti stejnou radost, jakou ty přinášíš celé naší rodině. Děkujeme ti za lásku, péči, moudrost i laskavé srdce, které nám celý život dáváš. Jsme šťastní, že tě máme. S láskou a vděčností manžel Josef, dcery Iva a Věrka s rodinami, vnučky Nika a Venda s rodinami. A ještě do třetice připojím jedno krátké přání tady. Prosíme o písničku pro pana Antonína Poláška z Huštěnovic, který 30. května, což je dnes, slaví 80 roků. Přejeme hlavně zdraví a dlouhá šťastná léta a tomu přeje manželka Tereska a synové Antonín a Richard s rodinami. A už písnička. Lásko, kde se skrýváš? Blahoslav Smišovský, Václav Babula a Vacenovjáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Vítám ve vysílání pana Frantu z Bystřice nad Perštínem.
4: Dobrý den, paní.
3: Navrátilová, ano, těší mě.
4: Paní Navrátilová, těchto dnech se dožívají manželé Kováčový, Eva a Josef ze Slavičína, mají narozeniny. Proto jim prostřednictvím chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, Boží požehnání. A řeknu ještě jedno, Pepo, uber trochu, ať zase nemáš srdečné problémy. A ještě mám tady jednu slečnu, Kamilu Fendrichovou z Nového města na Moravě. Taky bych jí chtěl popřát ke svátku hodně zdraví, štěstí, lásky. A asi konečně najde nějakého ženicha.
3: Dobře, dobře. Pane Franto, ať se vám daří. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
3: A teď už si poslechneme paní Gajdošíkovou ze Všeminy. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás srdečně tam všechny zdravím. A chtěla bych poslat nějakou hořkou písničku naší kamarádce Zdislavě Oškerové z Neubuze, která má dneska je svátek, a také píseň, aby potěšila jejího manžela a aby měli hodně zdraví, Boží požehnání, radost dětí a vnoučat. Děkuju vám.
3: Ano, ano. Tak i vám přeji krásnou sobotu, ať se daří, a naschledanou.
5: Mám také naschledanou.
3: A připojím tady e-mailovou poštu. Dobrý den, moc prosíme o písničku pro našeho dědečka, pana Josefa Bureše z Hrádku u Slavičína, který dnes slaví svých krásných 60 roků. V knize života je psáno, že dnes je to 60 let, co si přišel otevřenou bránou na tento náš krásný svět. Ať mnoho let je ti ještě přáno, k tomu ti chceme povědět, že podle věku nepozná se stáří, když oči věčným mládím září, a když se srdce umí smát, pak tě 60 let není znát. Ze srdce ti, dědečku, náš přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí, ať si stále plný elánu a sil, jako teď, a moc ti děkujeme za vše, co si pro nás udělal a stále děláš. Máme tě moc rádi a to ti přejí Maty a Elenka. Takže to bylo jedno přání a připojím ještě jedno. Prosíme odvysílat želaně pro pana Ferdinanda Dujsíka z Kopčian k jeho meninám. Vše nejlepší, hlavně zdraví, spokojenost a pěkné chvíle prožité s rodinou přeje Zdenka, Lenka a Emka. Tak také jsme předali a už písnička. Zajtra se já vydávat mám, lidová polka a mistříňanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme se věnovat vašim psaným přáním. Máme tady gratulaci přede mnou. Dobrý den vám všem v rozhlase i všem posluchačům. Včera oslavil své 57. narozeniny pan Pavel Janů z Jaroměřic nad Rokytnou. Tak vás prosím o písničku a Pavle, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. Přicházejí popřát sourozenci Marie, Miroslava, Ivana a František se svými rodinami. Za odvysílání přání a písničky děkuje švagr Karel. Jsme stálými posluchači tohoto krásného pořadu a my vám velmi, velmi děkujeme a moc si toho vážíme. Ale já budu pokračovat v dalším přání. Dobrý den, prosím, pošlete písničku k narozeninám panu Jiřímu Vávrovi ze Štěpánova nad Svratkou. Milý Jirko, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a do dalších let vše dobré. Ti z celého srdce přeje Eva a Mirek. A děkujeme za vyřízení a přejeme krásné dny. A my vám také. A teď je to další přání, pojďme si ho přečíst. Prosíme o písničku pro Antonína Poláška z Huštěnovic, který 30.5., což je vlastně dnes, slaví 80 roků. Přejeme hlavně zdraví, dlouhá léta a tak to přeje manželka Tereska a synové Antonín a Richard s rodinami. No a já tady mám ještě klub přátel, pojďme popřát dnešnímu svátku panu Ferdinandu Světlíkovi z Pohořelic. Tak pane Ferdinande, vše nejlepší, ať si ten svátek užijete, ať na vás vaši blízcí nezapomenou a ať se vám daří hodně zdraví a na zdraví a živio. Tak předali jsme a hrajeme písničku, přátelé, máme ji tady nachystánu lidovou Ej Janku Janíčku a zaspívá nám Jarmila Šuláková a cymbálová muzika Technik Ostrava.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jarmila Šuláková nám dospívala a pojďme přivítat dalšího volajícího nebo volající. Halo, halo. Kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je Laďka Lajkebová, toho času v Hulíně, jinak ze Šidbořic. A já bych dnes chtěla nechat zahrát mým dětem. Markovi, Mirkovi, s rodinou, s vnučkama, s manželkou, protože mě poslali na nucenou dovolenou k tetě do Hulína a opravují mě dvě místnosti v mém baráku a dost velké opravy jsou tam. Tak bych jim chtěla nechat zahrát, aby to zvládli a že je mám ráda za to, co pro mě dělají a že už se těším, až přijedu do nového bydleníčka. Takže kluci, holky, všechno nej, ať se vám daří. Dejte si pivinko aj za mě a ať vám to jde pěkně od ruky. Děkuji vám. A vám
0: no
1: taky,
0: já vám držím palce, aby to bylo krásné, pak se vám tam bude bydlet, to bude nádhera.
1: No, už se na to těším, no už. Takže jste moc hodní, všichni jste moc hodní. Děkuji vám.
0: Tak já jim posílám písničku pro potěšení a mějte se moc hezky, ať vše dobře dopadá. Naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc krát, naschledanou.
0: Naschledanou. A já tady ještě připojím e-mailovou poštu. Zdraví ve vás ve studiu všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Prosíme o písničku pro naši sousedku, paní Jiřinu Jurčákovou ze Želechovic, k jejím dnešním krásným 83. narozeninám. Nám. Ze srdce přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku svých blízkých a boží požehnání sousedíkovi a zetkovi. Písničku pro potěšení posíláme naší tetičce Drahušce Štěpánové ze Zlína, Vajďákům do Neubuze, Trnavy a Všeminy a celé rodině Polčákové do Pozděchova. Tak děkujeme, takže to bylo jedno přání. Já tady ještě připojím další, které tu máme. Prosíme o písničku pro dědečka Antonína Mikulce ze Lhotky, který v tomto týdnu oslavil své 87. narozeniny. Dědy, přejeme ti pevné zdraví, spokojenost, radost z tvé malé zahrádky a klidné chvíle při kafíčku s babičkou. To ti přejí Viktorka, Šimo, Magda a Mirek Byčanovi. Tak také jsme předali a hrajeme písničku Frajárenka rozmilá. Miroslav Mordich napsal tuto polku a bude hrát Miločanka.

0: Polka nám dohrála. Pojďme přivítat paní Mirku z Velké Británie. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych si prosila, abyste zahráli pěknou písničku mé tetě Aničce Hrbkové do Němčan, která oslaví v pondělí narozeniny. Já už volám předčasně, protože nebudu mít čas potom. Tak prosím, zahrajte jí hezkou písničku za celou naši rodinu a přejeme jí hlavně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a hlavně radost dětí a z vnoučaty už pravnoučat.
0: Výborně, ano.
1: Ať se má krásně a je šťastná, zdravá. My ho máme všetci moc rádi.
0: Tak to je skvělé. Výborně. Tak paní Mirko, my vám přejeme krásný čas. Jaké máte počasí?
1: Very hot. Velmi horko.
0: Velmi horko. A u vás? Tak u nás tady také bylo, ale teď už se to asi láme.
1: 35. Ono je to rozdílný, protože já žiju na jihu,
0: ano?
1: A v Anglii na severu je třeba 30, ale my máme už tady dole víc.
0: No. Páni, tak ať to všechno zvládnete a hodně zdraví. Naschledanou.
1: Děkuji, paní Navrátilová, děkuji celému rozhlasu, vašemu vašemu mistrovi, který
0: dabuje. Mistr technik, jo? Ano. Dobře, děkujeme.
1: Yes. Ano, děkuji, naschledanou.
0: Krásný den, naschledanou.
1: Krásný víkend přeji všem i doma v Němčanech.
0: Ano, ano, také nápodobně.
1: Naschledanou, ahoj.
0: Tak a já připojím ještě psané přání. Krásný den, prosím, zahrajte ke krásným kulatým narozeninám panu Zdeňkovi Bílkovi z Buchlovic. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Oslava bude sice později a už se těšíme. V neděli odjíždí do Jizerských hor, tak opatrně štamprličku ráno si dáme a potom všechno zdoláme. Přejí synové Zdeněk a Béďa s rodinou, vnuk Tomáš s přítelkyní a Sára, Stella, ještě švagrové Marie a Eva s celou rodinou. A písnička, která bude následovat, Modrá kukadla, Josef Poncar, Vašek Zeman a Josef Zíma a Moravanka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Česku zatím letos zemřelo dvakrát víc motocyklistů než loni. Po muži z Břeclavska pátrají desítky policistů i dobrovolníci. Pohřešuje se už několik dní. Zítra se koná třetí ročník poutě posluchačů Českého rozhlasu Brno. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
1: Desítky policistů už několik dní pátrají po 63-letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska. Ve středu odešel z domova neznámo kam. Informoval o tom mluvčí homoravské policie Petr Vala. Muž u sebe nemá léky na srdce a tlak, které nutně potřebuje. Podle posledních informací se pohyboval v oblasti Pohanska. Podle Wolfa je pohřešovaný vysoký asi 180 cm a vypadá přibližně na 65 let.
4: Je střední postavy, má prošedivělé vlasy a hnědé oči, chodí.

0: se oholen, oblečený může být v maskáčových kraťasech, košili a na nohou může mít sandále.
1: Do pátrání jsou zapojení i policisté se služebními psy nebo dron s termovizí. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Fotografii najdete také na našem serveru irozhlas.cz. Český rozhlas Brno zve posluchače na pouť do Vranova u Brna. Tu odstartovala tento týden vedoucí programu Julie Kalodová. Zájemci se k ní mohou připojit zítra v Lelekovicích. Společně pak po sedmi radostné cestě dorazí na slavnostní mši v kostele Narození Panny Marie. Pokračuje ředitel stanice Josef Podstata.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno jsme vymysleli před třemi lety, když brněnský rozhlas slavil 100 let vysílání. Přišlo nám to jako takový hezký symbol toho, jak ty rozhlasové vlny spojují, tak pouť vlastně taky. A samozřejmě na Jižní Moravě mají poutě tradici.
1: Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí v 15 hodin v kině v centru Zlaté jablko i představitelka filmové Saxany Petra Černocká a taky herec Jan Kraus. Promítání je součástí Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka.
3: Počasí.
1: Odpoledne na Jihomoravě čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a objevit se mohou i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na silnici mezi Tvarožnou a Blažovicemi na Brněnsku. Osobní vozidlo se tam střetlo s motorkářem. Nehoda se zraněníma na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád. Sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne. A není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek, na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu, to je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odtud nádherný výhled. A už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je to velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože ale ten přívoz nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetí hor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší. A pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů se šup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z támhle klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tady jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterému se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zdali jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B. Jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy. A tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné,

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. V Brně dnes začínají jezdit víkendové linky historických vozů hromadné dopravy. Ve Slavkově u Brna pokračují oslavy města, nabízí jarmark, hudební a taneční vystoupení. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současných zákonů. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
2: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Historickou tramvají nebo trolejbusem se můžou od dneška každý víkend projet lidé v Brně. Na trasách linek 10 a 32 pojedou do konce října vozy z druhé poloviny minulého století. Od července se k nim připojí takzvaný dřevák na speciální tramvajové lince H4, která do konce září pojede přes centrum města z Komenského na Mendlovo náměstí. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
3: První elektrická tramvaj je právě vlastně ten dřevák, vlastně tak H4, která je někde z těch let 1943-50 a tak dále. A pak to bude pokračovat 50. léta, to je dvojku, která tam určitě bude.
0: Dalšími historickými dopravními prostředky se lidé projedou v sobotu 13. června na dnech dopravní nostalgie. V centru Slavkova u Brna se dnes konají městské slavnosti. Dny Slavkova

0: připomínají udělení znakového privilegia králem Václavem IV. Letos o této události uplynulo 610 let. V celodenním programu na Palackého náměstí vystupují převážně místní spolky a školy. Připravena je zábava pro rodiny s dětmi a večer koncerty. Pokračuje slavkovská radní Veronika Slámová za hnutí STAN.
1: Dny Slavkova jsou příležitostí také pro ocenění sportovních talentů a letos poprvé také vyzdvihneme osobnosti, které se dlouhodobě podílejí na rozvoji kultury. Večer pak Dny Slavkova vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy a místní kapely Vinohard. Sport.
0: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin a 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem. Ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Počasí. Odpoledne na Jihomoravě čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami a objevit se mohou i bousky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Vane mírný severozápadní až západní vítr, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Menší kolona vás zdrží na D1 v Brně směrem na Vyškov. Po pojíždí před omezením na 96. kilometru a je to asi tak na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné odpoledne vám všem, kteří teď 4 minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Brno, a to v sobotu 30. května roku 2026. Počasí se zdá takové proměnlivé, chvíli je zataženo, chvíli je sluníčko. No, o tom už budou vědět určitě lépe brněnští meteorologové, se kterými se za chvíli spojíme a popovídáme si taky třeba o těch hrozících bouřkách, abychom věděli, na co se připravit. Dnes je Ferdinanda, což je jméno, které už se dnes asi tolik nedává, tak jako dříve tedy, ale přeci jen kdyby náhodou někdo z vás byl Ferdinandem nebo Ferdinandou, tak vám všem vše nejlepší. Budeme v rámci následující půl hodinky také soutěžit naší pravidelné sobotní soutěži, co tím chtěl básník říci, takže na jednoho z vás čeká dnes knížka, tak jako každou sobotu. No a zavzpomínáme trošku na včerejší dopolední vysílání, kdy byla hostem Jana Kozáková ze státní veterinární správy. No a už zítra, jak tu několikrát zaznělo, se ve Vranově u Brna koná rozhlasová pouť. Na cestě do Vranova je už třetí den pěšky naše kolegyně Julie Kalodová, se kterou se spojíme chviličku před třetí. Mezitím vším nám budou znít písničky, které nestárnou. Už za chvíli otevřeme trezor Karla Gotta a zahrajeme si Fair Play s Miroš Birkou. Do 16. hodiny u mikrofonu Janis Moras, ať se vám pohodově a pohodlně poslouchá. Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Ano, 10 minut po 14. hodině v odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno, čas na počasí s brněnskými meteorology. A už zdravím na druhé straně linky Báru Kučerovou. Pěkné sobotní odpoledne, Báro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Já jsem říkal na úvod, že je to tak všelijak, chvíli je zataženo, chvíli je sluníčko. Jak to tedy vypadá na Jižní Moravě aktuálně?
2: A říkal jste to vlastně úplně přesně, opravdu to tak v průběhu celého dopoledne i teď vypadá, a to proto, že zhruba od severozápadu postupují v různých intervalech srážky. Teď momentálně se například na Znojemsku nachází i nějaká bouřka, odchází pak směrem do Rakouska. A z Vysočiny ovšem můžou postupovat ještě další přehánky nebo bouřky a teploty se pohybují mezi 23 a 27 stupni Celsia.
1: Říkáte, že srážky postupují z Vysočiny, znamená to, že se máme v těch následujících hodinách připravit, lomeno těšit na déšť?
2: Ono sice z Vysočiny postupují, ale postupuje jich poměrně málo a v takovém poměrně úzkém pásku zatím. Opravdu to zatím vypadá, že by ty přehánky měly v této silnější podobě a ty bouřky být na tom Znojemsku, dál by se dostat neměly, respektive jinde by se vytvořit úplně neměly. Otázka je, co udělá takový systém teď, který se nachází v jižních Čechách, ten možná může zasáhnout nebo bude moct zasáhnout i úplný jihozápad Jihomoravského kraje.
1: Takže výstraha před bouřkami platí pro část regionu Jižní Moravy. Zeptám se, jak to bude vypadat přes noc potom a zítra v neděli.
2: A noc by měla být skoro jasná nebo polojasná, ono se totiž během večera začne vyjasňovat a zůstane to tak i zítra během dopoledne a ještě zpočátku odpoledne. K tomu zítřejší ranní teploty klesnou mezi 13 až 10 stupňů Celsia a jak už jsem naznačila, zítra začneme slunečným počasím a během odpoledne a večera od západu začne přibývat oblačnost, později odpoledne a večer a pak v noci, a to zejména v západní a jižní části kraje, se opět znovu mohou začít vyskytovat přehánky nebo i bouřky a to je opět oblast, na kterou byla vydána výstražná informace, ale zatím ta výstražná informace je předcházející na Znojemsko a zítra se bude případně upravovat, ale i tak, i přesto, že se zítra opět potkáme s bouřkami někde, tak teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Tolik počasí s brněnskými meteorologii, nejčerstvější informace o něm nám teď podala Bára Kučerová. Báro, děkujeme, těším se někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak dozněvána písnička Co je to mezi námi, zpíval Jiří Schillinger. Mezi námi, před námi, za námi je vysílání Českého rozhlasu Brno odpoledne v sobotu 30. května roku 2026. Hodiny ukazují 14 hodin 21 minut. No a já bych vás rád už vlastně teď vyzval, abyste se zapojili do naší pravidelné sobotní soutěže, co tím chtěl básník říci. Udělat to můžete jednoduše, takže vytočíte na svém telefonu číslo 726 465 200, tím se dovoláte sem do studia. No a pokud od nás nemáte žádnou výhru 2 měsíce zpátky, tak se můžete zúčastnit dnešního vydání soutěže a pokud správně doplníte jedno jediné slovo, tak můžete dnes vyhrát knížku z nakladatelství Kazda, kterému děkujeme, že věnovalo Muže, který našel klid, od autora, který se jmenuje Bion Katilatu. Alespoň tak jsem tedy našel, že by se to mělo vyslovovat. Muž, který našel klid, je magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. Prostě, jak se říká, taková ta literatura, nebo teď jsem zapomněl to anglické slovíčko self-help, tuším, že se tomu říká literatura své pomocí, řekněme, nebo nalezení klidu, štěstí a tak podobně. Dnešní soutěžní otázka se bude týkat jedné osobnosti historické už, protože prozradím, že zemřela už v roce 1957, rovněž v květnu, a v květnu, ale tedy dnes 30. si připomínáme její narození, 30. května roku 1889, tehdy ještě v Rakousko-Uherské Praze, se narodil jistý novinář, dramatik, kritik a prozaik. Tak jeho se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Jak už jsem říkal, volejte na číslo 726 465 200 a zatím vám posílám Jízdu králů. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Jízda králů dorazila do svého cíle, to byli sourozenci Ulrichovi a vy posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minutky před 14:30. No a je čas na naši pravidelnou víkendovou sobotní soutěž, co tím chtěl básník říci. Já už vítám našeho dnešního soutěžícího, kterým je pan Zdeněk z Brna. Dobré odpoledne a dobrý den, tak.
1: Dobrý odpoledne, zdravím všechny, jak i vás.
0: Tak trošku se nám to tak seká, není to úplně příjemné, samozřejmě vina není na vaší ani na naší straně pravděpodobně a navíc vy byste měl vlastně v podstatě říct jedno jediné slovo a toto správné, díky kterému pak získáte dnešní cenu, kterou je kniha z nakladatelství Kazda. Jmenuje se Muž, který našel klid. Tak já věřím a doufám, že budete mít dostatečný klid na to se dobře rozhodnout a správně odpovědět na dnešní soutěžní otázku. Já jsem avizoval, že se bude týkat jednoho novináře, dramatika, kritika a prozaika, který se narodil už v roce 1889 právě 30. května, tedy jako by to bylo dnes. V tehdy ještě ovšem Rakousko-Uherské Praze. Já prozradím to jméno, pokud tedy netušíte náhodou, kdo by to mohl být.
1: Netuším.
0: Je to Edmond Conrad. Říká vám to jméno něco?
1: Mně ne.
0: To vůbec nevadí. Důležité je, aby vám něco říkal titul filmu, na který se vlastně budu ptát. A filmu proto, že na motivy dramatu Edmonda Conrada, tedy komedie divadelní, byl natočen film na konci 30. let. A ta předloha se jmenuje, no to nemůžu říct, protože bych vám vlastně napověděl, ale velmi podobně tak jako ten film. Já prozradím, že v hlavní roli v tom filmu z roku 1938 hraje Hugo Haas. A vedle něj tu ústřední trojici doplňují Ladislav Boháč a Marie Glázrová. Důležitá otázka, jste fanouškem filmů pro pamětníky? Tak uvidíme, jestli se trefíte. Rok 1938, tato trojice, tedy, kterou jsem jmenoval v ústředních úlohách, jak se tehdy říkalo, úlohy, ne role, a režie Miroslav Cikán. Tak název filmu Svět, kde se, a doplňte jedno chybějící slovo, Svět, kde se.
1: Svět, kde se žebrá.
0: Svět, kde se žebrá, slyšel jsem tam možná malou nápovědu, ale to vůbec nevadí. Je to úplně přesné. Svět, kde se žebrá, a tudíž vy jste muž, který našel správnou odpověď a dostanete za to knihu Muž, který našel klid. Já vám moc blahopřeji, Zdeňku. Vydržte prosím ještě na lince, vyřešíme, jak si výhru předáme. Každopádně blahopřeji, díky za to, že nás posloucháte a mějte se pěkně, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak úplně správně, protože předloha se jmenuje Kde se žebrá pouze a premiéra tohoto divadelního kusu byla v roce 1937 ve Stavovském divadle v režii Karla Dostala. Mě velmi pobavily informace, které jsou na webu filmovýpřehled.cz k tomuto filmu a ke všem ostatním samozřejmě. Protože tento film byl natáčen 11 dní. Potom byl vyřazen z distribuce z logických historických důvodů 11. listopadu 1938 a rok na to neprošel cenzurou. Stejně tak neprošel cenzurou potom po válce v listopadu 46 a promítání bylo povoleno opět v roce 1964, aby pak byl film vyřazen z distribuce v roce 1971. A ještě taková jedna historická reminiscence. Po premiéře filmu v roce 38 v červnu byl Nepřístupný mládeži, uvádí se v kině Lucerna po 3 týdny a v kině Pasáž v Praze také po 3 týdny. No a v roce 1964 po té obnovené premiéře už byl tento film přístupný mládeži. Ještě poslední zajímavost, Edmond Conrad je také autorem divadelní hry Kvočna, podle níž byl opět natočen film už o 6 let dříve, byl to film Kvočna v režii Hugo Haase. No, tak tolik tedy dnešní soutěž, co tím chtěl básník říci, kniha poputuje z Brna do Brna a nás už teď čeká další muzika. Pěkný poslech Českého rozhlasu Brno přeje od mikrofonu Janis Moras.

Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton na dvorek, ja taký porcelán. Som odrýma cibulkama, na pety parmazán. 5 kg heráku, lebo džinsy, kamin klarin, tak zdá, že to

0: Jak zpívá Richard Miller, štěstí je krásná věc. Posloucháte odpolední sobotní Český rozhlas Brno, máme 8 minut po půl třetí. Doufám, že se vám dobře poslouchá, že máte tu pravou sobotní pohodu, že si užíváte i nějakého toho sluníčka a ti, co to potřebujete a máte třeba ty srážky, takže i nějaký ten deštíček. Tak po všechny všední dny hodinu předpolednem vysíláme poradny a rozhovory s pozoruhodnými osobnostmi. Například v pátek včera 29. května pozval do studia moderátor Zdeněk Truhlář Janu Kozákovou ze státní veterinární správy a mluvili o pravidlech pro prodej vajec a zpracování masa a také o rizicích, která hrozí v případě porušení předpisů.
1: Co všechno vlastně na tom vajíčku je a jak se před tím to ochránit?
2: Tak řekli jsme si, že to vajíčko vlastně vychází ze zažívacího traktu té slepice, takže automaticky prostě na něm být něco musí. To není možné, aby bylo úplně sterilní a čisté. Pak, když je ale slepice zdravá a vlastně v těch velkých chovech i třeba na tu salmonelu kontrolovaná, tak máme vysokou pravděpodobnost, že to vajíčko nebude ohrožovat naše zdraví. To tepelné opracování je potom důležité. Jo? Já vím, že my všichni jsme národ, který jí tataráky, že jo? V tataráku je taky syrové vajíčko, máme rádi volská oka, všechno. Ale musíme si prostě to riziko uvědomit, musíme s ním počítat. Takže nebudeme takovéto jídla dávat starým lidem, nebudeme dávat malým dětem. A my sami si třeba budeme hlídat, že když dostaneme náhodou průjem z takového vajíčka, takže to hubnutí vlastně ustojíme, nebude nás to stát život. Hmm. To teď zlehčuju, ale to je vlastně princip toho, když se rozhodnu konzumovat syrovou potravinu.
1: Salmonela je na povrchu vejce, není uvnitř, na povrchu. Zničí se varem?
2: Určitě. Tam ani nemusí být vár, tam stačí nějaký 70 stupňů 10 minut, což je vlastně teplota, která ničí většinu bakterií a i většinu viru, takže tam vlastně pokud takovýmto tepelným procesem tu potravinu proženeme, tak si můžeme být jistí, že to je OK.
1: Byl tu dotaz posluchačky, když volala v písničce a ptala se, co když takové vajíčko praskne, tak jestli nemůže dovnitř proniknout ta salmonela při tom vaření samotném, protože často praskají vajíčka při vaření.
2: Praskají, no. Proniknout může, ale ten var je o tom, že ta salmonela už nežije. Takže on nemá vůbec žádnou možnost vlastně ovlivnit tu výslednou potravinu, protože je prostě tím varem zničená.
1: Když si přineseme domů vejce a vyskládáváme je třeba do té ledničky, to znamená dotýkáme se jich rukama, můžeme si takto třeba přenést salmonelu, když potom třeba ruce olízneme?
2: To je běžný nešvar v českých kuchyních, že si neuvědomuje, na jaké potraviny saháme a co potom s těmi prsty vlastně děláme. Ono může být i třeba typický příklad, že máme někde na lince otevřený jogurt a začneme třeba drůbeží maso omývat. Jo? A my si vlastně zvedneme ten povrch těch bakterií, vlastně z toho povrchu toho masa si zvedneme tím aerosolem, která ta třeba to umývání dělá. A ty bakterie se takhle volně vznáší v tom prostoru a padají nám do toho otevřeného jogurtu, který my potom vlastně sníme, aniž bychom si uvědomovali, že jsme si takhle zvýšili vlastně riziko přenosu toho onemocnění. Ty ruce standardní, ale my víme, že v kuchyni si při zpracování potravin prostě ty ruce máme průběžně umývat, což je nejlepší obrana.
0: No, tak věřím, že vás ukázka zaujala tak jako mě. Základní poučka tedy, a to si velmi dobře pamatujeme z dob covidových, neustále si umývat ruce, zejména v kuchyni. Celý rozhovor s Janou Kozákovou ze státní veterinární správy o pravidlech pro prodej vajec a zpracování masa si zpětně můžete poslechnout na našem webu a také v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. Zajímavé rozhovory pak chystáme i na příští týden. V pondělí přijde odbornice na byliny Blanka Kocourková. Připomínám, že po 11. hodině. Ve stejnou dobu o den později vám představíme jízdní policii a její poslání a ve středu bude přichystaná opět zdravotní poradna. Tentokrát bude s Martinou Šupkovou z Unie neslyšících Brno o životě s nedoslýchavostí. Ve čtvrtek se vám představí 18-letý Vojta Konopáč, nejmladší závodník, který dokončil soutěž Ironman. A v pátek vás vezmeme do brněnské zoologické zahrady. Tak nám zůstávejte věrní a opět si nalet. Teď Český rozhlas Brno a teď naopak nepřelazujte. Petra Černocká bude zpívat v dešti.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem.

0: Tak to nám zpívala Petra Černocká, která se dnes účastní speciálního promítání filmu Dívka na koštěti v rámci Zlínského filmového festivalu. A my se teď vydáme trošku jinam, respektive za chvíli se vydáme jinam, protože už zítra se ve Vranově u Brna koná rozhlasová pouť. Na cestě do Vranova je už třetí den pěšky naše kolegyně Julie Kalodová, se kterou se za chvíli spojíme, tak rozhodně zůstaňte s námi a počkejte si na to.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: To byla italská pěvecká legenda Eros Ramazzotti, ještě poslední tóny skvělého sola. Na závěr posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. V sobotu 30. května máme 9 minut před 15. hodinou. A v pořadí třetí rozhlasová pouť se uskuteční zítra ve Vranově u Brna, kde se posluchači v 15 hodin mohou zúčastnit mše. Připraven je i bohatý doprovodný program a do cíle už také třetí den pěšky míří naše kolegyně Julie Kalodová, se kterou jsme ve spojení právě teď. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne a už dorazila do cíle, ale hlásím se z Vranova, jsem tady asi 7 minut, takže úplně čerstvá informace.
0: Tak tím pádem škrtám první otázku, jestli už je Vranov na dohled. Ano, už jste tedy tam a všechno v pořádku.
1: Vranov byl na dohled, ale byl to teda kopec, řeknu vám, kdo někdy šlapal z Adamova do Vranova, tak anebo si chcete dát sportovní výkon, trošku jsem si připadala jako v Krkonoších. To byl teda kopec, ale zvládla jsem ho a sice trošku nějaké deštíky a tak, ale jsem na Vranově.
0: No na to jsem se chtěl právě zeptat, protože vím, že zrovna ten jihozápad regionu, tam je trošku i výstraha před bouřkami, takže stihlo vás něco na cestě?
1: Já jsem si dala v Adamově limonádu, tak tam to sprchlo, takže tam jsem se schovala pod deštník, ale potom nějaké drobné pár kapek, ale už podařilo se mi tomu vyhnout. Takže teď jsem tady, za okny je úplně nádherně, takové ty velké mraky, nevím, jak se jmenujou, takové ty prostě jako kupovité, vatovité, ale je tady nádherně na Vranově. Pokud chcete, máte chuť přijet sem, je to tady taková oáza klidu, míru duchovního rozpoložení a zítra se tady uskuteční v pořadí třetí pouť Českého rozhlasu.
0: Tak když jsme u té trojky, tak já jsem říkal, že jste na cestě třetí den a říká se, že třetí den je kritický. Můžete to potvrdit?
1: Byl, je to tak. Ty třetí den už ty síly trošku ubývají, než zase nové přibydou, tak to je takové meziobdobí. A dneska mi to šlo opravdu jako nejhůř. Včera bylo velké nadšení, první den také taková jako euforie, druhý den je člověk takový už vysportovaný a ten třetí den to jde tak stuha. Obzvlášť, když si člověk dá někde nějakou limonádu, nesmí si člověk dát žádné pivo, moc ne zastavovat a udržet tempo, takže jsem ráda, že jsem tady. Trošku si odpočinu a zítra se vydám naproti posluchačům, se kterými máme sraz.
0: Vy už jste to zmínila, Julie, ale pozvěte tedy posluchače, kteří se zítra do Vranova chystají. Co je vlastně čeká?
1: Kdyby někdo chtěl přijet, tak ve 12 hodin v poledne pravé máme sraz v Lelekovicích u Hřbitova, odtud se vydáme pěšky do Vranova. Cestou si zaspíváme na cimbal. Pokud by někdo chtěl přijet autem, tak rovnou do Vranova, až sem k duchovnímu centru, ke kostelu, až nahoru. Úplně nevím, jak to tady bude s parkováním. Kdybyste se nedostali tady na to parkoviště, my tady budeme mít i pódium, bude to tady takové veliké, tak nechte auto někde dolů, dole ve Vranově a vyšlapejte ten kopec nahoru, není to daleko. No a pokud by někdo chtěl městskou hromadnou dopravou, tak i to se dá, kousek vlakem, kousek těmi příměstskými autobusy, i třeba do Útěchova a zase kousek pěšky, takže všemi těmito cestami se sem dá dostat. Zpátky to bude trošku složitější pro ty, kteří se vydají právě tou městskou hromadnou dopravou, protože pokud se všichni ve stejnou chvíli budou chtít vejít do toho jednoho autobusu, který odsud jede, tak to bude tedy trošku složitější, ale určitě to nějak zvládneme.
0: Říká Julie Kalodová, se kterou se zítra ve Vranově tedy můžete setkat osobně a zažít společně třetí pouť Českého rozhlasu Brno. Děkuji za takovou reportáž, řekněme přímo z místa a doufám a věřím spolu s vámi, že se všecko pěkně vydaří a potkáte se s posluchači. Naslyšenou, Julie.
1: Krásný zbytek soboty, mějte se pěkně, zítra naschledanou.

žena za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Obona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc a ten kousek nebe je jen malovaný.

lásky na tvém čele rychle skryješ minka, pěro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

0: V sále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Evropě je přebytek brambor, pěstitelé v Česku proto zmenšují svá pole. Dopravní podnik města Brna kvůli festivalu Ignis Brunensis posílí dopravu. Ve Vlčnově na Uhersko-Brodsku dnes převezme vládu nový král jízdy králů, bude stý od roku 1909. A zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
3: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
1: Mezinárodní festival ohňostrojů Ignis Brunensis začíná dnes v Brně. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci ohňostrující první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posílí několik linek městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
4: Tramvajovou linku číslo 12 ve večerních hodinách posílíme a prodloužíme její provoz přibližně do 12:45 v noci. Na autobusové lince 50 z Komárova na Osovou přidáme po 23. hodině 5 spojů po půl hodinách. Prodloužíme také provoz tramvajových linek 1, 8 a 9.
1: Dopravní podnik doporučuje, aby cestující ve směru z areálu do centra využili tramvajovou linku číslo 12, protože noční linku N95 neposílí. Komunisté se dnes volí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci neobhajuje. Opozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča. Ve Vlčnově na Slovácku dnes začal program jízdy králů. Připravená je celá řada folklorních vystoupení nebo řemeslný jarmark. V amfiteátru se koná soutěž tanečníků Verbuňku, na které se představí nejlepší verbíři z celého Uhersko-Brodska. Hlavním bodem dnešního programu je večerní pořad s předáním vlády králů, říká hlavní organizátorka Petra Kučerová Brandisová.
5: Letos máme takovou jako výjimečnou událost, protože pokud víme, ještě se to nikdy nestalo, vlastně předává vláda

0: bratr bratrovi. No a shodou okolností ten Marek Dacík, který právě je letošní král, je stý v pořadí od toho roku 1909, kdy vlastně my ty krále jakoby nějak evidujeme a děláme ten seznam.
1: Samotná jízda králů, která je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO, se pojede v neděli.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na silnici 53 u Pohořelic. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 15. hodině začínáme druhou hodinu dnešního odpoledního vysílání na vlně Českého rozhlasu Brno. Máme sobotu 30. května roku 2026, tedy poslední květnový víkend. Jak už jsem říkal, dnes je Ferdinanda a Ferdinandy, tak pokud náhodou nás poslouchají nositelé těchto jmen, vše nejlepší. A pro vás všechny ostatní mám jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce už za chviličku. No a kdo pak z vás ví, kdo jsou moravští Chorvaté? No, pokud někteří ne, tak je to menšina, která si po staletí uchovala vlastní jazyk, kroje i tradice. No a také komunita, kterou po roce 1948 komunistický režim násilně rozptýlil po celé Moravě. V Jevišovce na Mikulovsku teď jejich historii připomene. Ne teď, ale za chviličku ještě muzejní noc v Chorvatském domě. Více prozradíme před půl čtvrtou a po půl zazní 55. díl cyklu s hercem Michalem Jisteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo havárie ve zrušených dolech u Mutěnic a na naší vlně si vydáme také do Vlčnova na Uhersko-Brodsku, kde mají nejen vynikající koláčky, ale bude to tam o tomto víkendu žít jízdou králů, jak už ostatně zaznělo trochu ve zprávách. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny, To vadí za chvíli zaspívá Petr Spálený, Lenka Filipová bude mít částečné zatmění srdce, ale mám třeba i Modern Talking a mnohé další. U mikrofonu ještě necelou hodinku Janis Moras, pohodový sobotní poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: jsou závěrečné tóny částečného zatmění srdce Lenky Filipové. Tak schválně, u koho z vás se dostavilo alespoň částečné zatmění srdce teď? Věřím, že u mnoha při poslechu tak pěkné písničky. 15 hodin a 12 minut ukazují hodiny. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 30. května. A zajímalo by mě, jestli se i vám někdy stane, že narazíte na zcela nové slovo, o kterém jste neměli tušení. Jiřímu Trachtulcovi se to stalo nedávno. Jistě víte, že Jiří Trachtulec je náš pravidelný laický jazykospitec, bych tak řekl. No a pátral, až vypátral, jak vzniklo tedy takové slovo. A za chvíli, ne, právě teď vám to v čerstvé jazykové dílničce poví.
1: Možná se budete divit, ale nová slova nevznikají jen přejímáním, ale také vymýšlením. Nedávno jsem se setkal se zajímavým slovem onofák. Například stiskni onofák. Nebo šáhni na ten onofák. A cože je to ten onofák? Je to tlačítko či přepínač on-off na elektrických zařízeních. Těmto novým výrazům říkají lingvisté neologizmy. Jsem zvědav, jestli se s onofákem ještě někdy zetkám, nebo zmizí v propadlišti času. Nějakou zákonitost, proč se některé slovo uchytí a jiné ne, lingvisté neznají. Přijatý neologismus musí být pro většinu lidí něčím jiskřivý, zpravidla nemoc dlouhý a dobře se vyslovující. A navíc, a to je moc důležité, pro jeho používání musí být takzvaná společenská potřeba, tedy potřeba lidí mluvit o tom, co to nové slovo označuje. V našem případě o onofáku. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachťa.

0: Tak to byly Modern Talking na vlně Českého rozhlasu Brno, 2 minutky, bezmála 3, po 15:45. Moravští Chorvaté, to je menšina, která si po staletí uchovala vlastní jazyk, kroje i tradice a také komunita, kterou po roce 1948 komunistický režim násilně rozptýlil po celé Moravě. V Jevišovce na Mikulovsku teď jejich historii připomene muzejní noc v chorvatském domě. Za chvíli o tom uslyšíte více už po písničce.
1: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez, divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno,

0: Dvohložek Kotva nám zpívalo v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. My zůstaneme u muziky, ale nejen, protože barevné kroje, tradiční folklorní ornamenty, ukázky moravské chorvatštiny i příběhy lidí, kteří museli po roce 1948 opustit své domovy, to všechno uvidí a uslyší lidé na dnešní muzejní noci u moravských Chorvatů v Jevišovce na Mikulovsku. Návštěvníci se podívají do expozice věnované historii i současnosti jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku. Na místě máme reportérku Anežku Hlávkovou. Anežko, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co všechno se pro návštěvníky chystá?
1: Ten program začne v 5 hodin odpoledne v chorvatském domě v Jevišovce a potrvá do 8 do večera. Je tu stálá expozice o historii moravských Chorvatů a připravené jsou i komentované prohlídky, výstava dobových fotografií anebo přednáška o tradičních ornamentech. Součástí budou i ukázky dialektu moravské chorvatštiny, což je směs staré chorvatštiny a místních vlivů. Lidé uvidí i připomínku zvyků a kultury, kterou si tu místní Chorvati po staletí uchovávali. Součástí toho jsou například kroje nebo písně. Úryvek z jedné si teď můžete poslechnout.

0: Já do té krásné muziky vstoupím, Aneško, kdo vlastně moravští Chorvati jsou? Jak se vzali na Jižní Moravě?
1: Oni jsou to potomci chorvatských kolonistů, kteří přišli na Jižní Moravu v 16. století. Tehdy byla část Jižní Moravy po válkách a epidemiích téměř vylidněná a majitelé panství, hlavně Lichtenštejnové, hledali nové osadníky. Ve stejné době pronikala na Balkán Osmanská říše a řada Chorvatů odcházela za bezpečnějším životem. A tak se usadili hlavně na Mikulovsku, v Jevišovce, Novém Přerově a Dobrém Poli. A taky na Břeclavsku, konkrétně v Charvátské Nové Vsi, Poštorné a Volohovci.
0: Tak tím se asi vysvětluje název té Nové Vsi. Pojďme do historie. Velký zásah do života celé komunity přišel po roce 1948. Co se tehdy stalo?
1: Komunistický režim tehdy moravské Chorvaty z jejich původních obcí vystěhoval a rozptýlil po celé Moravě, třeba na Jesenicko, Opavsko nebo Olomoucko. Úřady je považovali za politicky nespolehlivé a přihlašovat se k chorvatské národnosti nebylo vítané. Mnoho rodin proto postupně asimilovalo a část tradic zanikla.
0: Kolik potomků moravských Chorvatů dnes v Česku žije a jak se snaží svoje tradice udržovat?
1: Po revoluci se začali znovu organizovat a v roce 1991 vzniklo Sdružení občanů chorvatské národnosti v Česku. To dnes pečuje o uchování jejich historie i kultury a provozuje právě muzeum v Jevišovce. Podle odhadů dnes žije v Česku asi 800 potomků moravských Chorvatů.
0: Říká Aneška Hlávková, která je teď v Jevišovce na Mikulovsku, kde bude muzejní noc moravských Chorvatů. Jedno z našich nejmenších etnik tak svým tradičním jazykem i tradicemi zůstává součástí Jižní Moravy. Program muzejní noci začne v 17 hodin a potrvá do 8 do večera v Chorvatském domě v Jevišovce. Aneško, děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, hezké odpoledne.
0: No my pokračujeme v našem odpoledním vysílání s písničkami, které nestárnou. Na řadě je Olympik.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak jsme se na chvíli odstli ve váku s kapelou Činasky, posloucháte Český rozhlas Brno a za pár vteřin máme 4:30. No a už za chvíli zazní 55. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo havárie ve zrušených dolech u Mutěnic. To ovšem až za chvíli, my budeme pokračovat s kapelami současnosti, řekneme, nebo nedávné minulosti, protože už je připravena kapela Mandraže s písničkou Brouci.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Kdo z nás někdy neměl nebo nemá brouka v hlavě? Ať už jste měli nebo neměli, tak je tu 55. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden právě v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1999. Zvědavost zabíjela kousek podzemí. Těla otce a dcery ležela podle policie 10 metrů od vchodu, 10 metrů od čerstvého vzduchu, který by oba zachránil. Psal se listopad 1999 a někdejší lignitové doly na Slovácku si vyžádali své snad už poslední oběti. Kriminalisté shrnuli dění jednoduše. 36-letý otec si u bývalé manželky vyzvedl 10-letou dceru a vzal ji nakouknout do bývalých dolů vyústěných v areálu podniku, kde pracoval. Do komplexu mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí, kam vedly takzvané úpadnice, tedy šikmé chodby. Ty vedly k nedalekému Mikulčickému dolu a byly už stejně jako on mimo provoz. Otec vzal svítilny a vyrazili dovnitř. Jenže nefunkční důl je velikým rizikem. Mohou se v něm i nečekaně hromadit jedovaté plyny. A tak to podle všeho bylo i tady. Těla našli policisté, kteří po dvojici pátrali, když se dívka nevrátila včas domů. Těla ležela skutečně pár metrů od východu a v daném okamžiku byl paradoxně vzduch dýchatelný, což je přirozená změna, která může nastat změnami přírodních podmínek. Ostatně už dávní horníci nosili sebou jako přírodní indikátory nebezpečného složení vzduchu kanárky. 15 let po této smutné události na místo vyrazili znovu odborníci na podzemí. Naposledy zjišťovali stav štol a dalších chodeb, doplňovali projekt na jejich zabezpečení. Také oni tehdy museli vyřešit odvětrání prostor, aby mohli uvnitř pracovat. Následně zaplavili chodby vedoucí mimo jiné pod železniční tratí zhruba 2300 metry krychlovými speciální směsi. Stuhla a měla by chodby zajistit. Místo nevzhledné vstupní boudy, která se stala tatínkovi a dceři osudnou, zakryla půlmetrová betonová deska.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 55. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase za týden v tomto čase.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Dobrý nezmaři, bodláky ve vlasech dozněly minutu po 3:15 na vlně Českého rozhlasu Brno. Vlčnov na Uherskobrodsku bude o tomto víkendu žít jízdou králů. Vedle samotného krále jsou hlavními postavami této lidové tradice zapsané na seznamu UNESCO i takzvaní legrůti, kteří tvoří jeho družinu. Jak se mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let, na jízdu připravují, to uslyšíte už za chvíli. Já nevím jak vy, ale skoro bych si podal inzerát, koupím opuštěný hrad.

0: Tak to byla trocha jazzu při sobotním odpoledni, ale už v neděli se ve Vlčunově na Uherskobrodsku pojede jízda králů. Její hlavní postavou je samotný král, který podle legendy představuje uherského krále Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad. Neméně důležitá je ale jeho družina, tvořená takzvanými legrůty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčunově pojede jízdu králů 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále a jít prostě i takzvaně přes mrtvoly, jak se říká.
2: Vysvětluje jeden z legrůtů Martin Darek Franta.
1: Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrůt, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů. Já jsem byl v roce 2018, brácha byl, takže si to tam jako v tom folkloru pěstujeme.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrůtů Honza Heinrich, který je také členem folklorního souboru Vlčnovjan. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si zvykne na toho koně, než se přestane bát, protože to je nejdůležitější, nebát se na tom koni, protože ten kůň to vycítí, když se člověk bojí, a pak si ten kůň s tím jezdcem dělá, co chce, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají prý kluci z únavy. Jet 5 hodin v kuse v kroji na koni prý nebude žádná legrace.
3: Protože jenom po chvilce, jak teď zkoušíme na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na jízdu králu dost horko, takže ještě to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no, udržet tu energii po celý den, ale odjedeme to až do konce a hlavně s hrdostí.
2: Nervozita nějaká z těch davů lidí, přece jenom tady opravdu bývá vždycky hodně lidí.
3: Nervozita, ta bude vždycky, ale po chvilce to opadne a začne si to spíš člověk užívat, jak se z toho stresovat.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčnově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice, líbí se jim celkově jízda králů, takže velmi podporují.
2: A co se týče třeba spolužáků a tak, ví, že to pojedete. Máte nějaké reakce z okolí od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčnova?
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit, a spíš jsou takový, že si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové. Ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat. A dojedu na štamprlu, na řízek, na vdoleček.
2: Přestože jsou legrůti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít, normálně s náma jakože navazovat konverzaci, zapojovat se i do naší konverzace. Máme našeho krála rádi a jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králů, to ve Vlčnově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Český rozhlas.

Forever and Ever, to je název písničky, která právě doznívá, zpívali vlastně můj krajan Demis Roussos, obrovský tenor, nádherný hlas. Máme 15:56 a pomaličku se nám blíží do finále naše odpolední vysílání, tedy odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí Janis Moras a já vám přeji slunečko, které už teď proznívá za mým hlasem. Kapela Čechomor nám uzavře dnešní odpoledne. Mějte se krásně, těším se opět někdy naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nemění. Policie našla hledaného seniora z Břeclavska bez známek života. Posluchači Českého rozhlasu Brno mohou zítra vyrazit na společnou pouť do Vranova u Brna. A zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
2: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolené premiérem v úterý 9. června. Policisté našli pohřešovaného 63letého muže z Břeclavska bez známek života nedaleko Břeclavy. Informují o tom na síti X. Muž odešel z domova už ve středu neznámo kam. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovodi i dron s termovizí. V domově pro seniory u Kašny na Rýgrově náměstí v Kroměříži se připravuje výměna výtahů v budovách A plus B a D. Stávající zařízení, která jsou po více než 20 letech provozu na hranici své životnosti, nahradí nové bezbariérové výtahy s moderní technologií. Zajistí tak bezpečný provoz odpovídající současným technickým požadavkům i potřebám klientů. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Celkové náklady na výměnu výtahů, technologií, elektroinstalace i šachetních dveří jsou necelé 4 miliony korun. Stavební práce začnou v červnu a hotovo by mělo být v lednu příštího roku.
0: Zítra vyráží posluchači Českého rozhlasu Brno na pouť do Vranova u Brna z Lelekovic. Po sedmi radostné cestě ujdou necelých 5 kilometrů do kostela Narození Panny Marie. Celou cestu pro rozhlasové vlny zaznamenává vedoucí programu Julie Kalodová. Jak vypadá program, přiližuje ředitel stanice Josef Podstata.
4: Kromě mše tam bude vítat poutníky, návštěvníky ještě brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a úplně na závěr takový projekt velkoformátové fotografie všech zúčastněných, kterou bude dělat známý fotograf z Brna Roman Franz, a myslím si, že se tak zapíšeme i do nějakých rekordů.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas

0: naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v Brně v Drobného ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla. A na dálnici D1 stále silný provoz v Brně směrem na Vyškov. Od kilometru 190 až k omezení na 196. kilometr pojedete pomalej. Zdržíte se do 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
3: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
2: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
3: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
2: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
3: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
2: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
3: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
2: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
3: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
2: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
3: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje v Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Jo, tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bíčí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bíčí žlázy, že? Takhle veliký bíčí žlázy za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a... Já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si to
2: se nepamatuju, ale přečtí klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už... No, tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáh z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou láhvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, jo, úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musel Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kuppe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, tak jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo, on tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo, helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeď, má dvě brady, jste si to nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda vrsty než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, vezmeme ty, co tam zbyly, a až sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl, ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to vem.
0: To je humor humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý čeče, jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on spozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.

0: mu povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No, co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na červených?
5: Na zelenou.
4: Na zelených, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
6: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Česku zatím letos zemřelo dvakrát víc motocyklistů než loni. V Brně začaly jezdit víkendové linky historických vozů hromadné dopravy. Právě začíná muzejní noc v Jevišovce, připomene historii moravských Chorvatů. A počasí zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
2: Historickou tramvají nebo trolejbusem se můžou od dneška každý víkend projet lidé v Brně. Na trasách linek 10 a 32 pojedou do konce října vozy z druhé poloviny minulého století. Od července se k nim přidá takzvaný dřevák na speciální tramvajové lince H4, která do konce září pojede přes centrum města z Komenského na Mendlovo náměstí. Pokračuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
5: První elektrická tramvaj je právě vlastně ten dřevák, vlastně tak H4, která je někde z těch let 1943-50 a tak dále. A pak to bude pokračovat 50. léta, to je dvojku, která tam určitě bude.
2: Dalšími historickými dopravními prostředky se lidé projedou v sobotu 13. června na dnech dopravní nostalgie. Historii i současnost moravských Chorvatů dnes ukáže muzejní noc v Jevišovce na Mikulovsku. V chorvatském domě návštěvníci od 17 do 20 hodin uvidí expozici věnovanou jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku. Připravené jsou dobové fotografie, ukázky tradičních krojů a ornamentů nebo připomínka dialektu moravské chorvačtiny, upřesňuje Lenka Kopřivová ze Sdružení občanů chorvatské národnosti.
6: Návštěvníci muzejní noci se budou moct seznámit s moravskými Chorvaty. Zjistí třeba, proč Chorvaté přišli v 16. století na Moravu, čím byli takový jako typičtí a čím byl ten jejich svéráz vlastně daný. A tady v Jevišovce díky Muzeu moravských Chorvatů vlastně připomínáme ten odkaz moravských Chorvatů přímo na místě.
2: Moravští Chorvaté přišli do regionu z oblastí dnešního Chorvatska. Z Břeclavská a Mikulovska je v roce 1948 násilně vysídlil komunistický režim.
3: Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto 2 zajel druhý čas.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Krátce se zdržíte na D1 v Brně směrem na Vyškov. Od kilometru 190 až k omezení na 196. kilometr pojedete pomaleji. Zdržení několik minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduší. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
1: Magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli brněnského spisovatele Jiřího Šimáčka. O jeho poslední knize Prosto tak s ním natočil rozhovor Milan Mundier a vy ho dnes uslyšíte. Druhou částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Kapitoly Zrození básníka a Gejzír jsme natočili v roce 1998. V závěru pořadu si pomocí archivní nahrávky připomeneme, že před 100 lety 3. června se narodil americký básník, příslušník Beat Generation, Allen Ginsberg. Ale napřed nám Radek Štěpánek přečte svůj fejeton Pstruzy ve věku sucha aneb Královská disciplína. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: Vždycky jsem chtěl chytat pstruhy a lipany na mušku. Přesně si vybavím chvíli, kdy jsem v jihočeských Nišovicích poprvé uviděl v řece Volince zabrozeného rybáře, který mával prutem uprostřed proudu a za sebou do široké smyčky rozvíjel svou šňůru. Byl jsem tím pohybem očarován a slíbil jsem si, že se ho jednou naučím. Taky budu jednou muškařem, řekl jsem si. Jako kluk jsem tenkrát každou volnou chvíli o víkendu trávil u rybníka nebo v lese. Nevím, po jak dlouhém úsilí jsem chytil svého prvního kapra, toho prvního, u kterého mi nikdo nijak nepomáhal. Ale trvalo to. K muškaření jsem pořád jen vzhlížel, jako ke královské disciplíně, kterou jsem ale vlastně neměl moc, jak se naučit, i když jsem to samozřejmě zkoušel. Na rybníku z kapry to šlo ale stuha a k řekám jsem to měl jako kluk prostě daleko. Jakmile jsem ale vyrostl a vzdálenosti se pro mě zkrátily, začal jsem se učit víc, nejenom muškařit, ale také prostě být v tom nejkrásnějším prostředí, které jsem znal, u řeky Blanice, která pramení pod knížecím stolcem na Šumavě a postupně klesá kolem Prachatic až dolů k Vodňanům a Putimi. Horní tok Blanice zkrátka protéká mým srdcem. Nedokážu si představit jaro, které bych prožil bez toho, abych aspoň na chvíli zaslechl něco z jeho zurčení, prošel se po březích řeky liduprázdnou krajinou a pokusil se dostat blízko k rybám, které krásu celého okolí soustředují v sobě. Pstruzy a lipani jsou pro mě odjakživa výjimečné ryby. Vlastně exotické, protože obývají jen čisté a neskažené prostředí. Byly pro mě symbolem hor nespoutanosti. Ryby, které když někde jsou, dokazují, že je to místo zdravé. Když jsem se přestěhoval na Vysočinu, hledal jsem pstruhy, o kterých píše ve svých knihách Zdeněk Šimek. Velké pstruhy z malých potoků Vysočiny. Šimek psával, že zatímco v horských oblastech našich zemí dorůstají pstruzy často jen menších rozměrů, protože jsou jejich vodní toky hladové, v malých a líněji tekoucích potocích na Vysočině s hlubokými tůněmi a bohatstvím potravy se mohou ukrývat i mnohem větší ryby. Jenže to bylo před 80 lety. A já zatím žádného takového pstruha, ba ani potok, který by ho snad mohl skrývat, nenašel. Už Šimek psával o tom, že potoky na Vysočině občas trpívají suchem a že pak trvá, než se rybí populaci v nich podaří obnovit. Jenže sucho je v posledních letech skoro permanentní a když není, vystřídají ho prudké deště, které potoky mění ve strouhy plné chemického splachu z polí. Nevím, jestli nějací pstruzy na Vysočině ještě vůbec jsou. Jisté ale je, že v posledních letech dramaticky ubývají i jinde. Na Blanici se to dlouhou dobu neprojevovalo tak brutálně. Řeka mě pokaždé dokázala svou krásou nějak ukonejšit. Říkal jsem si, že ryby mají třeba jen o něco slabší rok a že se vše zase spraví. Konec konců řeka je živý ekosystém, do kterého se všechno postupně zapisuje, má ale také ohromnou sílu regenerace. Vzpomínám si, že už někdy před 10 lety jsem kolem ní na podzim jen chodil a ani ryby nechytal, protože vody bylo málo a já je nechtěl trápit. Ale to bylo na podzim, kdy jsou nižší průtoky, po létě normální. Na jaře bývala řeka vždycky taková, jak jsem si ji pamatoval. Nebo jak jsem si ji pamatovat chtěl. Vlastně teď nevím, jestli jsem si jenom něco nenalhával, ale mám pocit, že bohužel spíš ano. Pro nikoho není příjemné vidět, když někdo blízký trpí a chřadne. A tonoucí se prostě bude vždycky z té blachytat. Letošní jaro mi ale zasadilo ránu mezi oči. Zase jsem se vrátil k blanici. Byl jsem připravený, mušky jsem velkou část zimy poctivě vázal a celé měsíce jsem si představoval místa, na která se vypravím a snil o rybách, které tam budu chytat. Jenže to, co jsem viděl, mi doslova vyrazilo prut z rukou. Místo mé milované řeky s divokými proudy jsem viděl ubohý potůček, kde by snad ani ryby neměly kde žít, kdyby tam nějakým zázrakem zůstaly. Pokoušet se je tam ještě chytat, to mi připadalo jako páchat bratrovraždu. Došlo mi navíc, že se ta řeka takhle nezměnila za jedinou zimu. Měnila se plíživě, rok za rokem, přímo mě před očima a já to jen nechtěl vidět. Les kolem byl také vyschlý. Tam, kde jsou každoročně tůně plné čolků a žabých vajíček, letos sotva kvetly sasanky. Díval jsem se na to a cítil jsem, jak mi puká srdce. O environmentálním žalu se toho hodně namluvilo. A já sám jsem se snažil nějak s ním učit žít, ale teď mě zasáhl napřímo a moje srdce puklo. Cítil jsem se stejně zranitelný jako ti pstruzy. A vlastně jsem tak zranitelný i chtěl být. Vždycky jsem si myslel, že jsem tak trochu jako pstruh. I já poznám, když je něco špatně, když se kolem děje něco neblahého. A letošní jaro je neblahé v mnoha ohledech. Společenská atmosféra houstne a pstruhům nad hlavou klesá hladina. Přemýšlel jsem, jestli je muškaření královská disciplína, a já pořád věřím, že je, měl by se i člověk, který se mu věnuje, chovat přiměřeným způsobem. Vždycky jsem se o to snažil a když jsem pstruhy chytal, choval jsem se k ním jako k partnerům, s láskou a úctou. Jaký je ale přiměřený způsob chování tváří v tvář něčemu takovému? Seděl jsem na břehu a najednou mi to bylo jasné. Jediné, co můžu udělat, je ty ryby prostě nechytat. To se učím teď.
3: Starý rybář loví v zátoce Vltavy. Lov ryb ho v podstatě už dávno nebaví. A tak v naději čeká a seká už jenom ze zvyku. Místo, aby seděl v teple v hospodě, zebou ho nohy, jak teče mu do lodě. Pro pár stříbrných šupin v děravým vezírku.

0: když se rybář zbavil šupiny ve tváře a ze svých rukou smil rybí krev, zůstal po něm jenom splávek na šedivým nebi. Zůstal po něm jenom splávek na šedivým nebi.
1: Svůj fejeton nám přečetl Radek Štěpánek a píseň Rybář zpíval Mirek Kemel. Nyní vám nabídneme rozhovor Milana Mundiera se spisovatelem Jiřím Šimáčkem. Sešli se nad knihou Prosto tak, která je o tom, jak obtížné je zachovat si slušnost v nesvobodné a apatické společnosti. Je inspirována životním příběhem zakládající osobnosti lidskoprávního hnutí v bývalém Sovětském svazu. Jiří Šimáček vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Od 90. let se pohyboval kolem brněnského klubu Skleněná louka a spolupracoval s jeho dramaturgem Zdenkem Plachým. Pracoval také jako dramaturg České televize. Jeho knihy Snaživky, Charakter a Malá noční žranice byly nominovány na cenu Josefa Škvoreckého. Komiksová kniha Článek 2, kterou ilustroval Ján Lastomírsky, získala cenu Muriel 2019 za nejlepší scénář, nejlepší komiksovou knihu a i cenu České akademie komiksu. V roce 2019 vydal Jiří Šimáček román Prvotřídní hajzl a v loňském roce román Prosto tak. A teď už předávám slovo Milanu Mundierovi.
2: Bohužel jsem nečetl všechny vaše knihy, ale pokud jsem to správně pochopil, román Prosto tak je vaším prvním literárním počinem, jehož děj se neodehrává v Česku. Je tomu skutečně tak?
3: Já jsem si to zatím vlastně ani neuvědomoval, nebo jsem to sám pro sebe nepotřeboval verbalizovat, ale v zásadě to tak je. Je to první knížka, která se odehrává mimo Česko. Pravda je, že část mé knihy Prvotřídní hajzl se odehrávala v Jihoafrické republice a menší část děje v knize Malá noční žranice se odehrávala v Itálii, ale Prosto tak je první kniha, kde je děj kompletně mimo naše reálie, odehrává se v bývalém Sovětském svazu, ale Česko nebo Československo tam jaksi podprahově vystupuje jako důležitý bod v ději.
2: Byla přetrvávající válka na Ukrajině jedním z těch důvodů, proč jste se tuto knihu rozhodl napsat?
3: Ne, totiž chápu, že čtenář většinou nemá důvod uvažovat o tom, v jakém čase je rozprostřená příprava knihy od práce na námětu až po vydání. Čili by asi mohlo někoho snadno napadnout, jestli události na Ukrajině po roce 22 měly nějaký vliv na tuhle knížku, ale ne. Moje knížka vyšla loni, to znamená, že napsaná a kompletně hotová rukopisně už byla v roce 2024. A v roce 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, už jsem měl nejmín z poloviny knihu napsanou a základní osnova, námět, celá struktura knížky vznikala dávno předtím, než došlo k invazi.
2: Takže nebylo vaším záměrem prostřednictvím té knihy obeznámit českého čtenáře s tím, jak uvažují obyčejní ruští lidé?
3: No, já to nevím, jak uvažují obyčejní ruští lidé. Vím o tom 0-0 nic, takže mě nenapadlo, že bych o tom měl nějak referovat.
2: Do jaké míry je váš příběh inspirovaný skutečnými událostmi a jak jste se k tomuto příběhu vlastně dostal?
3: Celý děj je na poměry prózy dost přesně opřený o skutečné události. Nejde sice o literaturu faktu, ale z historických reálií v knize není vymyšleno vlastně vůbec nic. Na realitě nebo na skutečných událostech stojí dějově úplně všechno. A to mi dalo jako autorovi jedinečnou možnost popisovat v celku neuvěřitelné situace a dějové zvraty, které by jinak ve střízlivé pojaté próze byly až příliš absurdní. Já sám píšu v nějakém předslovu k té knížce, že řada událostí se nepochybně odehrávala jinak, než jak je popsáno na následujících stránkách, lecos je literární fikce. Bohužel se ale na skutečnosti zakládají okamžiky nejabsurdnější a dnes sotva uvěřitelné.
2: A jsou nějaké absurdní situace a nečekané zvraty, o kterých jste se dozvěděl, ale do knihy se už nevešly?
3: Určitě, ale upřímně řečeno si to už nepamatuju, protože toho, co se člověk dozví z dějin Sovětského svazu nebo ze života těch protagonistů, je tolik a člověk samozřejmě jako redukuje, aby nenapsal 500 stran, ale aby napsal něco, co se vejde do 200 stran rukopisu, aby to bylo ještě čitelné a ještě zajímavé.
2: A kolik času vám vlastně zabrali rešerše?
3: Taky přesně nevím, ale já nejsem jako extrémně pilný člověk, co se týče jakoby denodenní časové dotace, ale řekl bych, tak 2-3 roky se na knížku připravuju a dělám si poznámky o snovu a 2-3 roky potom reálně píšu, no, takže asi tak.
2: Mimo jiné popisujete, jak někteří obyvatelé tehdejšího Sovětského svazu reagovali na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Chtěl jste tím českému čtenáři sdělit, že i v Rusku vždy existovala určitá skupina lidí, která měla odvahu vzepřít se tamnímu autoritářskému režimu?
3: No, v každé zemi se určitě najde vždycky skupina statečných, kteří jsou ochotní nést kůži na trh a zepřít se bezpráví nebo útisku, anebo třeba i bezpráví vůči sousedovi nebo vůči jiné zemi. A Sovětský svaz v tomhle výjimkou nebyl, ale ukázat jsem chtěl asi hlavně to, jak extrémně těžké bylo postavit se na odpor specificky právě v Sovětském svazu a v téhle době. Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit. Já bych řekl, že těmhle lidem možná něco dlužíme, nebo aspoň já jsem měl dojem, že jim něco dlužím, něco jako uznání, a tak jsem napsal to, co jsem napsal.

0: Můžete uvést nějaké zdroje, ze kterých jste během práce na své knize prosto tak čerpal?
1: Té literatury byla docela velká spousta, ale asi úplně nejdůležitější zdroj a hlavně zdroj, který rozhodně jako stojí za zmínku, historikové to budou vědět, ale pro běžného člověka to možná bude nové, tak hlavní byl sovětský samizdatový bulten Kronika soudobých událostí, který redigovala Natália Gorbaněvská, právě jedna z lidí, kteří manifestovali v Moskvě proti okupaci Československa. A zajímavé je, že celý obsah těch sborníků je přeložený do angličtiny a je dostupný online, takže je to základní zdroj informací o historii Sovětského svazu v době, kterou popisuju v knize, a je tenhle zdroj úplně každému dostupný. A když už jsem vzpomněl Natálii Gorbaněvskou, tak její kniha Poledne velmi důkladně a dokumentaristicky líčí protest 7 lidí v Moskvě 23. srpna proti okupaci Československa. A extrémně důležité byly 3 knihy Anatolie Marčenka, což je jedna z postav nebo jedna z hlavních postav v knize. Moje svědectví, Starusy do Čuny a Žijí jako všichni. Bohužel jenom ta jedna jediná Žijí jako všichni vyšla česky, ty ostatní v češtině neexistují. Další knížka, kterou bych zmínil, 60. léta sovětského člověka. Petr Vaj a Alexander Genis, to byli, pokud vím, redaktoři Svobodné Evropy sovětského původu. A tahle kniha je sborník, který je úžasný pro pochopení sociologie nebo něčeho jako životního stylu v Sovětském svazu. A nakonec za zmínku stojí určitě aspoň z velkých historických knih práce Anny Applebaum, což je americká historička žijící v Polsku a je to autorka knih Rudý hladomor a Historie gulagu.
0: Položím takovou trošku odvážnou otázku. Když jste potom viděl, jak vypukla vlastně válka na Ukrajině, řekl jste si, že kdyby jste věděl, že k něčemu takovému dojde, tak byste třeba tu knihu napsal jiným způsobem?
1: Nevím. Nepřemýšlel jsem o tom. Zvažoval bych, jestli vůbec psát v tom prvním okamžiku, protože já jsem věděl před lety, že budu psát o ženské hrdince a věděl jsem, že nějakým středobodem událostí bude rok 68 a její reakce nebo její spojení s událostmi v Československu roku 68. A měl jsem na mysli z Čech například poslankyni Gertrudu Čakrtovou Sekaninovou. Zvažoval jsem manželku Ryszarda Sivce, což byl polský důstojník, který se asi půl roku před Janem Palachem na protest proti okupaci Československa upálil. Možná, kdybych věděl, že se Rusko dostane do téhle situace, možná bych zvažoval, že ten zájem posunu jinam. Ale je to jenom možná, to teď hodně spekuluju.
0: Co je podle vás pravdy na tom, že okupace Československa v roce 1968 vypěstovala v některých lidech averzi vůči ruské literatuře jako takové?
1: Nevím. Možná dočasně asi jakoby první reakce na nové události to tak mohlo být, ale já jsem v té době byl jako úplně malinký a dospíval jsem v podstatě až v 80. letech, takže u mě osobně to bylo tak, že díky okupaci a povinné ruštině a povinné maturitě z ruštiny jsem se musel s ruskou literaturou seznamovat výrazně důkladněji než s jakoukoliv jinou národní literaturou. A nemyslím si, že by politická situace ve mně vytvářela nějakou averzi vůči ruské literatuře. Asi představa, že by Lermontov mohl zabrežňovat, by byla hodně poťouchlá. Ale na druhou stranu, pojem ruská literatura ve mně nevyvolává nějaké cituplné tetelení. Pokud bych sám uvažoval o svých nejoblíbenějších knihách nebo autorech, tak v prvním sledu by asi nic ruského nebylo. To, že mám rád 100 roku samoty nebo román Velký Gatsby, to prostě není dáno tím, že by autor v jednom případě byl Kolumbiec a v druhém případě Američan. Já si myslím, že národnost autora nebo jazyk originálu u mě nehraje velkou roli při oblibě nějaké knihy. Ale pojem ruská literatura ve mně nevyvolává prostě žádný zvláštní emotivní ohlas. Nevyvolává ve mně jiný ohlas než pojem polská kultura, vietnamská kultura, turecká kultura, ruská kultura. Je mi to prostě jedno.
0: Velice mě potěšilo, že jste zmínil knihy, které sám mám rád. Určitě k těm mým oblíbeným by se ještě zařadila Anna Karenina. Jak je podle vás možné, že u nás někteří lidé při tom všem, co se děje ve světě, stále ještě adorují Rusko?
1: To nevím, no. To je opravdu těžko říct a je to otázka na ně. Takže já opravdu nevím, jak je možné, že někteří lidi adorují Rusko. Naštěstí ale mají milovníci Ruska dnes možnost se tam kdykoliv podívat, třeba tam klidně pár měsíců pobít. Mně se v mládí zase vždycky líbila Itálie, ale bohužel v době, kdy nás okupoval Sovětský svaz, jsem se tam jenom tak podívat nemohl. Takže v tomhle je asi ten zásadní rozdíl.

0: Jaké ohlasy od čtenářů jste na svoji knihu Prosto tak zaznamenal?
1: Víte co, tak jako mně asi nebude psát SMSky někdo, jako komu se knížka nelíbila, a těžko vám někdo napíše, jako nudil jsem se 2 dny a pak jsem s tím podložil stůl, že jo, takže pár lidí mi napsalo, že to bylo napínavé nebo zajímavé, nebo co se dozvěděli. A jedna z nejzajímavějších reakcí, kterou jsem dostal od jednoho kamaráda, který mě upozornil na věc, kterou v knížce nemám a o které jsem neměl ani zdání, že na protest proti okupaci Československa se nějaký člověk pokusil o atentát na Brežněva. To mě docela zaskočilo, jednak, že je to vůbec možné, taky jak je možné to, že já jsem prostudoval opravdu desítky knih a tisíce stran jako z dějin Sovětského svazu a sovětského disentu a nenarazil jsem na to. Nicméně stalo se to.
0: Vaši knihu zdobí ilustrace Jána Lastomírského. Jsou inspirovány dobovými kresbami?
1: Všechny ilustrace v knížce jsou provedeny podle jednotného konceptu, který spojuje barevnou citaci oficiálního propagandistického plakátu z té doby a černobílou expresivní kresbu, která v celku doslovně ilustruje děj z knihy a tvoří jakýsi ironický kontrast k tomu oficiálnímu plakátu. Takže ano, nejde jenom o inspiraci dobovou kresbou, ale přímo o citace konkrétních sovětských plakátů z té doby.
0: Kterou ze svých knih z těch, které jste dosud napsal, považujete za nejdůležitější? A proč?
1: Já mám jako nějaký vztah ke všem knížkám, ale moje nejoblíbenější z toho, co jsem napsal, je asi Charakter, což byla moje druhá knížka.
0: Dal byste nějakou radu začínajícím spisovatelům?
1: Jsem se nikdy nezabýval tím, jak teoreticky psát. Mám nějaký prostě návod a ani si nemyslím, že je důležité se s nějakým návodem na psaní seznamovat. Nejpodstatnější je, aby člověk měl příběh, aby měl to, co je nutné vyprávět. Aby to nebyla zbytečnost, ale aby to bylo něco, co stojí za to říct nebo napsat. A potom to jako napsat, že jo.
0: Na jaké další knize teď momentálně pracujete?
1: Momentálně určitě neplánuju psát nějakou prózu. Nepracuju vyloženě na knize, ale dělám si takové předběžné poznámky k, řekněme, kulturně historickým esejům, které jsou spojeny s žánrem heavy metalu nebo s heavy metalovou hudbou. Jestli z toho bude knížka, ještě uvidím. To bude záležet jako na mé píli a ochotě se tomu věnovat a potom taky na tom, jestli někdo by chtěl takovouhle knížku vydat, protože kdybych řekl, že napíšu prózu, tak asi najdu někoho, kdo mě řekne jasně napíš a vydáme, ale esej o heavy metalu, to možná by leckého vydavatele zaskočilo a nevím, jestli by o to stál. Ale uvidím, pokud budu něco psát, budou to pravděpodobně kulturologické eseje o specifických tématech v heavy metalové kultuře.
0: A já se na ně budu velice těšit. Děkuji vám za rozhovor.
1: Taky, mějte se hezky.

0: To byl rozhovor Milana Mundiera se spisovatelem Jiřím Šimáčkem. A já vás ještě zvu na čtvrtek 4. června do brněnského klubu Leitnerova. Můj někdejší kolega a hudební redaktor Českého rozhlasu Brno Jiří Plocek tam bude od 19 hodin a 30 minut číst ze své knížky Zápisky potulného lidopisce z ciziny a hrát svoji muziku. Jste srdečně zváni.
1: Český rozhlas Brno.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje. S kapitolami Zrození básníka a Gejzír se vracíme do roku 1998, kdy vznikly.
2: Na své narození si samozřejmě nepamatuji, ale kdo ví. Země mne toho 31. května 1936 nevítala zrovna v Lidně. V prostějovské porodnici museli zatopit v ústředním topení a já přišel z mateřského luna na ten mrazivý svět bez jediného výkřiku, s na třikrát kolem krku otočenou porodní šňůrou, jako bych se ani neměl narodit. Ale posléze přece vypoličkovaný výkřik novorozence brzo přebylo obecné veselí. Všude pod okny toho časného rána hrály kapely, byly právě obecní volby. Nad to byl zrovna ten den Božího svatodušní. A tak jsem přišel na svět jako hned dvojí nedělňátko, rozenec neděle a ještě Božíhodlový svatodušní. Aby toho nebylo málo, konal se právě toho dne v Prostějově sjezd bibliofilů, na jehož počest vydal přesně s datem mého narození, tak jsem zjistil později, Pavel Frenkl svou knihu Mysticismus v díle Otokara Březiny. Pouhá náhoda? Vždyť právě Březinu jsem později zahrnul jako jednoho z přímých předchůdců do svého básnického rodokmenu. Pokřtěn jsem byl v chrámu Páně povýšení svatého kříže na náměstí, šikmo proti vysokému cihlovému, ne zrovna moc pěknému pseudorenesančnímu domu poblíž radnice, v jehož druhém patře naši tehdy nakrátko bydleli. Tatínek neměl daleko na letiště, odkud jako polní kapitán pilot letec, jak stálo na mém křestním lišce, než jsem ho ztratil, odlítával někdy na celé dny, maminka pak chodila často na procházky, ještě než jsem se měl narodit, a i pak s kočárkem, nejraději na ten pyšný prostějovský hřbitov, honosící se už tehdy hrobem Jiřího Volkra. A právě u jeho hrobu nejraději sedávala. Není ale nejspíš pravda, že by básník Volkr, pokřtěný stejně jako já, Jiří, i když se s paní Volkrovou maminka denně zastavovala na náměstí, fascinována jejím obrovským, ještě secesním kloboukem, nějak posmrtně inspiroval mé křestní jméno, které nakonec rodičům Jiří nebo Ivan vnutila teta Lola. Maminka sochařka vybrala Jiřího z obdivu k oné nádherné pozdně gotické křehké soše svatého Jiří, který tak elegantně, mrštně a lehce a přitom na nejvýš soustředěně se svislou rýhou mezi obočím vítězí nad zlem na pražském třetím hradním nádvoří. Jenom s tou štíhlostí to moc nevyšlo. Povýšení svatého kříže, zasvěcení chrámu, kde se odehrál můj křest, znamená oslavu, i když oslavu křížem. I já se hlásím k církvi konstantinovské, která dává přednost jasu slunce před návratem do katakomb a jako rozenec Ducha svatého Otce krásy také nejsem žádný ikonoklast. Můj Kristus, i když nezbytně nejdřív ukřižovaný a zmrtvých vstalý, je právě skrze ten kříž Kristus král. Christus regnat, Christus vincit, Christus, Christus imperat. Pokřtěn jsem byl ze stejné křtitelnice, chtěl mne, abych se z toho světa tak zas moc neradoval, nějaký páter starý, bytovní kněz. Z jaké byl pokřtěn skoro 30 let přede mnou básník, eseje a filozof, můj životní přítel Josef Šafařík. O něm ještě uslyšíme. A už je na okraj. Kostel a fara byly působištěm vůdčího ducha katolické moderny, tehdy již mrtvého, pátera Karla Dostála Lutinova, který zase stál u literární kolébky druhého z mých básnických vzorů, Jakuba Demla. Hned koncem prázdnin, zatímco otec připravoval přesídlení mladé rodiny do nového působiště Královské Prahy, vzala mne do dox Máchova Hiršperku, má maminka, a nořila mne tam na sklonku léta do mělkých, teplých a vlahých lagun Máchova jezera. A protože se roztoužena tolikerou krásou vracela až na prahu noci, mohu si představit, že ty vody barvil soubrak odleskem nachu a šarlatu, krvavým odleskem purpurovým. O krása, zrozená vždy znovu z vodní pěny, Venuše a Nadiomené. Jeden bystrý můj čtenář kdysi poznamenal, že celá má poezie není vlastně nic jiného než ustavičná transmutace, či spíš transsubstanciace tekutin. Každý rozenec člověčího zvěrokruhu má své tajemství, natož básník. Pro mne je mystériem především onen první zázrak Kristův, zázrak proměnění vody ve víno na svatbě v Káni, což se ani tenkrát, jakkoliv skrytě, tam v té Káni neobešlo bez krve, božského studu nebeského hosta, který je pozván na svatbu chudých. Ale dávno před ním, jaksi předkřesťansky, je tu mnohem starší archetyp, božstvo ještě předpotopní. Vykladač mé poezie Milan Exner to za mne nazval vodopád, kříž vodopádu. Já tomu říkám gejzír. Když jsme se na podzim roku 1936 odstěhovali z dox do Prahy, z Třešovic, do vily nad Buštěhradskou dráhu, což stále ještě nepamatuji, čeká hned tu první zimu maminku těžká rána a mne zatěžkávací zkouška. Jakoby nebesa přece jen ještě zvažovala, zda mne tu zanechat, nahého a bezbraného blížence poezie, očividně tak bezbraného vůči chladu a přesile světa. Bylo mi sotva půl roku, když jsem jich slaboučkých, ještě křehkých prsou kojence zmocnil démon zápalu plic. Neexistovala tenkrát antibiotika a šance na přežití byla minimální. Lékař nařídil neponechat mne ani na chvíli v klidu, a tak má zoufalá maminka, babička Laura a tehdejší služebná prochodili se mnou už pár nocí a dní, když krize jedné zimní půlnoci vrcholila. Bylo to v kuchyni prvního patra vilky na Buštěhradské, kde probíhal právě tehdy boj na život a na smrt, boj hrůzou šílené matky o život dítěte. Když už všechny pokusy udržet mne na život rozkotaly a já stále víc lapal po dechu, přestával dýchat a srdce jak vyděšený skřivan vyšlehovalo vzhůru už jen ve vysokých stakátech, o bezmoci, ty učitelko zpěvu. Vytryskl pohybnou jako odpověď nebes na poslední přímluvu mé matky s dlaždicemi kryté neprodyšné podlahy kuchyně, Na samém jejím prostředku silný, ale jemný gejzír, plný droboučkých kapiček, který v několika mocných konvulzích vyrazil až k samému stropu místnosti a odtud, rozdělen v radostné spršce, dopadl tehdy na hlavu mou, hlavu dítěte. Sotva se toto stalo, klesly horečky, já začal dýchat a ráno přišedší lékař konstatoval, že jsem úplně zdráv. Tento jistě ne malý div, ne-li rovnou zázrak, viděli všechny tři ženy, babička, služka, maminka, a nemohlo tedy jít o halucinaci. Nehledě k tomu, že museli vlastníma rukama vysušit záplavu, která zbyla na podlaze z té andělské milosti. Nebe se samým blahem počuralo. Což padá samozřejmě jen na mou hlavu, na hlavu básníka. I když tak daleko má paměť nesahá. Ale jedno vím, tehdy jsem dostal řádně napamětnou a snad i zavyučenou na celý život. Takže konečně smím skončit s tím, na co se ještě nepamatuji.

0: Slyšeli jste druhou část vzpomínek Jiřího Kuběny. Za týden pokračujeme. V závěru si připomeneme osobnost amerického býtníka Allena Ginsberga. Od jehož narození uplyne 3. června 100 let. V roce 2001 připravil kolega Tomáš Sedláček připomínku Ginsbergova vystoupení v divadelním studiu JAMU Marta.
1: Ginsberg snad nejpřesněji vyjádřil pocity takzvané Beat Generation. V polovině 50. let vydal sbírku Kvílení s poemou Slunečnicová sútra. V ní našli příslušníci jeho generace své krédo. Nejsme jen naše kůže plná špíny. Nejsme jen ta vaše děsivá, ponurá, zaprášená lokomotiva bez fantazie. Všichni jsme vnitru krásnými zlatými slunečnicemi. V roce 1965 pobýval nekonformní hledač svobody Ginsberg měsíc v Praze. Pražští studenti ho tehdy zvolili králem Majáles. Skončilo to básníkovým vyhoštěním a slavnou poemou s českým názvem Král Majáles. S Ginsbergovou pražskou přítomností se spojuje i nescela jasná sebevražda mladého básníka Václava Hraběte. Jak to tehdy bylo, o tom vykládal nadšenému publiku na svém jediném brněnském vystoupení v divadelním studiu JAMU Marta 3. prosince 1993. Ginsbergovo vyprávění simultánně překládala Barbara Summersová.
2: Anyway, I arrived back in Prague and Joseph Skvorecký called me.
3: Já jsem teda přijel do Prahy a zavolal mě Josef Škvorecký.
2: And said that this year the government had allowed the May Day making demonstration in the park.
3: A řekl mi, že ten rok vláda povolila Majáles v parku.
2: For the first time since the Germans came in.
3: Poprvé od doby, kdy byla německá okupace.
2: And that he had been nominated by the Polytechnic faculty.
3: On byl nominován polytechnickou fakultou.
2: But that he had the cold, a flu, and he had suggested that I stand in his place.
3: Ale dostal chřipku a on navrhl, abych já vzal jeho místo.
2: So I said, is this political?
3: Tak jsem se zeptal, je to něco politického?
2: Yeah, no, it's a student.
3: Ne, to jsou jenom nějaký studenti.
2: So we expected a few thousand students to take part.
3: Tak jsme mysleli, že přijde pár tisíc studentů.
2: So I said, sure.
3: Jo, jistě, jsem řekl.
2: I was leaving in a few days anyway.
3: Měl jsem stejně odjet za pár dní.
2: It turned out that 100,000 people came out to the park.
3: No, a nakonec tam přišlo 100 000 lidí do toho parku.
2: Maybe more than it marched in the May Day demonstration earlier in the day.
3: Možná, že to bylo víc než během prvomajového průvodu.
2: So it was some sort of cultural demonstration, if not political.
3: Takže to byla spíš asi nějaká kulturní demonstrace, když ne politická.
2: And maybe because I don't speak Czech, but I could sing.
3: Ale možná proto, že neumím česky, ale já umím zpívat, tak mě tam zvolili.
2: So like the good soldier Schweik, I didn't know what was happening, but it happened.
3: Dobrý voják Schweik jsem vůbec nevěděl, o co jde.
2: But it happened anyway.
3: Ale i tak se to stalo.
2: So within a few days I was arrested again.
3: Takže během několika dnů mě zase zatkli.
2: And held without communication.
3: A zase mě drželi na stanici policejní a nikdo se mnou nebavil.
2: I think that the next day Mladá fronta had my picture on the front page in the first edition as King of May.
3: Mám dojem, že příští den Mladá fronta měla můj obrázek na titulní straně.
2: But the second edition it was wiped out.
3: A to bylo v tom prvním vydání a to druhé vydání to už bylo dáno do stoupy.
2: So I was arrested on May 7th.
3: Takže mě zatkli 7. května.
2: About 2 days before I was to leave, anyway.
3: Asi 2 dny předtím, než jsem měl stejně odjíždět.
2: And expelled and sent to London on a plane.
3: A byl jsem vyhoštěn a poslali mě do Londýna.
2: Where within 24 hours I was in a hotel room with Bob Dylan.
3: A během 24 hodin už jsem seděl v hotelovém pokoji s Bobem Dylanem.
2: We were making a movie, Don't Look Back.
3: Tehdy jsme natáčeli film Don't Look Back, Nedívej se nazpět.
2: And a few days later with Dylan and all of the Beatles in one room.
3: A za pár dní jsme potom všichni dohromady byli v tom hotelovém pokoji.
2: So it was a very adventurous period.
3: Takže to bylo opravdu obrovský zážitek ten.
2: On the plane going there, going to London, I wrote a poem called Král Majáles.
3: A na cestě letadlem do Londýna jsem napsal báseň Král Majáles.
2: King of May, Král Majáles. So yeah. We have that.
1: Já vám teď nepustím dlouhou poému Král Majáles, ale připomenu jinou tvář Allena Ginsberga, o níž se on sám už zmínil, tvář zpěváka. S brněnským publikem se loučil písní, jejíž text nebyl tehdy ještě přeložen, takže nejprve obšírné vysvětlení, o co půjde, a pak meditační rok. 4 roky poté, 5. dubna 1997, Allen Ginsberg zemřel.
3: Takže teď to uzavřu písničkou.
2: A rock and roll song.
3: Je to rocková písnička.
2: With instructions, it's not been translated.
3: Ještě to nebylo přeloženo.
2: So we just have to listen to the energy.
3: Takže musíte poslouchat tu energii.
2: Or the melody.
3: A nebo melodii.
2: It's called Do the Meditation Rock.
3: Minister, do the meditation rock.
2: And it's instructions on classic Buddhist sitting practice of meditation.
3: One more time.
2: It's instructions.
3: Aha, jsou to instrukce, návod.
2: On classic Buddhist sitting practice of meditation.
3: Mm-hmm. Klasické buddhistické meditace.
2: How to hold your spine straight.
3: Posadit tak, abyste měli rovnou páteř.
2: How to follow your breath.
3: Jak máte pracovat s dechem.
2: When thoughts rise.
3: Když vás napadají myšlenky.
2: Coming back to your breath.
3: Jak ty myšlenky přijdou naspět k vašemu dechu.
2: And taking a friendly attitude toward your thoughts.
3: A mít přátelský vztah k vašim vlastním myšlenkám.
2: And following your breath from the tip of the nose till the breath. Mm-hmm. The end of the breath.
3: Sledovat svůj vlastní dech od špičky nosu až do té délky, dokud ten dech stačí.
2: And how to be patient and not constantly.
3: Jak být trpělivý a nebýt pořád.
2: In other words, how to be friends with yourself.
3: A jak být sám sobě přítelem.
2: How to be friends with your own mind.
3: Jak být přítelem vaší vlastní mysli.

Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představíme

0: Radio Servis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Česko i v neděli čekají bouřky, déšť může zaplavit podjezdy. Dopravní podnik města Brna kvůli festivalu Ignis Brunensis posílí dopravu. Mistrovství republiky v jízdě zručnosti traktorem s vlekem vyhrál soutěžící z Tišnova. A zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Znojemsko, Vysočinu a severozápad Čech zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí do nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období suchá, voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle opakovaně a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
1: Mezinárodní festival ohňostrojů Ignis Brunensis začíná dnes v Brně. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci ohňostrující první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posílí několik linek městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
3: Tramvajovou linku číslo 12 ve večerních hodinách posílíme a prodloužíme její provoz přibližně do 12:45 v noci. Na autobusové lince 50 z Komárova na Osovou přidáme po 23. hodině 5 spojů po půl hodinách. Prodloužíme také provoz tramvajových linek 1, 8 a 9.
1: Dopravní podnik doporučuje, aby cestující ve směru z areálu do centra využili tramvajovou linku číslo 12, protože noční linku N95 neposílí. Jan Grigar ze střední a základní školy v Tišnově vyhrál mistrovství republiky v jízdě zručnosti traktorem s vlekem. Obhájil tak svůj loňský titul. O ten letos usilovalo 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost anebo třeba vyhýbání se kuželům. Pokračuje za organizátory klání Roman Přikryl.
4: Se dá postavit vždycky trošičku specificky jinak. Zkrátit vzdálenosti, prodloužit vzdálenosti. Rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Souvání do garáže pod 90 stupněma, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti ovládání toho stroje.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Ty mohou být doprovázeny silným větrem s nárazy až 70 km v hodině a přívalovým deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 221 ve směru na Vyškov. Srazily si tam dvě dodávky, ty jsou odstaveny na krajnici. Místem s opatrností projedete. A na silnici 360 u obce Oslavička na Žďársku havaroval cyklista. Zasahují tam záchranáři. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky a otextoval Josef Vaškovič s názvem Rozmarínek. Mistříňanka zahrála. Já doufám, že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Ferdinand, na Slovensku taktéž, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon, abychom se tak nějak aktivně spojili, 726465200, protože je pravdou, že někteří z vás můžete zavolat i jako poprvé a to se může stát a my budeme rádi, když se dovoláte, takže telefonek, tak ještě jednou 726465200. Budu se velice těšit. A teď už písnička další. Vladimír Pfeffer, Františka Tomejčíková, Vesničky malebné a Žadovka.

0: Vítám ve vysílání paní Ludmilu z Nové Lhoty. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům. Já bych chtěla dneska od vás krásnou písničku poslat naší milované tetě Zdeničce Kochové do Cejle u Jihlavy, protože ona dneska slaví krásných 80 let. Teto, já ti chci za všechny tvoje synovce, neteře a prostě za celou rodinu, za děti popřát hlavně hodně zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie, obejmout tě na dálku a říct, že tě máme hrozně moc všichni rádi a jsme vždycky rádi za tvůj vtip, za tvé přijetí, prostě za všechno. Děkuji.
0: Ano, výborně. Tak paní Ludmilo, já vám přeji krásný podvečer. Je teda moc hezky, že ano? Sluníčko ano. Nám svítí, že? Teplo
1: ano,
0: je.
1: Ano, trošku popršelo, ale teď svítí krásně.
0: Popršelo, aha, tak jak jde asi, tak místně, no, ano. A tak to je dobře, že to trošku skrápne, aspoň vidíte. Tak v Brně teda bylo docela dusno, takové, jako byla jsem odpoledne ve městě, ale můžu říct, že velice rychle jsem se ráda vrátila tady zpět do rozhlasu, protože opravdu bylo to hodně teplé, to počasí. Tak jo, tak paní Ludmilo, ráda jsem vás slyšela, přeji vám pěkný večer a budu se těšit někdy příště.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak přátelé, pojďme tady na přání, které tady mám. Já ho ráda předám. Tak dobrý den, prosím o písničku pro dceru Natálku Haluzovou z Vedrovic k jejím dnešním 23. narozeninám. Velkou pusu a hlavně hodně zdraví, lásky a Božího požehnání jí přeje dceruška Sofinka, maminka, tatínek, babička Maruška, strýc Pavel Haluzová z Rajhradu, sestřičky Nikolka, Anetka, Janička a synovec Maxiček. Tak předali jsme a písnička je připravena. Pěsnička z Moravy, Miloslav Richard Procházka, Josef Dofek otextoval a bude nám hrát Šohajka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Polka nám dozněla a pojďme přivítat paní Ludmilu Bzeneckou z Napajedel. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych prosila zahrát písničku pro naše rodiče. Jsou to Ludmila a František Michalcovi z Pitinských Pasek. Si řekli své ano 30.5.1937 ve Starém Hrozenkově. Mm-hmm. Tatínek nám odešel v 70 letech, maminka v 75 letech. A už jsou s něma i sourozenci, 5 sourozenců s něma, už je nahoře, už nás ano. Hlídají.
0: Ano.
1: Za vše děkuji 4 sestry, vnoučata, pravnoučata a celá naše rodina. Jsme jako Ludmila, Aneška, Anička a Boženka. Vzpomínáme na ně a za vše jim mnohokrát děkuji. A vám děkuji za písničku, paní Navrátilová.
0: Ano,
1: děkuji moc krát.
0: Rádi pošleme. Tak pěkný ano. Večer, pěkný čas, ať se daří.
1: Děkuji vám taky do rozhlasu.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme na další psané přání, které tady mám. V těchto dnech slaví významné životní jubileum paní Anna Končitíková ze Strání. Zajímavostí je, že už v první třídě si odnesla jedničku ze sáňkování a stejně tak jako jízda na saních byla elegantní a rychlá, stejně tak paní Anna projela životem vždy elegantně a s úsměvem. K narozeninám a do dalších let jí přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti, životního elánu, úsměv na tváři a ať jí neopouští dobrá nálada a energie. Ještě spoustu krásných chvil prožitých v kruhu své rodiny a milovaných vnoučat přeje manžel Josef, synové Radek a Josef s manželkou Silvou, bratr Josef, bratr Zdeněk s přítelkyní Blankou, neteř Gabča a všichni ostatní, kteří ji mají moc rádi. Především vnoučata Valinka, Filipek a Pavlík, ke kterým se přidává i Kristýnka a Valentínka s rodiči. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Valašská lidová zazní v této chvíli. Valaši, Valaši, Jarmila Šuláková a na cymbál Jan Rokita starší a na druhý cymbál Jan Rokita mladší.

0: Krásná Valašská dozněla a pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyně nebo kolegu a všechny posluchače. Chtěla bych poslat písničku Krásného slunečného večera do Lanžota, do Němice, do Miroslavy a do Otic. Oni vědí komu. To jim posílají Marie a Zdeněk z Moravce. A vám, paní Navrátilová a vaši kolegyni, přeji to samé, hlavně štěstí, pohodu a hlavně zdravíčko. A co, že se mě paní Navrátilová říkala, že nemám říkat?
0: Ne, o nic nejde, to jenom to bylo v pořádku. Paní Marie, v pohodě. Ano, děkuji. Tak to jako není, ano. Aby jsme to ventilovali do éteru, ano.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Ano, nashledanou. Tak přátelé, a my si dáme písničku, kterou tady máme nachystánu. Dědinu letí novinečka, Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Krumsíňanka.

Tak vaše ani, pardon. A milí, pojďme, máme tady další e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak výborně, tak předali jsme a hrajeme další písničku. Modré zvonky, Vladimír Pfeffer, Marie Veselá a Moravěnka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já mám tady e-mailovou poštu. Chtěli bychom zahrát naší milované babičce Aničce Navrátilové k jejím dnešním krásným 84. narozeninám. Přejme jí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti do dalších let. S láskou vnuk Jakub, jeho manželka Jana a pravnučky Karolínka a Eminka. Tak předali jsme a doplníme písničkou. Bečičko Dubová, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Valaška.
0: Český rozhlas Brno.

Přátelé, máme tady další e-mailovou poštu a já ji ráda předám. Dobrý večer, ve čtvrtek měl svátek kamarád pan Vilém Hochmann z Pitína. Písničku posílá a vše nejlepší přeje. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme. A jakáže to bude písnička? Fanuš Mikulecký napsal krásnou písničku. V širém poli studánečka zaspívá jí Jožka Severin a Julie Kučerová Severinová a za doprovodu Břeclavanu.

To bylo krásné, opravdu moc. Tak pojďme na další e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a muzikanta pana Pavla Goroše z Nivnice. Je dobrým muzikantem, hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka a jeho manželka Anička písničku posílá a posílá tuto písničku kamarád Broněk. Tak předali jsme a Václav Maňas mladší napsal polku Počkaj synečku a my si tuto polku poslechneme od Moravanky.

0: A já vítám ve vysílání našeho věrného posluchače, pana doktora Jana Boleslava. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny pravidelné i nepravidelné posluchače, tady je Honza Boleslav z Tišnova. Já jsem chtěl zmínit a připomenout, že ve čtvrtek, tento čtvrtek pořadu na pěknou notečku nám Jan Kosík, zástupce Podluží, vzpomíná, že 2. června právě, to bude už 110 let, co se narodil Fanoš Mikulevský, čili František Hřebačka, autor nesčetných krásných písní, který se k ním přihlásil až po té, co zlidověli. Což je pěkné.
0: Ano, on jich myslím, že prý jich napsal 50 nebo kolik.
1: Jo, a on měl navíc těžký život, že jo?
0: Ano.
1: Těžko se protloukal, nebudu to už tady rozvádět.
0: No jistě,
1: na to
0: že.
1: Jsou jiní.
0: A... Ano. Ano. No, pane Jane, a tak budete někomu vinšovat, nebo chcete se něco zeptat?
1: Já se vás zeptám, jestli už jste s prominutím natrhala nějaké květy černého bezu.
0: No to víte, že ano. Já jsem to zmínila v rozhlase, ano, že musím užít, protože to všude kvete.
1: Jo, právě proto se na to tak ptám hloupě.
0: Ano. Už jsem byla včera, ale byla jsem z toho úplně vyřízená, protože jsem to musela přitahovat ty větve, protože nejkrásnější byly samozřejmě nahoře.
1: Jak už to bývá nahoře, jo.
0: Ano. Tak jsem byla jsem úplně vyřízená, pak jsem přišla domů, asi tak jsem natrhala, co jsem potřebovala, to množství, a doma jsem to, jak se říká, dala do převařené vody, kyselina citronová, zatížila. A zítra, já to dělám za studena, a zítra to dodělám.
1: Ano.
0: Dám tam ten cukr, předsedím a cukr tam dám.
1: Ano,
0: a dávám to ale do ledničky, aby se to neskazilo, a děláme si z toho ty šťávy, anebo když zbyde, tak v zimě do čaje. Je to ohromné.
1: Jo, to je dobrá věc. Někdo to dělává, počkal, až to dozraje v plody,
0: jako
1: a pak
0: plody,
1: to udělá víno,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano, ale on i ty listy prý jsou úžasné, ty když si nějak taky přiložíte na bolavá místa,
1: možný.
0: Kolena a tak, a takovým tím nějakým igelitem takhle to převážete,
1: ano,
0: tak a zabalíte. Ano, a takže to má úžasný vliv na bolesti různé kloubní a takové ty revmatické a tak dále. No tak říká se, že před bezem se devětkrát klekni, že jo?
1: Ano.
0: Je takové pořekadlo.
1: Ano, před hezmánkem smekni a před bezem klekni.
0: Ano,
1: jo.
0: Že devětkrát dokonce.
1: Dokonce.
0: Já jsem slyšela tu devítku tam.
1: No, tak, vidíte.
0: Tak pane Jane, já vám přeji, vy jste takový pozorný posluchač, vy všechno opravdu sledujete a my si to velmi vážíme. A
1: ano,
0: děkuji
1: pěkné,
0: vám.
1: Zajímavé věci, jak psa vám to sleduje, ale jiné raději ani ne, kterých
0: ano,
1: je bohužel,
0: rozumím.
1: Jak bych řekl, neurekom s prominutím.
0: Já vím, ale tak máme zase tyhle ty věci, které nás těší, tak
1: určitě.
0: Raději se na to zaměřujme a tak nějak se těšme se ze života těmi maličkostmi, které jsou nám nabízeny, že ano. Tak
1: děkujeme,
0: pane Jane, ano, já vám přeji krásný večer, ať se vám daří, hodně
1: nejenom
0: zdravíčka.
1: Májovi, nemusím dodávat, kdo to zpíval nejlépe.
0: Ano, váš oblíbenec Josef
1: Zima. Který jak nikdo jiný, aspoň
0: ano.
1: Pro mě.
0: Nebojte, mám
1: i
0: tady nachystanou.
1: I jsem o tom mluvil, o nesčetných dalších věcech, protože to byl člověk skutečně mimořádný.
0: Ano, ano.
1: Já si dovolím ještě říct teda jednu věc, co mě napadá. Jedna jeho píseň vlastně se jmenuje Zázračná píseň. Jo, je to svízel s touhle písničkou a tak dál, nebudu pokračovat, že každý, kdo ji slýchá, tak brouká si dál, ale sice to není dechovka, ale ten člověk opravdu byl, jak já si dovolím říct, jak stoletý papež Agnato, to znamená taumaturgus, čili divotvůrce, abych to hodil ještě do němčiny s prominutím Wundertäter. Přesně ten člověk, který jsem ho jmenoval, Pepíček, to byl. Jsem rád, že jsem mu to několikrát řekl a měl z toho nepopsatelnou radost, stejnou jako já.
0: Ano, vy jste byli ve spojení, tak to je krásné. Tak, pane Jane, já jsem ráda, že jsme si tak popovídali pěkně. Telefonní linky neblikají, těch přáníček je tady trošku, jak se říká, méně dnes, ale to nevadí. budeme si hrát písničky, no a já vám posílám jasně pěknou písničku, já doufám, že se vám bude líbit.
1: Děkuji posluchače i vás, ano, jako tu nejsympatičtější moderátorku, kterou znám.
0: Dobře. Tak jo, tak se mějte moc hezky. Ano,
1: vy
0: pěkný
1: taky,
0: večer. Naschledanou. Tak a dáme si písničku Zvony ve křtinách. Antonín Pernička otextoval taktéž Antonín Pernička a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak, dozněly nám zvony ve křtinách, tak přátelé, pojďme na další telefon, který tady mám. Paní Zita Bémová se dovolala, prosím.
1: Dobrý večer, paní Květuško.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím, zdravím ke zvukového mistra, všechny posluchače. Zdravím, přeju všem hodně, hodně zdraví. A musím říct dneska, musím pochlubit, že jsem zase navštívila náš nádherný kostel, kde jsem několik roků na kůru zpívala. A takže jsem byla ráda, že jsem dnes šla, bylo to požehnání pro nás. Pro dříve narozené jsme dostali nádherné požehnání. Ano. A pak jsme byli pozváni na faru. Na faře se prohýbali pod hostinou
0: stoli.
1: Takže jsme si užili jako dobrot a láskomín a pan farář s ministranty nám zahráli nádherné divadlo. Takový krásný kousek. Já se z toho nemůžu zpamatovat, jak to bylo krásný. Já jsem to, víte co, já jsem přece taky hrávala divadla.
0: Ano.
1: Takže já jsem byla tak nesmírně potěšena tím jejich výkonem.
0: Ano.
1: A děkuji chrámovému divadelnímu souboru včera s panem Barářem Pavlem Křížem, že nás takto ti chlapci potěšili. Opravdu jim moc a moc děkuji. Do éteru to říkám, aby všichni věděli, co v naší republice poslouchají i za hranicemi naší vlasti.
0: Dobře.
1: No, jak jsou šikovní naši páni ministranti.
0: Tak paní Zito, já
1: ano.
0: Už nám čas trošku běží.
1: Ano,
0: prosím, děkujeme za ty krásné informace.
1: Ano.
0: Jsme velmi rádi a já jsem moc ráda, že slyším váš takový spokojný, optimističtější hlas.
1: Ano.
0: A to mě moc těší. Tak paní Zito, budu se těšit
1: vás,
0: příště.
1: Ivanku Slavákovou.
0: Určitě, určitě.
1: Moc a moc i zdravím a ano. Zdravím také Jarouška Wolfa.
0: Ano, dobře. Naschledanou. Tak a já tady hodně rychle teď přečtu ještě poslední e-mail tady, nebo poslední dva e-maily. Dobrý den, krásné narozeniny přejeme našemu tatínkovi, dědečkovi Jindřichu Pajchlovi z Písařova. Hlavně to potřebné zdraví, pohodu a radost do dalších let přichází popřát manželka Dana, bratr Pepa, dcera Zuzka a rodina z Beňova, Zašivu a Brna. Tak to bylo jedno přání a tady Jarda Wolf děkuje za pozdrav Marušce Hanákové, moc mě potěšil a ještě zdraví pana Jana Boleslava Stišnova, velice rád ho poslouchá a rád by si s ním popovídal. Je to moc milý, sympatický pán. Tak to bylo všechno a už závěrečná písnička. Ano, závěrečná. Takže to bude, prosím, jdeme na ní.

0: Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Zdeňka Gurského Pod hvězdami. Hraje Gloria. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobrý večer, u poslechu zpráv vás vítá David Hasman. Policisté našli pohřešovaného 63letého muže z Břeclavska bez známek života nedaleko Břeclavy. Informují o tom na síti X. Muž odešel z domova už ve středu neznámo kam. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovodi i dron s termovizí. Cyklisté už jezdí po nové asfaltové cyklostezce v Hodoníně. 3,5 kilometru dlouhá trasa spojuje přístaviště Újezu s areálem vodního cvičiště směrem na sousední Rohatec. Ještě ale není úplně hotová. Dělníkům zbývá dokončit část vedoucí přes plynovod. Cyklisté by měli využívat značenou objízdnou trasu. Plán dokončení popisuje manažerka svazku obcí pro Baťův kanál Martina Kočvarová.
1: V tuto chvíli už vlastně máme souhlasné stanovisko vlastníka toho plynovodu. Teďka se zpracovává dodatek ke smlouvě, který půjde ještě na kontrolu vlastně k národnímu kontroloru. A teprve pak se budou moct zahájit znovu ty stavební práce a oficiálně jakoby dokončit ta stavba. Nejpozději do konce června by to mohlo být hotové.
0: Do budoucna město Hodonín plánuje vyměnit taky panelový povrch v části cyklostezky u cvičiště, který není vhodný pro bruslaře. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
2: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
0: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Český rozhlas Brno zve posluchače na pouť do Vranova u Brna. Tu odstartovala tento týden vedoucí programu Julie Kalodová. Zájemci se k ní mohou připojit zítra ve 12 hodin v Lelekovicích. Společně pak po sedmi radostné cestě dorazí na slavnostní mši v kostele narození Panny Marie. Pokračuje ředitel stanice Josef Podstata.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno jsme vymysleli před 3 lety, když brněnský rozhlas slavil 100 let vysílání. Přišlo nám to jako takový hezký symbol toho, jak ty rozhlasové vlny spojují, tak pouť vlastně taky. A samozřejmě na Jižní Moravě mají poutě tradici. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera přibývání oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Ty mohou být doprovázeny silným větrem s nárazy až 70 km v hodině a přívalovým deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Židlochovicích v Nádražní ulici. Srazila se tam 2 osobní vozidla, nehoda se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude, vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jaký mluví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té Rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, radohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci z pravidla loví z pěsti. To znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Ještě naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce. Pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ty první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svůj nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně, tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády, tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konzultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, a že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agent představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertizu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa a počasí zítra z počátku dne polojasno, později hlavně vyhozá.

0: Jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
2: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
1: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
3: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
1: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416, je to hlavní průtah městem, u prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Slavíci v krabici, přejeme příjemný poslech.
4: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte.

0: že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon.

0: Český rozhlas.
1: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách, ještě i na Moravě.
1: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámen na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá, takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zaskrývací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: pohádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař.

0: Píše, bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
1: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí. Sport.
0: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
2: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
0: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1. Počasí. Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel, uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Hvězdné návraty.
4: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
5: Dobrý den, to je pan Marván.
6: Co?
5: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
6: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
5: Prosím tě, co ještě děláš doma?
6: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no? Jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
5: Co asi? Moderuju v rozhlase. A ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
6: No jo. No tak to si tam dej pozor, víš?
5: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
6: Co?
5: Ale mě je to fuk.
6: Jo? Tak to je to fuk.
5: Zavolám jiným hvězdám. Otočit kolem telefonu.
6: Tak.
5: Ale ne, že já tebe budu schánět.
6: Ajme, to je mi.
5: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
6: Tak. No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
5: Hele Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
6: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
5: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
6: Jak malý chlapci někde? No poslechněte, já mám času dost.
5: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
6: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačin. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
5: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
6: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nic.
5: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný štým.
6: No ne.
5: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
6: Já se snažím látku zpestřit.
5: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
6: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já vím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
5: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
6: Kolego, říkej si to sám. Říkej, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
5: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej mi motýku, budeme šroubovat, motýku dlátku.
6: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
5: Vevnitř je místo.
6: Místnost, a co je asi na té místnosti?
5: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
6: Jak tam asi vlezou?
5: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
6: Že tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
5: Ozdobě.
6: To se urve.
5: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
6: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ta je stejně všecko jenom automat.
5: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no,
7: že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, no. Koho bych zastepoval, rozumíš, jako, ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: na žádné. Gota, není, počkej.
8: Ne.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tuto vědomá.
7: Ještě?
8: No, není.
7: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló,
7: to je Karel Gott.
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer. Jirka Korn. Ahoj. Co chceme, prosím tě, Karle. Dobrý večer.
10: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. God, no, telefon je zvaný. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló. Co se stalo?
10: Co to by? To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pá.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy, Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Ale nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla.
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce. Jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi Verulo s takovým vlahým pohledem povídá slečno. Já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli koštěli, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, teď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, vej. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, vej. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
7: Prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
7: Sešlo, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne.
7: Já...
8: A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
7: Sešlo,
8: tak
7: prosím
8: mu říkám,
7: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, veď. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď. Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
7: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
7: ale ne, já...
8: Co?
7: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. Kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás ne... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat. Aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč jsi naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný. Tam stála taková už trochu chycená, jako slečna. Pám, jasně, já to zařídím. Já jsem nějaká Eva. Pám, ahoj, Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem. Dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. Já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamnot, hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavřete to, položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymrvi, do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, haló, zvoněte to, nik šopat, přichází. Haló, slyšíte mě, Velkosklade? Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, to si pak dáte k tý, v obličeji svýmu, zvedněte,
3: ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to okluču ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, volám.
5: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping, ping.
5: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
5: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Ne? Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
5: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. Tak potom šáhne ani nemrknete.
5: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Haló, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
6: Pardon.
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme dravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Ano?
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
7: Já jsem jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, jmenuje mi okna.
8: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík jmenuje okna, co děláte vy?
7: No, tak já tak tady koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak je.
8: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte. Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já bych to rád.
8: Jo, no to...
9: To
8: věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: No, já bych to schválí.
8: Hovraťte mi ho.
9: Uhlíř,
8: ano, já vás slyším. I když matně.
9: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, velice nutný je to.
9: Špatně vidí. Tak jenom trošku pobořenou, tak to dodělá vám,
8: no. No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
10: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá. Já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říká mi: Mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Říkala, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? Říkala, no co jsem udělala, co jsi mi řekla, vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky.
1: Fajn. No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se chtěli sednout někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: ono to dřív bylo, že já jsem jí moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: Tak, no. Davide, no, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káťu, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn.

0: Tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince. Uvidíš, co tě na to řekne.
1: Pozdravuji ti Jarka Barboríková, tak no, nebojte.
0: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku, nebo za totality, můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale spíš vidím takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak budu mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jak svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, já to ptám, ano, to právě zajímá.
0: Ale pojďme teda k tomu gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektu. Že?
0: No a jak často se vídáte?
1: No, teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no, když tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově spíš si bylo malo dobili přijon za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak si mu to napíšu ve SMS a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mi líbily ty vány těch tulipánů, to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlyny, ale já si myslel, že se tam lelo obily, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlyny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ji měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký pod vůli syna, jo, protože my potřebujeme zesídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebikách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno. Ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho saprat, že on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme-li, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku. Já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nasečím, je, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká, a nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, já bych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ale 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhoval třeba z ty Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špenarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady Ježí,
0: ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači. Všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i oni mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty, s nimiž jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
2: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
1: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
2: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodní, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
1: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco bližšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
2: No to náboženství, ta víra.
1: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
2: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
1: myslíte,
2: ale i prostě styl.
1: Myslíte, že ta rozdílná víra může být někdy s důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
2: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
1: Mm-hmm.
2: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
1: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet, aby teda příběh těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
2: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
1: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
2: Bála
1: rozdílností?
2: Bála bych se, určitě.
1: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
2: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
1: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. změnili svatbu 91. Uhum. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu, 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: Všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. Mm-hmm. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: Mm-hmm. A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, mm-hmm. ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
1: no,
0: je to Česko.
1: Mm-hmm. No. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Mm-hmm. Na 3 studních.
0: No, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kultur. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v

0: tom soukromí, no. Naučila jsem se ale taky jako dost, já, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla. Já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo. Tak ten byl ale velice těžký. To jsem si nikdy nemyslela, že...
1: V čem nejvíc?
0: Že když se... Prosím?
1: V čem nejvíc?
0: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu, jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku, v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dál, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no, ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných. Víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
1: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
0: Je, a to mám říct teda teď, co? Jak jsem se tak...
1: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit. Klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
0: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Mm-hmm. Do žádné ciziny. Do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale a taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
1: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky. Nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům. Ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu. A to my máme moc rádi.
0: Ano. No, takže mějte se všichni. Vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
1: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, vyšla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad. Protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, takže teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili, tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensku máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci. Naštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli čeští bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel v 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Stražovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takový ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Aha. Mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel, jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože aha, pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a
1: pro mě
0: má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych, do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrný domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam šel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka, nejmladší bratr. A no, ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako strý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, to je kousiček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli a on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu. No, a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom, jestli se vdala, já nevím. Tak tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát, z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště na slyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Ponocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za rok.
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny. Ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok.
0: Mm-hmm. No, Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když
1: tam
0: máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediné město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se.
1: A
0: dokonce teda jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady zmenuje toho od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Milevska jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní, a s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, tak plánuju to.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe. Zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky. Mějte se hezky. Na skle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím, vším byl a mnohdy i je, muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, možu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: Já jsem si měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme. Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Vojna? Ano.
3: Odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, sirot.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář skloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci.

0: zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
1: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím. Tak, tady máš něco do auta. A teď mi to zase vrať, tak, tady. To je ze všeho nejdůležitější. To se rozbal hned. No, rozbal ti to.
3: To je pro mě?
2: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
2: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
2: Vašku.
3: Co by se stalo, má malá?
2: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček.
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
2: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
2: Co jsi mě sám poradil?
3: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
2: Na co?
3: Že to prostě není možný.
2: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo, u všech ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
4: Já ti věřím.
2: Ono to není možný.
3: Ne.
2: Ono to není možný.
3: Martičko, tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
2: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
1: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film.
0: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
1: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umíš zpívat z lístku?
5: Jak z lístku?
4: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
5: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
5: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
5: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt připravený, celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nebeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek hřbaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Ty jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Helejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Helejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelit moc, ale v bytě.
4: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď mi šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostal to slíbený dítě.
3: Já si nepamatuju, že bych vám kdy co sliboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, pěkně nezvyšlovat,
4: ne. Pohovořit. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
4: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
5: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne, ne.
4: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
4: FL.
3: Co?
4: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát. Ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že On by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, teď zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No, no takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím...
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No.
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já ne.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to halo. Slyším.
4: Halo. No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě.
2: Jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No, okay.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka
4: hele,
3: stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
6: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele.
6: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, vidíte?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlichy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil se na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, a ještě tam hoď papriku, to tam hodil okle papriku, a ještě pepř, jsem dal pepř, a ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš pomáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Benco!
9: Kašli se na něho, když je to Grázl.
8: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

cesta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné. Mi dává.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje!

0: Ne. Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
1: No. Poruč.
2: Nevzdám se, ty hlavná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
5: Fíku, co tam děláš?
6: Pravuju, povídá Fík.
5: Ty nevíš, co říkal tatínek?
6: Nevím.
5: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
6: No, na něčem se musím učit, ne?
5: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
6: Proč by ne?
5: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
6: Dobrý den,
5: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, jdu každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto záslivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.